0: Na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

V životě lidském nachází se několik pěkných momentů. První dětské krůčky, překonání strachu z polednice, první pohled klíčovou dírkou na zakázané ovoce, první zakázané ovoce, vstup do pioníra, vyloučení z pioníra a od 14 let pravidelné mejdany, kde se utuží kolektiv a pubertální představy nabídou konkrétních forem. Ani já jsem neunikl tomuto koloběhu. V 8. třídě jsem se sice po dobrým atrakcím ubránil, neboť mě půl roku trápila úplavice a musel jsem pak dohánět učení, ale když jsme končili devítku, naplnil se osud. Přišel den, kdy předseda třídy Vavřík Jan oznámil, že se v neděli koná u něj v bytě dýchánek na rozloučenou, neboť rodiče mají konečně noční. Pak obešel třídu s plechovou kasičkou a otázkou, kolik dáš na chlast. Dal jsem 2K a měli mě za blbce. Základ je 60, pravil Vavřík Jan, ale můžeš dát víc. Dal jsem 60 a šel domů plačky. Co pak je, ptala se matka hned ve dveřích. Bylo mi jasné, že o mejdanu nesmí padnout ani slovo a proto jsem zavtípkoval, ale platil jsem alimenty. Dostal jsem však takový výprask, jako bych je byl skutečně platit. Leč situace byla zachráněna. V 7 večer jsem se proplížil před síní jako ohař, mumlaje, to je zajímavé, že máme dnes večer školu. A šel užít za svých 60. V bytě u Vavříka Jana bylo rušno. Koberce stočeny před vraty, okna zatemněná, magnetofon hrál, rádio hrálo, gramofon hrál, Vavřík hrál na kytaru. A Béďa přišel, zvolal, sotva mě uviděl a hned se zeptal, jaký neseš chlast? Dal jsem přeci 60, ohradil jsem se. O dobře, dobře, učil Vavřík, já zapomněl, že jsi z lakomí rodiny. Sedl jsem si tiše do koutka a vyňal ze mě pis. Neboť mě přece jenom trošičku tlačilo svědomí, že jsem doma zalhal. Kongo mě tak zaujalo, že jsem zcela přeslechl výzvu přípitku. Ty nebudeš pít, Béďo? Přitočila se ke mně na svůj věk markantně vyspělá Květa. Zavrtěl jsem hlavou. Napíš se a ukážu ti něco zajímavého. Slibovala mi s úsměvem, který jsem neznal. Váhal jsem. Vyber si, chceš whisky, koňák, becherovku nebo něco jiného? Bylo by podmáslí. Rozpomenul jsem se na pochoutku svého dětství. Ku podivu nebylo. Všichni se smáli mé prostotě a Květa mi nic zajímavého neukázala. Usedl jsem tedy znovu k zeměpisu a obrátil na stranu 64, kde byl obrázek nahé černošky v nejlepších letech. Náhle se mi Vavřík nahnul přes rameno. To je kousek, povídá. Pojďte se kouknout, holky, jak vidíte, jak máte vypadat. Všichni se kolem mě nahrnuli a shodli se na tom, že učebnice jsou dnes modernější a neškodí do nich občas nahlédnout. Jedině Ulíšek pohrnul red a nezdál se být překvapen. To je toho utrousil. Listoval jste už letos někdo v biologii? Tak abyste věděli, za stranu 24 jsem dostal od jednoho chlapa z naší ulice 85 korun. Tam je úplně všechno a je to popsaný. Nevěřili jsme mu. Vavřík vylobil z aktovky učebnici a nervózně v ní zalistoval. A skutečně. Všechno bylo zakresleno, jak náleží a popsáno tak dovedně, že se i Světák Vavřík poučil. Tak měli jsme inspiraci a teď vypukne zábava. Rozhodl poté zabíraje učebnici. Začalo se tančit. Koukal jsem na to, jak vyjevený. Do tanečních jsem chodil pilně. Kvapík tančím, jak bodnutý včelou. Ale tyhle divočiny, při kterých jsem jen těžko rozeznával, co je žena a co muž, ty nás mistr neučil. Přesto jsem se ale dostal do kola. Květin tanečník, dýchavičný Albert, několikrát upadl. Nejprve na zem, pak do vany a nakonec do mdlob. V tomto stavu přes veškerou snahu neudržel tempo a Květa sáhla po mně. Se zeměpisem pod paží jsem se odal dnu. Mé černé galoše po dědovi, jako by sami klouzali po něčem a zanechávali na parketách dlouhé černé pruhy a pokoj se naplnil tradiční vůní pole.
Dotančili jsme a chvíli se pilo. Náhle Vavřík vyskočil, zbledl, pustil sklenici a vykulil oči na podlahu. Co je to tady za rýhy? Jeho zrak pak zajel na mé kaučukovky. Co tančíš, když máš na nohou pluhy, ty burane? Obořil se na mě zoufale. Co pak myslíš, že si dá máma namluvit, že tu jel omylem traktor s hnojem proti mé vůli? Nevím, řekl jsem, neznám tvou matku. Ale neradil bych ti, aby ses smál mým bodkám. Ty chodili, když tvůj otec běhal ještě voz. A Vřík po mně skočil. Nechte toho, kluci, volala Květa, začínám striptýz. A Vřík zapomněl na rvačku a hmátl po lupě. Květina produkce byla skutečně pěkná. Učebnice biologie byla proti ní reklamní leták nevalné úrovně. Po potlesku se Květa oblékla už jen spoře, aby nenastydla od nohou. A zábava tak nabyla volnějšího rázu. Chtěl jsem se taky svléknout a ukázat, jak vypadá kulturista teoretik. Ale napadlo mi, že bude lépe obnažovat se pozvolněji. A sundal jsem kožich. Mohli bychom si zaspívat, volal Vavřík a vzal kytaru. Začal jsem broukat, zítra se bude tančit všude, ale byl jsem překřičen jakousi nemravnou odrhovačkou a to mi vzalo náladu. S jakými lidmi tu sedíš, Béďo? Blesklo mi hlavou. Rodiče tví se domnívají, že máš doučovací kroužek z jazyka téměř mateřského. Ty zatím bohapusté orgie s buržoazními synky pořádáš a na chlípná těla dcerek kapitalistických stroskotanců hladově se díváš. Vstal jsem a začal řeč. Vy jedni darmožrouti. Zatímco italský dělník stávkuje a kníže Rainier Monaco opustit nehodlá. Vy se zde obnažujete a alkoholem za mých 60 hrdlo proléváte do omrzení. Tak to ne! Tom zahrašil v zámku klíč. Vavřík pustil Olgu a volal, otec se vrací, všecko pryč. Rázem bylo v bytě pusto. Všichni až na mě odešli oknem. Musím říci, že Vavřík senior byl muž činu. Ani se mě moc nevyptával, pouze láhve v duchu přepočítal, dámské prádélko okem znalce ocenil a už do mě bušil. Otlučen jako Karlův most po nájezdu Švédů, jsem doklopítal domů. Otvíral jsem dveře s obavami, neboť jsem očekával trest rodičů. Ale přišla mi naproti sestra v nedbalkách. Už spíte, šeptl jsem bojácně. Co blbneš, Béďo, řekla mi. Naši jsou na schůzi, tak pořádám nejdan. Pojď dál a slíkni se do půl těla, abys mezi nás zapadl.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž,

0: Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teryho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdalo strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takhle trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat a já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlas se přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.

Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční country jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční country jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční country jam na Country Rádiu.

0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat i jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha,

Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám. Taky co s ním potom, že jo? Ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Tedy. Já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. No. Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně. Bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím. A některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To je jako jsou ty, co hlásí sport, třeba tak. Tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Ohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli napřed ke klavíru, to bylo beze zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše, až zase, když dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátký, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně. Já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale... Já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlejtek mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Protože on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do té minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý takhle mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5, a teď jsem vylezl v těch minisukních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutili se. A teď oni mi říkali, že uvidím napovědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho napovědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takový maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, že jo? Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mála. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od fibicha, no jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos ryl.

co nahřejvaj značkovací plech. A boty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

zamítli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně mi

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country rádio.

Napsal jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, že někdo odpoví. Žádný dopis nedošel. A já jsem pochopil,

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

tam nechal hlavu Bůh ví kde, snad v oblacích, snad u tebe. No já vím, lepší už to se mnou nebude, vždyť mě dobře znáš. Snad jsem jí nechal u tebe na klíně, nemůžu říct, že jen tak nevinně. Byla jsi jak ostrov na pusté pevnině, v rouše Evině. Snad jedenkrát, snad za pár dní, od někud z dálek, kde slunce už nezapadá, přiletí

Kde kdo mi říká, tam cesta nevede, no tak se ptám, proč bych vlastně žil, kdybych uvěřil, že slovo chlapa už dávno nedělá a přátelství je už jen pověra. Láska se zas včera s někým válela, vždyť za prachy jde.

pár chvil, než se rozední. Já vím, naděje umírá poslední. Na vzdušné zámky zvolna usedá prach, někdy mívám v noci strach. Vzít tě tak pryč, daleko od lidí, kam ani měsíc moc dobře nevidí, abych byl sám, až tě budu objímat.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. A každý říkal, no vy jste mi dvojka, kdo to kdy viděl, brhlík a sojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá, jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až sedí chocholka.

Lítali spolu nad vršky stromu, tam, kde je modrý opojný vzduch. Někdy až za tmy se snášeli domů, v zimě, že doženou spánkový duch. Jeden z nich ustlal postele z mechu, než spadne sníh a než přijde mráz. Druhý pak z bláta ulepil střechu, aby tu zimu přečkali s nás. Po dlouhé zimě sníh odplavil střechu, jaro se zase vrátilo k nám. Našla se jedna postýlka z mechu, děti ji odnesly neznámo kam. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám. Se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám. Dnes každý říká Brhlík a Sojka, to už se nevidí taková dvojka. Ona prý pro něj nechala školu, když byla ještě hloupá malá. Jezdil s ní po kmeni po hlavě dolů, až se jí chocholka vstyčovala. Dneska je modré a opojné nebe, určitě lítají zas vedle sebe. Tady, kde smrky se s listnáči mísí a sosny opodál stavějí chrám, se sojkou Brhlík tu bydleli kdysi, protože nikdo z nich nechtěl být sám.

slzavý údolí, a pak jsou ti, co zpívají, že život nebolí. Ti druzí jsou mi blízcí, ty můžu vážně brát, ty potkám v českých lesích

století. A taky na tebe, holčičko moje, kolik ti bude, až přiletíš.

poslat ti na nebe sponou z tvých vlasů, že poslední z Pegasů zase vrátil se k nám. Když padají

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u počasí, protože nad Středomořím se opět čeká vlna veder. Ta může být dokonce největší v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty až 45 stupňů Celsia. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru týdne se teplý vzduch okrajově dostane i k nám. Deště v minulém týdnu dokázaly dost výrazně vylepšit situaci v povrchové vrstvě půdy do 40 cm. A to prakticky všude s výjimkou části Jižní Moravy a východní části Vysočiny. Navíc už ale déšť nestačil. Hlubší vrstva do 1 metru zůstává suchá. Proč navštívit Mladou Boleslav nám prozradí Luboš Dvořák.
2: Na přelomu srpna a září se ulice Mladé Boleslavy znovu zaplní barvami, kreativní energií a uměním, které nebude zavřené mezi stěnami galerií, ale bude vznikat přímo před očima obyvatel. Je to další ročník festivalu Město rovná se galerie, který přiváží do města automobilů významné osobnosti světové i domácí urban artové scény. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Jaký je stav a kvalita vody? To monitoruje Luděk Savana Urbánek.
3: Už ani na Vysočině není voda v přírodních vodních plochách vhodná ke koupání. Krajská hygienická stanice nedoporučuje koupání v rybníce Kachlička, ve vodních nádržích Trnávka a Sedlice. Důvodem je masivní výskyt sinic, které v těchto vodách přetrvávají a představují přímé zdravotní riziko. Hrozí akutní poškození zdraví. Problém je také v Břevnické nádrži. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Sport. Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od zítřka až do neděle dějištěm 4. ročníku turnaje pro tour nižší úrovně Futures v plážovém volejbalu. Na jihu Moravy se představí páry z 19 zemí. Nasazenými jedničkami jsou Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. V mužích pak Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

0: Začínáme správným časem, 6:07 raní. Co se týká těch šestek, tak jedna na nás tady vykupuje z kalendáře, protože máme 26. srpna, je středa a svátek slaví Luděk. A propo krásné ráno vám s Country Rádiem přeje Kačka a Vláďa.
1: Hezké dobré ráno. Tak nezačínáme úplně ideálně, že nezačínáme úplně pozitivně, protože včera nás opustila Dolly Parton, bylo to ve večerních hodinách, tak my se jí samozřejmě budeme věnovat stejně jako včerejší večerní vysílání po 10. hodině jí bylo věnováno, velmi intenzivně se jí věnoval Petr Kocman, tak my se jí budeme věnovat také každý den nebo každou hodinu v tohoto dne si pustíme alespoň jednu písničku od Dolly Parton, aby jsme na ní zavzpomínali, protože to byla skvělá hvězda a taky si o ní budeme hodně povídat.
0: Ano, máme připravené také nějaké zajímavosti z jejího soukromého života, to znamená Dolly Parton bude a je v našich srdcích a věřím, že i ve vašich srdcích našich posluchačů Country Rádia, takže si Dolly Parton dáme v těch nejbližších chvílích a my se jí budeme věnovat, jak říkala Kačka, každou hodinu.
1: Tak teď už Dolly Parton, Dump Blonde, dáme si její skvělou, jednu z těch skvělých písniček. No a pokud máte Dolly Parton rádi, podívejte se na náš Facebook, je tam o ní hezké povídání.
0: Hezké ráno.

0: Čechomor a Lenka Dusilová a její proměny v našem vysílání. Teploty po venku aktuálně kolem 14-15 stupňů Celsia. Řekla bych, ať už jste v Aši, v Chebu, v Olomouci nebo v Ostravě, ty teploty jsou prostě takovéto po celém území celé republiky.
1: Ale nebojte se. Oni nám vystoupají na nějakou vyšší teplotu, to si řekneme za chviličku po písničce.
0: Skutečně? Není možná?
1: No, já si myslím, že se dopracujeme k tomuto číslu za malou chvíli, ale ještě se pojďme podívat na silnice, konkrétně na silnici číslo 9 na trase z Mělníka na Prahu vzniká kolona za odbočkou na Líbeznice. V důsledku zúžení vozovky provoz je zde řízen kyvadlově, tedy semafory. Tak počítejte s drobným zdržením.
0: No, s drobným? Kolik tak? 2-3 minuty?
1: Tak 2-3 minuty zhruba počítám, ale samozřejmě se stoupající teplotou během dne bude stoupat i čas toho zdržení, protože se budou tvořit asi větší kolony.
0: Skutečně, dobře, tak s tím prostě takhle počítejte, ano. Sledujte teploměr a budete vědět, jak dlouho se zdrží.
1: Přesně, podle toho, jak bude vysoká teplota, tak se uměrně tomu budete zdržovat na silnici číslo 2 z Mělníka na Prahu.
0: Jo, tak to je bezva zpráva z Country Rádia ve 7:15.

0: je a bude.
1: I dneska si dalo sluníčko dost na čas, stávala totiž v 6 hodin a 6 minut, to znamená před 12 minutami, podle mě má ještě ospalky v očích teda.
2: Určitě důležité, aby se to nevyskytlo nebo neprezentovalo nebo neprojevovalo během slunečního svitu v rámci dnešního dne.
1: Zda to nebude z té oblohy padat. Zapadat bude 3 minuty před hodinou 20.
2: Ano, rekordní teploty naměřené v Klementinu v roce 1980 bylo nejchladněji, to rtuť teploměr vystoupala na pouhých 6,4 stupně Celsia. 32,9, tak to jsou teploty, na které jsme v posledních letech zvyklí, byla naměřená v roce 2011.
1: Podíváme se na hory, protože mě docela zajímá, jak to vypadá na Jizerce.
2: Ano, v souboji Jizerka Kvilda, že?
1: Tak Jizerka Kvilda, kdo vyhrává, Vláďo?
2: Já nevím, ale tuším, že tentokrát je Jizerka s tou nejnižší teplotou.
1: Je chyba.
2: Jo.
1: Takže na Jizerce je 10,5 stupně a na Horské Kvildě 6,5.
2: Tak to je takový jako trošku, dalo by se říct, hat-trick s tou Kvildou, že? Za poslední 3 dny vždycky vítězí Kvilda.
1: No prostě na Kvildě se daří, no, tomu chladnému počasí.
2: Dnes má být zataženo, hlavně na severu zaprší, na jihu bude i slunečno, no a ty dnešní nejvyšší teploty v rozmezí od 16 do 23, v jižní části území až 25, v 1000 metrech na horách 14 a na Šumavě 19 stupňů Celsia.
1: No tak to teda bude jako...
2: Je velký rozptyl.
1: No to bude teda různé, takže záleží na tom, kde se budete vyskytovat. Ve čtvrtek nás čeká trochu oteplení, předpokládáme polojasno až skoro jasno, v noci a ráno místy i oblačno, nejvyšší denní teploty se zase budou šplhat k té 30, 24 až 29 stupňů.
2: Ty jsi hovořila o tom, že sluníčko má ještě v očích ospalky, když už jsi u toho slunce, tak si pojďme říct jednu z univerzálních pranostik. V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
1: ale a je to tady, je to tady. Tak podíváme se ještě na další. Když pálí srpen, bude pálit i víno.
2: Tak výborně. Tak jdeme od pranosti, jdeme od počasí k další muzice. Čeká nás kapela Marie.
0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country
1: Radio. Tak tady jsou Marien, my jsme vám je slíbili a tak vám je taky pustíme.
2: Ano a písnička, která se jmenuje Propast, užijte si, má takový svižnější rytmus, takové svižnější téma, tempo, které se k dnešnímu ránu bez pochyby hodí.
1: Tak šup, vemte si na sebe nějaké, co, kraťásky, nějaká tílečka.
2: Musíš cvičit jako?
1: No ano, zacvičíme si s Marien.
2: Tak pojď. Jdeme na to, ale beze mě, jo?
1: Hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dobré ráno, za 6:30. Vlaky nám dneska nejezdí na trasách Litvínov, Teplice v Čechách nebo Pardubice Chrudim. Ty dlouhodobější se potom týkají trasy Nymburk Kopydlno nebo Budišov nad Budišovkou. Na silnicích si dávejte pozor na D1. Mezi 129. a 130. kilometrem ve směru na Brno se nám začala tvořit kolona vozidel. A na D2 na 35. kilometru taktéž ve směru na Brno máme dopravní nehodu. Buďte na sebe opatrní, přejeme šťastnou cestu bez nehod. A kdyby něco jsme tu pro vás 210 323 333. Hezké ráno.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

jedno léto, co se mu říká jménem babí. A ty mi koukáš přes rameno, dnes mladá žena, co právě slaví.

0: Infry Radio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ministerstvo životního prostředí čeká na posouzení, jestli Punkevní a Kateřinská jeskyně spolu s Macochou splňují podmínky pro zápis na seznam UNESCO. Teprve potom rozhodne, jestli kandidaturu podá. Světová moře a oceány dosáhly nejvyšší teploty v historii měření. Evropská služba Copernicus naměřila průměrně na hladině 21,1 desetina stupně, čímž překonala dosavadní rekord z roku 2024. Prázdniny končí až za týden, ale učitelé a asistenti pedagogů do škol nastoupili už tento týden. Zatímco chystají své třídy, školáci si užívají poslední dny volna. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, jen výjimečně se objeví i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Dneska je v kalendáři zase chlap.
2: No, je tam i žena, tak sice trošku okrajově, ale my se tomu budeme samozřejmě věnovat, aby to bylo krásně vyvážené. Já vím, koho tím chlapem míníš.
1: Tím chlapem je Luděk.
2: Ano.
1: A je jedno, jestli je malej nebo velký ten chlap. Je to prostě Luděk, který má dneska jmeniny, přejeme mu všechno nejlepší. Původem jde o českou odvozenou domácí podobu českých jmen Ludomír a Ludoslav. Význam tohoto jména je ten, jenž lidu přináší mír a ten, který i lidi oslavuje. Tak to je prostě nějaký Lidumil asi. Také jde o domácí podobu německého jména Ludvík, která se později osamostatnila. A u Ludvíka to je zase slavný válečník. Ale o tom až potom někde jindy, až bude mít on svátek. V Česku máme Luďku kolem 15 tisíc.
2: Přejeme všechno nejlepší i Luďku Sobotovi, to je jediný Luděk, na kterého si vzpomínám. Možná mi někdo neodpustí, že jsem si
1: Luďa
2: nespomněl.
1: Luďa. To je přece taky Luďa.
2: Přesně tak. Tak já jsem hovořil o tom, že v kalendáři máme i ženské jméno. Tím jménem je Ludiše.
1: Ne.
2: No, slyšíte dobře. Jméno...
1: To je jeho žena, Luďka.
2: Ano, hodně s ním souvisí. Ludiše je staročeské jméno a její původ je tak jako méně známý. Spíš význam tohoto jména lze interpretovat jako slavná bojovnice nebo slavná v bitvě. Tak Ludišim přejeme všechno nejlepší.
1: Ludišem, no vidíš, to je...
2: Slavná bojovnice.
1: Neuvěřitelné. Tak mrkneme se ještě do světa, protože tam nám říkají, ve světě někdo někde vymyslel, že dnes je Mezinárodní den psů, tak hav.
2: Přesně tak. A co víme, tak v České republice je evidováno na 140 tisíc těchto čtyřnohých miláčků.
1: No a pak jich je ještě spoustu neevidovaných.
2: No, přesně. Tak, teď už Paul Simon, Art Garfunkel, Cecilia v těchto chvílích na Country Radio.
1: 6.36.

0: Jana Martinová, Nebe, peklo, ráj, to si pamatuju, to byla nějaká podobná hra na základní škole.
1: Z papíru se skládala taková skládačka, takhle prstama si dělal.
0: Vím, matně si na to pamatuju, přesně tak.
1: Ale už přesně taky nevím, o co tam šlo.
0: Tak, pojďme ze školních tříd na aktuální informace, které se týkají počasí. Jak to tady vidíme, tak nad Českou republikou je zataženo, déšť, nějaké kapičky a teploty kolem 15 stupňů. Dalo by se říct, že bez větších rozdílů, ale přes den vystoupají na 23.
1: No a my se podíváme taky na silnice, protože na D1, pakliže jedete z Prahy do Brna, tak na 129. kilometru, tak tam jsme měli dopravní nehodu, začala se tam tvořit kolona. O tom jsme vás spravili zhruba před 15 minutami, ale máme pro vás dobrou zprávu, ta kolona už se rozjíždí, už je to tam docela pěkně průjezdné.
0: Tak paráda, jsme nositelem dobrých zpráv, věříme, že mezi ně bude patřit i následná informace o tom, že někoho z vás budeme probouzet. Ale ještě předtím

0: na Country Rádiu.
1: Číslo připraveno, my jsme taky připraven.
2: Já jsem připraven, protože nechci být zaskočen a my věříme, že připraven je i náš oslavenec, kterému voláme. I když máme probouzet, tak nepředpokládáme, že by bylo zhůru.
1: Proč se vlastně vymyslelo slovo zaskočen? Jakože za tebe někdo skočí a udělá bav.
2: No, přesně. A ten člověk se lekne a tím pádem je zaskočen.
1: Jo.
2: Tak může být následně i přeskočen. Nebo obskočen.
1: O tak.
2: No tak. Může být cokoliv, že?
1: Dobré ráno, moc vás zdravíme, milý Jardo, tady je Country Radio, Katka s Vláďou.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den, vy jste oslavenec, je to tak?
3: Ano, ano.
2: Ano.
1: Jste oslavenec a jste dlouho vzhůru, anebo jsme vás probudili?
3: Ne, už jsem delší dobu vzhůru.
1: Je, tak to je škoda. To ale nevadí. My prostě dřív nevoláme, tak měl jste si pospat, aby jsme vás mohli vzbudit, protože my jsme chtěli udělat takový jako velký překvapení. Podařilo se nám aspoň to, že jsme vás jako překvapili.
3: No jsem hodně překvapen.
1: Jo, no tak aspoň to, tak hurá.
3: Jsem rád, že volá Country Radio.
1: Jo, nastera. A kdo jste si tak říkal, že volá takhle brzy ráno? Nějaký problém v práci, ne?
3: To snad ani ne.
2: Ne, to víte, že ne. Tak všechno je tak, jak má být samozřejmě. A nikdo na vás myslí a dokonce tady má pro vás jako zveršované přání a je evidentní, že vás mají všichni rádi.
1: No a dali si s tím opravdu práci. Začíná to krásně, jo. Milý Jardo, výsledky výpočtu jasně dokazují, že tě všude lidé rádi mají. Přesto však norma upozorňuje, písničkou tento stat vylepšit možno je.
2: No a co ti dál přejeme? A teď poslouchejte. Mnoho času s vnoučaty a rodinou, ať jsou všechny dny zalité pohodou jedinou. Na kole ať vítr fouká vždy správným směrem a déšť ať ti zůstane jen výjimečným jevem. A tak ať zaskáčeš, jak to umí vrabec, posíláme přes rádio železniční pražec. To je dobrý, ne?
3: Tak děkuju moc, děkuju kolegům. Už vím, odkud víte fouká.
1: Víte, jo. A podle čeho,
2: správným směrem.
1: Podle čeho jste to poznal?
3: No, tak to můžu udělat jenom kolegové, kteří jsou na mě takhle hodní.
1: Jo, a jasně, a znají vás, že jo, a vědí, co máte rád. To je jasný.
2: V tom poslední dvojverší jsme s Kačenkou hodně přemýšleli, jakou písničku dát, protože tady je skáčete jako vrabec a železniční pražec. Tak jsme si mysleli písnička Zobali vrabci zobali, anebo Pražce od Pavla Dobeše. Tak my jsme vybrali toho Pavla Dobeše.
3: Dobře, tak děkuju moc a děkuju kolegům a mějte se moc hezky.
2: Vy taky.
1: Přejeme vám všechno nejlepší a užívejte si dál tyhle skvělý kolegy. Není to úplně jako běžné a myslím si, že možná je to někdy i vzácnost, tak mějte se s nimi moc fajn.
3: Díky moc, mějte se.
1: Naslyšenou.
2: Vy taky, tady je písnička speciálně pro vás.
1: Tak hezké ráno vám všem.
4: Házím tornu na svý záda, přelt flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky. Vždyť je jaro, zapni si kšandy.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují připracovat dráze, pakliže ti vyhovují rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

0: Olivia Newton-John, Banks of Ohio v našem vysílání.
1: Ano, tak docela si dáme ještě jednu písničku, o tu se postará Vítek Tučný společně s kaplou Greenhorns, Zelenáči a History Woodče. No a po zprávách a po počasí tu máme další vysílací hodinu.
0: Určitě, čekají nás třeba data v datech a věnovat se budeme taky Dolly Parton. Po 7 hodině se dozvíte, proč a co si o ní zajímavého povíme.
1: Ať se vám dobře poslouchá, přeje Kačka Vláďa.

0: Antri počasí.
1: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní zatmění měsíce uvidíme už v pátek, tedy 28. srpna nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakryje 93,5 měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu ukazu. Měsíc totiž v Praze zapadá už v 6 hodin a 17 minut. Po teplém a suchém období se počasí vrací k normálu. Zářijová předpověď přináší dobrou zprávu pro všechny, kteří už mají dost veder. Teploty se mají držet kolem 20 stupňů Celsia. Horší vyhlídky ale čekají houbaře. Moc pršet nebude a podmínky pro růst hub zůstávají na většině území nepříznivé. Hradci Králové se bude slavit. Tady je Luboš Dvořák.
2: V loni Hradec Králové ve velkém stylu slavil 800 let od založení. Nyní navazuje programem nahuštěného do 9 dnů královskými slavnostmi. Od posledního srpnového pátku do 5. září propojí historické kořeny města se současnou hudbou, pouličním uměním a zároveň dostávají prostor nové moderní projekty. Luboš Dvořák, Hradec Králové.
1: Hlídejte nebo zabezpečte si svoje kola. Tady je důvod.
3: Kola by měla kolovat, ale legálně. Během sobotního odpoledne zmizela v Telči hned 3 jízdní kola. Zloděj si v jednom případě odnesl 2 kola i se zámky, v druhém poškodil nosič na zaparkovaném autě a ukradl horské kolo. Celková škoda dosahuje 60 tisíc. Policisté nyní zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže, uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Tak to včera oznámil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět prý vzešel z fotbalového prostředí. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Weekend Do a to je Dolly Parton. Ježíš, to je tak veselá, prostě pozitivní jako informace, že se mi ani nechce říkat, že nás včera večer Dolly Parton opustila.
1: No, je to prostě život. Tady je zcela evidentní, že prostě i na takhle známé osobnosti prostě bohužel jednou dojde, jinými slovy řečeno. Dolly Parton, jenom taková zajímavost, od loňska trpěla zdravotními problémy, přesunula prosincové vystoupení, které mělo být v Las Vegas, na letošní květen. Načež je zrušila úplně.
0: No ano, ona měla nějaké zdravotní problémy, které souvisely s ledvinovými kameny nebo s močovými kameny. Dlouhodobě se s tím léčila, takže evidentně to nedopadlo všechno dobře. Taky se dlouho starala o svého manžela, že, který odešel v loňském roce. No, byla to hvězda, byla to prostě naprosto největší legenda country hudby. Napsala více než 3000 písniček, dovedeš si to představit vůbec?
1: Ne.
0: A prodala celosvětově 100 milionů desek. To je prostě naprosto neuvěřitelná hvězda a hlavně ona ty peníze potom dávala zpátky do té společnosti, byla filantropka, podporovala spoustu lidí, jako byla to opravdu mimořádná osobnost, přišli jsme o skvělou hvězdu.
1: Mimořádná osobnost nejenom hlasovým projevem, ale samozřejmě i díky jejímu srdíčku, které bylo otevřeno všem ostatním. Tak my v každé hodině budeme vzpomínat na tuto úžasnou ženu, úžasnou zpěvačku, která nás včera opustila, Dolly Parton. Teď už ale další muzika ve vysílání Country Rádia. V 7 hodin a 7 minut jsou tu připraveni členové kapely Camelot a jejich píseň Tůně.
0: Určitě, nebojte se, nebudeme vzpomínat se smutkem, ale budeme i úsměvné příběhy přidávat o Dolly Parton, protože ona těch úsměvných historek měla za svůj život celou řadu.
1: Tak, ať se vám dobře poslouchá, přijde z Country Rádia Kačka a Váďa.
0: Hezký den.

0: Hledaný muž v podobě Johnnyho Cashe. Pokud i vy v tuto chvíli, to znamená v 7 hodin a 14 minut, hledáte nějakou únikovou cestu na silnicích.
1: Nějakého muže.
0: Ne, na silnicích, kde je nějaký problém, tak vězte, že buďte obezřetní na silnici 20. Plzeň Karlovy Vary je v Bezvírově uzavřena silnice kvůli požáru několika domů. Provoz je odkloněn přes Štědrou.
1: Tak, mrkneme se i na počasí, aktuálně teploty mezi 14 až 16 stupni Celsia, ale přes den by se měly vyšplhat na těch 16, ale až 23.
0: Tolik informace z dopravy, tolik informace o počasí, teď už další muzika Marta Kubišová s nebývalou ochotou.
1: Nebývalou ochotou. Hezké ráno.

0: Data v datech aneb významné události dnešního dne.
1: V kalendáři máme středu 26. srpna. Ne vždy tomu bylo tak, že to bylo konkrétně datum, které se vztahuje ke středě, ale na nás to tak dneska nějakým způsobem padlo, ale my se podíváme do historie a řekněme si hlavně, co toho 26. srpna, což je 238. den, vlastně proběhlo, co se stalo. Tak pokud se zajímáte o sport, tak víte, že v roce 2009 český reprezentační fotbalista Pavel Nedvěd oficiálně potvrdil konec své fotbalové kariéry.
2: No a my se podíváme na to, kdo by dneska slavil své narozeniny. Jde o herce Mirko Musila. Jednalo se o výrazného herce vedlejší a epizodních rolí v divadle, ve filmu i v televizi, který se dobře uplatnil i jako dabingový herec. Nezapomenutelným způsobem nadaboval třeba strýčka Skrblíka v seriálu Kačeří příběhy od Walta Disneyho.
1: V roce 1928 se narodila kameramanka Věra Štinglová. Dlouhou dobu působila v československé a později české televize, hlavně v dětském vysílání. Co by kameramanka natočila řadu známých pohádek a řadu filmů pro děti.
2: V roce 1948, to už jsme ve světě, se narodila Magda Vašáriová, slovenská herečka, diplomatka a také politička. Určitě si ji pamatujete jako Marius Postřižin.
1: Ano, no a v roce 1980 se narodil Macaulay Culkin, americký herec, známý především ze série filmů Sám doma a Sám doma 2 nebo Ztracen v New Yorku. V době uvedení těchto filmů byl považován za nejúspěšnějšího dětského herce od dob Shirley Temple Blackové.
2: Tolik tedy dnešní data v datech. Přejeme hezké ráno.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Dopravní servis Country Rádia je připraven i teď 5 minut před 7:30. Hezké ráno vám všem. Tak Budišov nad Budišovkou, Odry, jedna z tras, na kterých vláčky dneska nejezdí, neb tam platí taková dlouhodobější vlaková výluka. Vsetín Puchov, to je další, nebo Brno Ivančice, chcete-li jet z Hronova do Broumova, tak dneska ne. Dneska vlakem určitě ne. Náhradní autobusová doprava je i u vlaků z Adržbachu do Hronova, tak s tím počítejte. Minimálně do 28.8. tam na této trase vláčky tedy nepojedou, ale zase autobusová doprava je dobrá alternativa. Podíváme se na silnici. Venku není úplně hezké počasí, jo, tak přizpůsobte svoji jízdu samozřejmě povrchu vozovky. Někde nám na některých místech i prší, objevují se na silnicích stále cyklisté, dávejte na ně pozor, objíždějte, dávejte směrovky, je to docela důležité. Koukneme se do Liberce, v ulici Svobody se bouralo. Komplikace čekejte i na D2 na 31. kilometru ve směru na Bratislavu. Tam máme dopravní nehodu nákladního vozidla. A pokud i víte i vy o nějakých dopravních kolizích, nějakých kolonách, dejte nám vědět. 210 323 333. Hezké ráno a šťastnou cestu.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky ve veřejné sféře. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě 24 900 korun a žádná tarifní částka by neměla být nižší než zaručený plat. Soud ponechal Jiříkovského z bitcoinové kauzy ve vazbě. Prý provozoval darknetové tržiště, legalizoval výnosy z trestné činnosti a bral špinavé peníze. Hrozí mu až 29 let a propadnutí majetku. České dráhy připravily v prvním pololetí oproti loňsku o 5,5 milionu pasažérů více. Zájem prý zvýšilo zdražení pohonných hmot. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, jen výjimečně se objeví i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Co se nevešlo do ranního otazníku.
1: Co se vám v poslední době pokazilo? Těch věcí, které se
2: počasí.
1: Mohou... Ano, to je také tady jeden příspěvek. Pochroumat je víc než dost. Samozřejmě bereme to z té pragmatičtější stránky. Nehovoříme o mezilidských vztazích, ale o takových těch hmotných statcích. Tak na ty odpovědi, na které se těšíme a na které se včera nedostalo, máme vyhraněný čas nebo vymezený právě teď.
2: No, napsal nám Petr, kazí se ledasco, ale poslední dobou hlavně počasí.
1: Přesně tak.
2: Bohužel ano. To se opravit ani vyměnit nedá, ale dá se samozřejmě na něj počkat, protože to je zase dobré na tom počasí, jo, že to není pořád špatné. Jo?
1: Ano,
2: je, dá přesně. Se počkat na to lepší.
1: Ano, tak napsala nám třeba Jana, střecha, počítač, pračka, boty, zub, na prázdniny docela slušný výpočet, nemyslíte?
2: Ty jo, no ale víte, jak se to říká, třikrát ano, a dost, jo, u vás toho je ale trochu víc, tak vy máte prostě ale zase vybráno na další rok, ale to bych si řekla, že Jeničko je docela zase pozitivní zpráva.
1: Mně se neskutečně líbí odpověď od Kačky, co se vám v poslední době pokazilo, tak ta jednoznačně napsala jednou strohou větu, ale velmi výstižně, na co jsem sáhla.
2: To Jarka napsala, že co se jí v poslední době pokazilo, v těch vedrech se jí pokazilo stahování bočního okénka u řidiče. Jo, tak to je nepříjemné.
1: No, v případě, že nemáte klimatizaci a tak dále.
2: To je něco, jako když začne pršet a pokazí se stěrače, že? To se mi jednou taky stalo, tak to taky není úplně dobré.
1: Tak a ještě jeden příspěvek napsal nám ho Aleš. Praskl mi můj nejhezčí a oblíbený půl litr na pivo.
2: Ale tak
1: ne, tohle blbý, to chápu, tomu rozumím.
2: Zase budete mít narozeniny, přijde Ježíšek, jo? To zase
1: no,
2: jako
1: to
2: docela...
1: on, ten kterému
2: mám vztah. Bude lepší,
1: tak,
2: bude
1: jo.
2: Lepší, myslete pozitivně.
1: Lenka Filipová, ta už zpívá o tom, že je zamilovaná.
2: A ty?
1: Taky. Ten kratičký

0: svůj krok. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Ten kratičký sen.

0: 7 hodin a 43 minut, tak se podíváme na silnici, protože na silnicích je rozhodně docela rušno, zejména na D1, pakliže jedete z Prahy do Brna, tak mezi exity Rosice a Popůvky, to je nějaký 178 až 182 kilometr, tak právě tam se vytvořila kolona, takže no, nějaký 4 kilometry a moc se to neposouvá rychle.
1: Tady by se víceméně uplatnili ti rychlejší koně, jako nich zbýval před malou chvilinkou v Abidaně, že by se to objeli někde po polní cestě nebo po poli.

0: Tak jestli se budete bořit do bláta nebo ne, to je otázka, protože na území České republiky, alespoň v té severní a střední části, nám prší, teploty jsou v rozmezí od 13 do 15 stupňů Celsia, no a přes den vystoupají na krásných 23.
1: Tak uvidíme, jak to ve finále bude. Já si myslím, že se zase užijeme docela prýma den.
0: Určitě. Tak, teď už byli Nelson Made in Texas a za chviličku budete hádat jednu z těch známých osobností, kterou jsme si pro vás pro dnešní 26. srpnový den připravili.
1: No známá, to záleží jak pro
0: jestli
1: koho,
0: poznáte,
1: že jo?
0: No.
1: Tak jako, jestliže se třeba nezajímáš o film, tak pro tebe můžou být filmoví herci docela jako oříšek.
0: Já vím, ale my dáváme tak úžasné indicie jednoduché, že to nebude ani dnes žádný problém.
1: Uvidíme za chvíli. Started in the back of my daddy's old car. I was born beneath that old lone star. I hit the ground picking this old guitar.

0: poznáte, kdo jsem?
1: Ano, tak jak už jsme řekli před chviličkou, je tu pět otázek, pět odpovědí, i když se jedná o jméno, které možná bude pro mnohé tajemnější, tak věříme, že na základě toho, o čem si teď s Kačenkou budeme povídat, to uhádnete všichni.
2: Já si myslím, že jo. Indicie jsou takové jednoduché, poměrně ano. Strohé, ale i ty otázky jsou poměrně strohé. Tak ano. Uvidíme, dobře napínejte uši a uvidíme, zdali pak se dočkáte kýženého výsledku, že? A my se hlavně ho dočkáme.
1: My se na něj těšíme, že bude veskrze pozitivní, konec konců ty výsledky. Ty nám můžete volat nebo vaše odhady na telefon 210 323 333.
2: Tak, start.
1: Ano, jdeme na to.
2: No?
1: No, kolik měříte?
2: Kolik měříte? Vy no. Kolik měříte?
1: Já kolik měřím? Skoro 190 cm.
2: Tak to jste výrazně vyšší než já. Kolik vážíte?
1: No teda, co to je, vy mi dáváte? Tak teď se odhalím totálně, no. Přiznám se, kolem 140 kg.
2: Tak to vážíte výrazně víc než já. Jste žena nebo muž, když teda 140 kilo?
1: No vzhledem k tomu, že vážím víc než vy, tak asi budu muž. Vy už to samozřejmě nedoženete, jsem chlap jako hora. Vedle svého kolegy jsem ale vlastně vypadal ještě daleko mohutněji.
2: Jakého kolegy?
1: No tak hereckého kolegy. Vystupovali jsme obvykle spolu jako sehrané duo. Společně jsme natočili, a to je zajímavé, více než 100 filmů, včetně krátkých krotesek. A pozor, i filmů celovečerních.
2: No a jaký byl třeba ten první film?
1: No, první film, pokud si vzpomínám, tak byl z roku 1931 a jednalo se o celovečerní film Omluvte nás. Později následovali například Krabice od muziky.
2: No, no. Tak jo. Takže to je prostě nějaký chlap jako hora.
1: 190 cm, 140 kilo a ten prďola malinký.
2: To je skoro stejný jak na výšku, jak na šířku.
1: No, bubeňoučkej vedle něj v kloboučku.
2: Neraz.
1: Ne, dobře, tak jo.
2: To, že to víš, ty Vláďo. To není podstatné. Tak jdeme na to. Country Radio, hezké ráno. Haló? Haló, vypněte si rádio a poslouchejte nás ze sluchátka. Jste tam?
3: Haló.
2: Tak tam vůbec to nevypadalo. Ne. Country Radio, hezké ráno.
1: Haló,
2: jsme tam. Tak jako to je ale napínavé. Country Radio, dobrý den.
3: Haló.
2: No haló, tak fu, jsme rádi, že tam jste. Jste tam teda?
3: Ano, tady Oliver Hardy.
1: Ano, my vás zdravíme, Oliver.
2: Ale, Olivere, vy jste se poznal.
3: Já jsem se probudil. Jste moc hodný.
1: Jo, splňujete tato splňujete i vy tato kritéria těchto tělesných proporcí?
2: Jako stále 190.
3: To
1: jste to vy.
2: Takže stále 190 cm a 140 kilo.
3: Stále. No, jsem trošku studenější.
2: Tak my vám zatleskáme.
3: Děkuju, tak, to je krása.
2: My se teda omlouváme, že jsme vás takhle odhalili, o málo kom takhle říkáme míry a váhy.
3: Já si půjdu zaslehnout. Dám si visku a půjdu si lehnout.
2: A my vám k tomu pošleme deštník, tak nezapomeňte, až bude zvonit kurýr,
3: jo,
2: tak to je
3: od Lauer. Nás. Stan Lauer ano, se teďka probudila, taky vás zdravím.
1: Jo, my ho taky zdravíme. Taky, dobré ráno, vám oběma, chlapci, na vás jsem vyrůstal.
3: Thank you.
2: Takže parťáci v nebi i na zemi. Ano. Paráda. Tak gratulujeme, ano. Olivere.
3: Držíme vám místo, ale i za dlouho.
1: Jo, děkuji.
2: Tak to snad ani není potřeba.
1: Ne, jste moc hodnej a já vám děkuju za to, co jste pro mě v mládí udělal s vaším kolegou, protože díky vám jsem se opravdu smál jako hrom a do dneska na vaše scénky.
3: Některý jste upláceli smíchy prý.
1: To jsem byl já, proto jsem takový uplácaný.
3: Tak.
2: Olivere, zdravíme tam nahoru, máváme vám. A vydržte na lince, jo?
3: Děkuji.
1: Tak teď už mi dej hopma na zvonáči, to bylo skvělý, on je fajn.
2: Ty jo, normálně ze záhrobí telefonát. No.

0: Mirek Hofman, Zelenáči z Bohem buď na věky Anglie. Krásná písnička téměř před 8 hodinou raní. My si dáme ještě Martina Javruka písničku Orion, ale v té hudební nabídce budeme pokračovat i v hodině následující.
1: Po 8 hodině Dolly Parton. Dolly Parton nás včera večer opustila, což je nám samozřejmě líto, ale my si o ní řekneme jednou zábavnou historku, kterou možná ještě vůbec o ní nevíte, co ona prožila a co vlastně si užila za svůj život. Tak poslouchejte i po 8.

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Zprávy začneme u počasí, protože nad Středomořím se opět čeká vlna veder. Ta může být dokonce největší v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty až 45 stupňů Celsia. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru týdne se teplý vzduch okrajově dostane i k nám. Deště v minulém týdnu dokázaly dost výrazně vylepšit situaci v povrchové vrstvě půdy do 40 cm. A to prakticky všude s výjimkou části Jižní Moravy a východní části Vysočiny. Navíc už ale déšť nestačil. Hlubší vrstva do 1 metru zůstává suchá. Proč navštívit Mladou Boleslav nám prozradí Luboš Dvořák.
2: Na přelomu srpna a září se ulice Mladé Boleslavy znovu zaplní barvami, kreativní energií a uměním, které nebude zavřené mezi stěnami galerií, ale bude vznikat přímo před očima obyvatel. Je to další ročník festivalu Město rovná se galerie, který přiváží do města automobilů významné osobnosti světové i domácí urban artové scény. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
1: Jaký je stav a kvalita vody? To monitoruje Luděk Savana Urbánek.
3: Už ani na Vysočině není voda v přírodních vodních plochách vhodná ke koupání. Krajská hygienická stanice nedoporučuje koupání v rybníce Kachlička, ve vodních nádržích Trnávka a Sedlice. Důvodem je masivní výskyt sinic, které v těchto vodách přetrvávají a představují přímé zdravotní riziko. Hrozí akutní poškození zdraví. Problém je také v Břevnické nádrži. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od zítřka až do neděle dějištěm 4. ročníku turnaje pro tour nižší úrovně Futures v plážovém volejbalu. Na jihu Moravy se představí páry z 19 zemí. Nasazenými jedničkami jsou Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. V mužích pak Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné.

0: brontosauři a jejich jarní tání. Tak jarního tání jsme si užili i navzdory tomu, že máme 26. srpen, léto je neustále v plném proudu i s takovými těmi rozmary v rámci počasí. No a my se dnes v našem vysílání Country Rádia, a to i teď v 8 hodin a 4 minuty, věnujeme Dolly Parton, která nás včera bohužel opustila.
1: Ve věku 80 let tahle ta výrazná ikona populární countryové hudby, řekla bych, že asi vůbec ta nejvýraznější, jako nedovedu si aktuálně vybavit někoho výraznějšího než Dolly Parton a výraznějšího zejména z toho důvodu, že měla takový jako zajímavý vzhled, že?
0: Určitě, tak samozřejmě byla velmi zajímavá a jedinečná ve svém pěveckém projevu, ale samozřejmě, což ocení převážně muži i ve svém vzhledu.
1: No jasně.
0: Vypadala úžasně a vždycky v našich myslích úžasně vypadat bude, protože ženská jako cumel.
1: Myslím, že ale pro někoho byla až příliš výrazná, jo? A někteří jí to jako přidávali jako dost takzvaně jako sežrat, jo? Že říkali, jako, proč má tak výrazné vlasy a ten make-up a oblečení a tak. A ona prostě jak byla vtipná a velice chytrá, protože na to musíš být chytrý, aby si uměl někoho prostě tak jako odpálkovat, ale chytře. Tak ona vždycky říkala, ale jako já vím, že vypadám uměle, já jsem umělá blondýna, umělé jsou moje nechty, umělé jsou moje řasy, ale pravé jsou moje oči. Mm-hmm. Víš, jakože prostě jako
0: jo, to je
1: uměla, krás,
0: to je
1: prostě a na to už není moc co říct.
0: Ne.
1: Jo, jakože jako dobrý, ale já to vím a mně se to takhle líbí a já jsem s tím takhle v pořádku.
0: A hlavně v těch očích se zří absolutně všechno a ona těma očima dokázala prostě říct, co má na mysli. Podle toho se samozřejmě odvíjelo i její chování a poslání prostě tak, že byla štědrá, měla srdce na dlaně.
1: Určitě, tak ona vlastně prodala 100 milionů alb, to jí vyneslo prostě miliony dolarů, které ona ale jako, neřekl bych ve většině, ale v mnoha případech je rozdávala na dobročinné účely, ano. Takže prostě skvělá žena, bude nám tady moc chybět, ale muzika, ta tady zůstává a my jsme za to moc rádi.

0: aspoň částečně o Dolly Parton další její písničkou.
1: Jmenuje se Time for me to fly, tak si ji hezky užijte.
0: Krásné ráno vám přeje Kačka Vláďa z Country Rádia.

klaďák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem

0: Pavel Bobek, Chvíle, kdy jsem byl s ní, tak to je písnička, která nám skončila 13 minut po hodině 8. A my se mrkneme na počasí, protože to je věc, která vás určitě zajímá. Říkáte si, tak je to na ten deštník, nebo není na ten deštník?
1: Tak rozhodně teď po ránu, samozřejmě krátce po 8. hodině ráno, to na ten deštník bude, zvláště na severu a severovýchodě České republiky, dokonce i na severozápadě. Tady vidíme nějaké srážky, kde jsou teploty kolem 14 stupňů Celsia. Na jižní Moravě a v jižní Čechách je to kolem 15. Během dnešního dne ten deštník zas až tak aktuálně potřebovat nebudete, protože teploty budou na 23 a hlavně má být i slunečno.
0: Na 23. Ano. Dobře, tak jo, podíváme se i na dopravu, i tady to s těmi čísly nějak úzce souvisí, stále přetrvává komplikace na D1 z Prahy do Brna, je to mezi exity 178 a 182, tam je stále kolona, a na D8 si dávejte také pozor, je to z Prahy na Ústí, pokud jedete zhruba 17. kilometrem za sjezdem na Kralupy, tak auta tam zastavují v odstavném pruhu a pěkná kolona se tam pěkně vleče.
1: Teď už muzika a za chviličku pořád pod lupou. Jednu známou osobnost vám představíme.
0: Ano, ta dneska slaví své narozeniny. Prozradíme, o koho jde.

0: lupou.
1: Dneska máme pod lupou Magdu Vašáriovou, slaví narozeniny, přejeme všechno nejlepší. Jde o slovenskou herečku, diplomatku, státní úřednici a také političku.
2: Tak si pojďme o ní říct několik věcí. Vystudovala matematicko-fyzikální gymnázium v Bratislavě v letech 1966 až 1971, pak sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Od roku 1970 působila jako herečka ve Slovenském národním divadle.
1: V roce 1988 jí byl udělen titul Zasloužila umělkyně a také získala na Zlín Film Festivalu ocenění Zlatý střevíček, a to za mimořádný přínos kinematografii pro děti a mládež.
2: No a teď mě naskakuje otázka, jak to všechno dokázala takhle zvládnout, protože i nadále se věnovala studium. Protože vězte, že v roce 2026 dokončila standardní doktorské studium v oboru historie sociologie na Fakultě humanitních věd Univerzity Karlovy. V roce 2024 získala čestný doktorát na Masarykově univerzitě.
1: To snad ani není pravda.
2: No, je to neuvěřitelné. No a teď ty jazyky, že jo, ještě ke všemu.
1: Hovoří česky, německy, anglicky, rusky, polsky, srbochorvatsky a francouzsky.
2: Magda Vašáriová, jenom pro zajímavost, je sestra herečky Emilie Vašáriové a bývalá manželka herce Milana Lasici.
1: Přejeme všechno nejlepší a posíláme Povídej.
2: Písničku.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Krátce před 8:30 se podíváme na dopravu. Tak co s kolejemi? Tak stále leží tam, kde mají samozřejmě, ale jsou trošku zaprášené, protože už dlouho na nich vlaky nejezdí. Konkrétně se to týká trasy Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí nebo Budišov nad Budišovkou. Platí tam totiž takové dlouhodobější vlakové výluky platné minimálně do konce srpna. Tak se podíváme i na silnice, protože i tam na nás číhají nějaké komplikace, nějaké záludnosti, o kterých jste možná dosud nevěděli. D2 7,5 km ve směru na Brno, tak právě tam máme neprůjezdnou zpevněnou Krajnici, stala se tam dopravní nehoda. Bouralo se také v Trutnově, v ulici Svatoňovická a v Praze počítejte s komplikací na Štěrboholské spojce a také v ulici Ankarské, kde máme dopravní nehodu. Tolik doprava, přejeme šťastnou cestu, za chvilku počasí a zprávy s Tomášem Adamcem.
2: Country Radio.
0: Stáhněte si do svého chytrého telefonu mobilní aplikaci Country Radia a mějte nás pořád při sobě. Odpovídejte na ankety, pište si o písničky na přání, sledujte, co se u nás nového děje a poslouchejte rádio kdekoliv a kdykoliv. Více informací na www.countryradio.cz. Country Radio.
3: Zahrajte mi muziku.

0: Rádio. Krátké zprávy v půl.
1: Hezké ráno. Ministerstvo životního prostředí čeká na posouzení, jestli Punkevní a Kateřinská jeskyně spolu s Macochou splňují podmínky pro zápis na seznam UNESCO. Teprve potom rozhodne, jestli kandidaturu podá. Světová moře a oceány dosáhly nejvyšší teploty v historii měření. Evropská služba Copernicus naměřila průměrně na hladině 21,1 desetina stupně, čímž překonala dosavadní rekord z roku 2024. Prázdniny končí až za týden, ale učitelé a asistenti pedagogů do škol nastoupili už tento týden. Zatímco chystají své třídy, školáci si užívají poslední dny volna. To byly krátké zprávy a ještě počasí. Dnes bude převážně oblačno až zataženo, jen výjimečně se objeví i polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 16 až 23 stupňů Celsia. Hezkou středu vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Dnešek v kalendáři.
1: Jdeme se podívat na všechny oslavence, kterými jsou pro dnešní den Luďkové a taky Ludiše. Ludiše, jakože holky Ludiše.
2: Ne jakože Loudí, ale je to jméno staročeského, konců k tomu se dostaneme.
1: Loudí tiše.
2: Myslím, že měl písničku Čekej tiše.
1: Tak Luděk je původem česká odvozená domácká podoba českých jmen Ludomír a Ludoslav. Význam tohoto jména je ten, kdo lidu přináší mír, anebo ten, kdo s lidmi potom následně ten mír slaví. Mm-hmm. Jo? Takže prostě evidentně má rád oslavy, rád se napije, podle mě taky. Jde o domácí podobu německého jména Ludvík. V Česku jich máme kolem 15 tisíc.
2: No a my jsme tady zmínili také Ludiši. Ano, jedná se o jméno trošku zvláštní a mohlo by to být takovou motivací pro lidi, kteří hledají něco neobvyklého, nebo co není příliš běžné, ale co je podstatné, že jméno Ludiše je staročeské jméno a původ je slovanský. Význam jména lze interpretovat jako slavná bojovnice nebo slavná v bitvě, nikoli, že po někom něco loudí. Takže Ludiškám přejeme všechno nejlepší.
1: Třeba loudí bitvu. Já se chci prát.
2: Ano, nebo loudí Luďka. Tak,
1: Luďka.
2: To jsou dvě jména, která jsou vypsaná v dnešním kalendáři.
1: Také máme dneska Mezinárodní den psů, takže dneska nějakou dobrutku si určitě zaslouží ten váš hafan. Dneska si tenhle ten den připomínáme, abychom zdůraznili důležitou roli psů v našem životě. Jejich věrnost a pomoc lidem, jako jsou záchranáři nebo také průvodci, že jo, Tomáš, prostě zachraňují, vyhledávají lidi v troskách, potom pomáhají třeba nevědomým, že jo, no prostě dělají spoustu záslužných činností, myslíme na ně.
2: No a že na ně opravdu myslíme a že pejsky máme rádi, svědčí ten fakt, že jich v České republice alespoň registrovaných máme více než 140 tisíc.
1: A podle mě tak třeba 200 tisíc neregistrovaných.
2: Ano.
1: Co? Protože pejska má skoro každý druhý.
2: 300 tisíc bezejmených třeba. Tak, jdeme si další muziku pustit. Pacifik, Václav Maršálek a Oregon.
1: Právě teď v 8 hodin 35 minut přejeme pěknou středu s Country Radiem.
2: Hezký den.
3: Kdo vyhnal tě tam na cestu dalekou?
4: Touha žít, touha žít.
3: Kdo zboural ti dům a pravdu staletou?
4: Touha žít, touha žít.
3: Těžko se ti dejchá v těsným ovzduší, že máš hlad a žízeň, to nikdo netuší. Kdo přes pláně hnal tvůj osamělej vůz?

0: si přiložil.
1: Touha žít, touha žít.
0: Na týhletý cestě jen dvě možnosti máš. Buď to někde chcípnout, anebo držet stráž. Kdo vysnil ti zem,

Jak ten čas letí, dnes se to otáčí mou rolí, je být opora a je čas na slova.

0: Pat budem.
1: Epidemie, písnička Milé děti. Doufejme, že milé budou informace, které se týkají počasí. Trošku horší je to na silnicích, ale ještě než se k tomu dostaneme, tak jak to tedy vypadá zatím tedy na obloze a vůbec s těmi teplotami, Kačko?
2: Dneska 16 až 23, v tuto chvíli je trošku ta obloha zatažená, ale snad se na nás vykoukne i sluníčko. Teď aktuálně teploty kolem 17 stupňů.
1: Tak se podle toho oblečte, abyste nám náhodou neofoukli. Rozhodně je to složitější a komplikovanější třeba na příjezdu do Turnova po silnici 37. Tady z Jaroměře je trošku nepříjemná kolona, je od Nového Rokytníku do omezení u Hřbitova. Je to zhruba na hodinu, takže v tomto případě se obrňte trpělivosti, ano.
2: Říkal jsi nepříjemná kolona, budeme někdy hlásit třeba i nějakou příjemnou kolonu?
1: Příjemná kolona neexistuje.
2: Je?
1: Příjemný může být průjezd bez kolony.
2: Dobře, tak teď si dáme nějakou příjemnou muziku, ano. Alespoň. Tady je Alabama v našem vysílání a za chvíli dospíváváme.
1: Moc se na to těšíme.

0: Dospíváš to?
1: Máme tady připravenou jednu píseň, respektive takhle, jednou ji tady máme celou, ale ano. Ta zazní až po naší soutěži. A jednou tady máme maličký úryvek z této písničky.
2: Tak i dnes to bude na vás, jestli ten úryvek, který vám za chviličku pustíme, dospíváte vy, a věřím, že ano, protože je to písnička, kterou bez pochyby všichni dobře znáte. Akorát se kolikrát stává ta skutečnost, že trošku se tam potácíte s tím textem, že jo? Ale my jsme tolerantní, tam jde také o melodii, a když se to skloubí všechno dohromady, tak u nás máte deštník za vaše pěvecké výkony.
1: Já, jestli vás můžu trošku odradit, no. Jo, tak všichni dobře známe to, co vám pustíme v té ukázce, ano. Ale jak to pokračuje po té ukázce, tak to už je samozřejmě jenom pro odborníky.
2: Je to pravda, protože tuhle tu písničku jsme si tady s Kačenkou prospěvovali a taky jsme si říkali, za práce, jak ono... Když ji známe notoricky, známe od školních let, ale prostě jak to bylo dál, ale my už víme.
1: My už víme, tak my máme tahák totiž. Ano. Country Radio, hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne, poprvé, co jsem se dovolal, Kačko a Vláďo, prostě, ale vůbec nevím, co to je za písnička, protože jsem v autě.
1: Ano.
2: No my jsme ji stejně ještě neprozradili.
3: Jo, dobře.
1: S kým mluvíme?
3: Jo, omlouvám se, Jirka Ostrava.
1: Tak Jiříku, a ty už jsi s náma zpíval?
3: Ne, ještě nikdy.
1: Ještě nikdy. No tak to je fantazie, takže teď se ti to povedlo a my ti budeme držet palce.
2: No všechno je jednou poprvé a my věříme, že ten tvůj primát v rámci toho dovolání se bude korunován úspěchem a že to dáš. Držíme palce, jdeme na to.
4: Ručičky, nebojte se. Vymakat nebudete.
3: Aha, tak to jste mě teda na dechovku jste mě dostali.
1: No, já, tak jak to je dál?
3: Vymakat nebudete?
1: No,
3: ne, tak... děcka, to nedám. Normálně já mám takovou obrovskou radost, že jsem se dovolal, že se mi normálně zablokoval mozek. A jsem rád, že s váma mluvím, jo. A dejte šanci někomu jinačímu, normálně mám error.
1: No, jo? Ale my to měli stejně, my to prostě měli stejně.
2: Hele, počkej, Jirko, až tu písničku potom pustíme celou, tak si řekneš safra práce, že mě to nenapadlo.
1: A budeš zpívat až do konce.
2: Ano, tak
3: ale jo, tak
2: je nám to...
3: Víte, jak to je, zablikali na mě světla ve studiu a ne, ten pasník.
1: Jiříku, mějte se hezky, ahoj.
3: A jinak nesmírně rád vás poslouchám. Jste úžasný, skvělý.
1: Je, to rádi slyšíme, děkujeme. Tak ahoj a šťastnou cestu.
3: A děkuji teda, že jsem se dovolal. No.
2: My jsme rádi, že se dovolal. Blbý je, že to nemělo takovou tu pozitivní odezvu. Tak příště, jo?
3: Dobře.
2: Ahoj.
3: Ano, tak příště.
1: Ahoj. Tak dáváme šanci někomu jinému. Country Radio, hezký den.
5: Dobrý den, tady Eva.
1: Tak Evičko, tak my vám to nadhodíme. Jo?
2: Ano.
5: Já to vím, jo, můžu.
2: No, jasně.
5: To zapomenu.
1: Tak my začneme.
2: My začneme
1: a vy budete pokračovat, jo? Takže.
2: Ručičky, nebojte se, pára, hrc, prc, bum, vymakat nebudete.
5: Vy se tý práci vyhnout dovedete.
1: Je to tam, ale byla to trošku dřina. Byla to dřina i pro vás trošku?
5: No musela jsem přemýšlet ještě, že ten pán, jako kdyby to dal, tak bych, až kdyby zaspíval, tak bych
1: jo,
5: si to
1: ale uměla. Chtělo to ten čas navíc trošku, že jo?
5: Jasně.
2: No. Ne, já si myslím, že tomu hodně pomohlo, že jsme zpívali a zpívali jsme dvojhlasně, že jo? Takže to se nám povedlo, co?
1: Jo, tak to bylo s nápovědou teda. Tak máte deštník s nápovědou od nás, gratulujeme.
5: No, děkuju moc.
2: Nemáte za co a teďka šlapeťáci pěkně od začátku do konce.
1: Ručičky, nebojte se, aneb žižkovská píseň práce, šlape to právě teď. Tak hezký den a gratulujeme.
5: Děkuju.

pám se k mihotavým hvězdám. Zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám. Větru už jsem všechno pověděl.

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.

0: Tatry Rádio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože situace pro houbaře se zatím nezlepšila. Naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden až 10 dní by se mohly objevit houby, třeba žampiony nebo bedly. V Liběchově na Mělnicku se objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh a významné riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytu tohoto druhu. Na nákupy se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Nová nákupní zóna by se měla v Nymburce začít stavět ještě letos. S jejím otevřením investor počítá před koncem příštího roku. Jak potvrzují veřejně přístupné dokumenty, jako například vliv stavby na životní prostředí, takzvaná EIA, měly by práce trvat 15 měsíců. Nymburský deník monitoruje i gastronomické nájemce. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Jak se daří včelám a včelařům, to ví kolega Savana.
3: Včelaři jsou letos téměř v celé republice spokojeni se snůškou medu. Horké a suché počasí se na letošní včelařské sezóně projevilo, ne však všude stejně. Zatímco některým včelařům vysychající nektar v květech snížil snůšku, vysoké teploty a sucho totiž způsobují, že se nektar z květů rychleji vypařuje, jiní si na množství medu nestěžují. V jednom se ale shodují, letošní med je kvalitní. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na pětistovce. Z kilometru se kvůli viroze odhlásil. Na delší trati od Dostála nahradí Tomáš Sobíšek. Jenom dodám, že šampionát se v Poznani koná od dneška do neděle. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Cítíte tam tu energii, tu radost v té písni, tak ta radost samozřejmě je oprávněná, protože tahle písnička byla o ženě, která se rozhodla opustit nějaký prostě špatný vztah, jo, a začne žít sama, zbalí se, odejde a teď má prostě parádní život a proto měla takovou radost.
1: Ano, řeč je o Dolly Parton, my jsme vám slíbili, že i v této hodině se jí budeme na úvod dnešního dopoledne chvilinku věnovat, takže to je vzpomínka na včera zesnulou tuhletu geniální americkou country zpěvačku. No a když už je o ní řeč, tak jedna z těch zajímavostí z těch jejich citátů je: doufám, že zemřu na pódiu uprostřed skladby a snad to bude některá z těch písní, které jsem sama napsala. Tohle řekla v roce 2018.
0: No tak to se jí teda úplně bohužel jako nepoštěstilo, ale já myslím, že bychom to měli trochu odlehčit.
1: Určitě.
0: Je to takové trošku jakože smutné, ale myslím, že bychom na Dolly Parton měli vzpomínat s úsměvem. Ona totiž byla jako nejenom velmi štědrá ambasadorka několika projektů, strašně pomáhala dětem, dokonce jim posílala i knížky, prostě platila opravdu jako opravdu miliony dolarů šly z jejich kont na podporu třeba mladých umělců a tak podobně. A tím, jak vlastně dlouhou kariéru za sebou měla, protože umřela, když jí bylo 80 let, tak samozřejmě vzniklo i spoustu vtipů na její konto. Ale ona sama byla velmi vtipná, buď je dokázala jako elegantně tak nějak jako odpinknout, anebo prostě je přijímala, protože třeba některé z těch vtipů, jo, proč Dolly Parton nikdy nepotřebuje mapu? Protože když vstoupí do místnosti, tak její vlasy ukazují směr. Nebo jak poznáte, že Dolly Parton přišla na koncert? No, ještě ji nevidíte, ale už ji vidí první tři řady. Kvůli tomu velkému, víš, účesu.
1: Prostě, jo, účesu, ano. No,
0: samozřejmě těm krásným vyzývavým šatům a tak podobně.
1: Tak to bylo krásné odlehčení. Ještě musíme říct, že v roce 2006 byla Dolly Parton v Kennedyho centru oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu.
0: Tolik tady Dolly Parton, ještě se jí určitě budeme věnovat během dnešního dne, protože vzpomínat na ní budeme vždycky jenom s úsměvem.
1: Teď už kapela Hop Trop, písnička Chvíle, v 9 hodin a 12 minut. Máme 26. srpna a Luďkům přejeme všechno nejlepší k svátku.
0: Tak krásnou středu vám všem.
2: Mám rád ty chvíle, kdy noc už pomalu končí. Chvíle, co patří jen

Po si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj, a trápení jsou.

0: Co, kdy, kde a jak. Ranní otazník Country Rádia.
1: 9 hodin 22 minut a my tu pro vás máme téma, které souvisí s dnešním Mezinárodním dnem psů.
2: Ano, tento mezinárodní den byl vyhlášen v roce 2004 Mezinárodní organizací pro ochranu zvířat a cílem je upozornit na důležitost psů v našich životech a podpořit jejich ochranu, protože pejsci nemusí být jenom výhradně domácí mazlíčci, ale jsou obrovským přínosem třeba v rámci záchranářů a nebo doprovází nevidomé občany a tak dále.
1: My jsme onehdy s Vlaďou uváděli jednu takovou hezkou akci a tam jsme měli takové ty pejsky, kteří vlastně vyhledávají třeba bomby anebo drogy. A ti byli tak šikovní, prostě vyhledávali, teď byly prostě takové tři balíčky a v jednom byly schované ty drogy a teď oni tam pobíhali a úplně s tím nadšením tam hledali a pak to označili tím, že si k tomu lehli a bylo to super jako sledovat to jejich nadšení a zapálení pro tu akci.
2: Dokonce v rádiu jsme také měli jednoho hosta, který se tímhletím tématem zabývá a ten má zase pejska. Piraňa se jmenovala, byl to malý pitbull, takový jako velmi sympatický.
1: A ten
2: vyhledával lidi v sutinách a má na svém kontě opravdu spoustu zachráněných životů, takže před pejsky klobouk dolů.
1: No určitě. A to samozřejmě můžou být ale klidně i mazlíčci, můžou být vaši životní opora, prostě jsou ti, kteří prostě do jejich kožíšku si schováte ten obličej, pomuchláte je a řeknete si, přesně. A oni teď koukají, no proč mám mokrý chlupy. Ale prostě je to prostě ten tvoreček, který vám může být vlastně úplně nejblíž.
2: No a samozřejmě se to nabízí v rámci dnešního ranního otazníku, kde se vás ptáme v rámci dnešního dne pro pejsky nebo psů, čím je pro vás váš pes?
1: Tak to je otázka takzvaně na solar, jo?
2: Ano.
1: Chceme prostě, abyste trošku odkryli karty a trošku odkryli ten vztah k vašim zvířátkům, těm čtyřnohým, tentokrát konkrétně k pejskům, když mají ten svůj den.
2: Tak těšíme se na vaše odpovědi, stejně tak jako na muziku. O tu nejbližší se postará Rosťa Fischer.
1: A teď to pěkně roztočíme. Je tady Rodeo.
2: Hezký poslech přeje Kačka Vláďa.

0: S Country rádiem na cestách.
1: 9.31, mrkneme se na dopravu a začínáme výlukami vlaků, tak Hronov Broumov, Bezdružice Pňovany, Nymburk Kopydlno a nebo Budišov nad Budišovkou Odry. To jsou výluky platné nejenom pro ten dnešní den, pojedete autobusovou dopravou, ať už se vám to líbí nebo ne. Za chviličku také informace o tom, jak to vypadá na silnicích, máme tady hned několik komplikací. Při středě tedy počítejte aktuálně teď, že na D10 na exitu 33 máme dopravní nehodu. Bouralo se také v Plzni, v ulici Rajzova, ve Vysokém Mýtu, v ulici Jiráskova a když se mrkneme ještě do Karviné, tak v ulici Bohumínská i zde se srazily dva osobní vozy, tak na to dávejte pozor. Přejme šťastnou cestu, za chvilku Pavel Brimera, Fešáci nebo Jana PS.
2: Country Radio
0: Bonanza, pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza, každou neděli po 18. hodině na Country.

0: Jim Beam.
1: Ranní otazník Country Rádia.
2: Nemůžeme říct, že jsme to nečekali.
3: Ano, ano, jako, nemůžeme.
2: Takhle, čekali jsme to, jo, a jsme rádi, že jsme se nesklamali. Ptali jsme se vás, čím je pro vás váš pes. No a jednoznačně, a nad čem jste se všichni sešli a shodli, je, že jednoznačně je to pro vás kamarád. A přišlo nám tolik fotek vašich hafanů. No doplňte ještě toho vašeho, kterého jste třeba ještě nestačili poslat. A doplňte, čím je pro vás váš pes, třeba na Facebooku Country Rádia.
3: No a proč jsme zvolili toto téma? Protože samozřejmě pejsek je neoddělitelnou součástí nás všech. Kdy ho nemá, kdo ho z nás nemá nebo nemáte, tak určitě po těch pejscích pokukujete a chtěli byste si ho třeba nechat pohladit od majitelů pejsku, vašich kamarádů, známých, anebo jenom tak kolem jdoucích. No a dnes máme Mezinárodní den psů, který je vyhlášen z toho titulu, abychom dbali na toto zvířátka a ochraňovali je, protože jsou opravdu velkým přínosem pro nás, pro všechny, ať už jsou to kamarádi, anebo nám pomáhají v nejrůznějších životních situacích.
2: Já teda myslím, že většina lidí, když už pejska má, tak ho ochraňuje, ano, a má ho za svého kamaráda. Samozřejmě se najdou výjimky, kterým třeba letos zatnul tipec nový zákon, kdy už pejsek nesmí být venku na řetězu, což je teda jako úplně super a vlastně mi přijde vlastně obrovská škoda a vlastně vůbec jako nerozumím tomu, proč ten zákon přišel tak pozdě.
3: Měl přijít dávno, protože já si pamatuju z vesnice jedné nejmenované od jedných
2: nejmenovaných sousedů. To bylo na každé vesnici.
3: Ano, měli psa, vlčáka, přivázaného u boudy, byl na řetězu na dvoře a měl tam takovou vyšlapanou cestičku, protože to nikam jinam nechodil a pořád chudák štěkal. Jo. Takže to si myslím,
2: no to už
3: že
2: v té hlavě se musí mít celé všechno převrácené. Ano, ano, ano. Takže to je naštěstí pase, pokud někde uvidíte nějakého uvázaného pejska, ty, je to špatně nahlásit.
3: Tak ho puste a hned si ho vemte. Tak, napsala nám třeba Edita a tohle je velmi emoční příspěvek. Dobrý den, mám dva retrievery a jsou to moji anděli a zachránci. Před pár týdny jsem šla na delší procházku a já po těžké operaci srdce a bez mobilu jsem zapomněla léky. Moji dva andílci mi sehnali pomoc, když jsem na zemi ležela bezbraná. Prostě je miluju. Jsou pro mě celý svět. Podepsána Edita.
2: No to je, ale to je, mám úplně husí kůži, dívej. Evečka napsala, poslala i krásnou fotku rozesmátých hafanů. Pejsci jsou součástí naší rodiny. Patří jim velký kus mého srdce. Malým říkám stalkeři, protože mám takový divný pocit, že je mám stále za zády.
3: No a já bych ještě jeden z těch příspěvků, ostatně samozřejmě jejich tady víc než dost, na všechny se nedostane, konec konců zítra si přiblížíme některé z těch, které se dnes neprezentovaly. Tenhle bych vzal jako vítězný, napsala nám paní Eva. Pes je pro mě vším a vždy bude. Jsem na pejsky zvyklá už od miminka. Tatínek byl hajný a život na hájence jsme si bez našeho Azora nedovedli představit. A takhle to mám celý život. Tatínek zemřel, zůstala jsem sama a pes je mým společníkem i v pokročilejším věku. Sice to není Azor, ale mám ho stejně ráda, jako když jsem bydlela na hájence.
2: To je ale hezký. To je hezký. Myslím, že jsme se vám trefili do noty. Tak posílejte dál, strašně se těšíme na další fotečky těch vašich veselých hafanů, čtyřnohých miláčků a vašich nejvěrnějších kamarádů. Zítra po 7:30 se k tématu vrátíme.
3: No a jestliže řeč byla o pejscích, tak si myslím, že bychom to mohli korunovat písničkou od Pokáče. Mám doma kočku.
2: Ale pysele mají rádi kočky, rádi je prohánějí.
3: Jak kteří, ano.
2: A trošku to vykompenzujeme, jo? Když to bylo hodně o pejskách, tak teď trošku ano, koček.
3: Tak čtyřnohý miláček jako čtyřnohý miláček.
4: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech. Mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočko.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnů

za noc nejmín pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až ráno, když se s torzem myš

0: Tak to bylo něco pro Mosouny, Marcipán Stoleda, písnička od Roberta Křesťana, krátce před hodinou desátou.
1: Já bych si dala spíš zmrzlinu Stoleda.
0: Já bych si dal marcipánovou zmrzlinu třeba.
1: To je taky dobrý tip. A teď jsme vás taky možná namasali. A teď si říkáte, no a teď já musím být v práci a nemůžu se dát, tak se na ní můžete těšit.
0: No a my vás pro změnu namlsáme, na žádné sladkosti to nebudou, ale na Milana Šmita a samozřejmě další vysílání, tentokrát je již dopoledně odpolední na Kantýry Rádio.
1: Ano, ve 13 hodin se taky těšte na skvělý rozhovor s Žalmanem Lohonkou, bude povídat o Portě právě s naším kolegou Milanem Šmitem. Takže ve 13 hodin určitě buďte naladěni, nebo víte co, nechte si ta rádia zapnutá i teď, protože po 10. vás čeká Věra Martinová.
0: A nechte si je naladěni i zítra úderem 6. se na vás bude těšit Kačka s Vláďou.
1: Tak hezký den.
2: Country počasí.
3: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní zatmění měsíce uvidíme už v pátek, tedy 28. srpna nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakryje 93,5 měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu ukazu. Měsíc totiž v Praze zapadá už v 6 hodin a 17 minut. Po teplém a suchém období se počasí vrací k normálu. Zářijová předpověď přináší dobrou zprávu pro všechny, kteří už mají dost veder. Teploty se mají držet kolem 20 stupňů Celsia. Horší vyhlídky ale čekají houbaře. Moc pršet nebude a podmínky pro růst hub zůstávají na většině území nepříznivé. Hradci Králové se bude slavit. Tady je Luboš Dvořák.
2: Loni Hradec Králové ve velkém stylu slavil 800 let od založení. Nyní navazuje programem nahuštěného do 9 dnů královskými slavnostmi. Od posledního srpnového pátku do 5. září propojí historické kořeny města se současnou hudbou, pouličním uměním a zároveň dostávají prostor nové moderní projekty. Luboš Dvořák, Hradec Králové.
1: Hlídejte nebo zabezpečte si svoje kola. Tady je důvod.
3: Kola by měla kolovat, ale legálně. Během sobotního odpoledne zmizela v Telči hned 3 jízdní kola. Zloděj si v jednom případě odnesl 2 kola i se zámky, v druhém poškodil nosič na zaparkovaném autě a ukradl horské kolo. Celková škoda dosahuje 60 tisíc. Policisté nyní zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže, uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Tak to včera oznámil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět prý vzešel z fotbalového prostředí. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

Krásné středeční dopoledne vám přeje Milan Schmidt, milí posluchači, tohle byl pozdní sběr, buďte na mě opatrná a já opatrně nakukuji na to, co nás čeká v téhleté hodině, ale opatrnost není na místě vlastně, protože máme připravené samé hezké programy, takže s chutí do toho. Ve 40. minutě se těšte na Tuláckou stezku, v kukátku Country Rádia udělám pomyšlení částečně těm, kteří rádi chodí do přírody, protože mám tady zprávu z Milovické rezervace o jedné takové technické novince, ale také o vylepšení pro přístup pro všechny a to je ta dobrá zpráva a trošku také ta pozvánka. No a nebude chybět ani muzika, muzika hezká v podání Karla Plíhala, Michala Tučného a nebo třeba Vojty Kyďáka Tomáška. Takže krásné dopoledne vám přeji.

0: Bratrátkem Country Rádia.
1: Delší dobu jsem nevolal pana Dostála z rezervace v Milovicích, takže ptám se, pane Dostále, slyšíme se dobře?
2: Ano, dobrý den.
1: Dobrý den, co je u vás nového?
2: U nás se podařila jedna důležitá věc pro návštěvníky. Podařilo se nám uspůsobit vyhlídku, která se nachází u Milovické rezervace na její okružní stezce, přizpůsobit starším návštěvníkům, protože ta původní verze více vycházela z konstrukcí různých dětských prolézaček a vlastně ten přístup na tu vyhlídku byl přes takový závěsný lanový most, který se trošku houpal a chytit se tam bylo možné takových dvou lán jako zábradlí, která samozřejmě byla také pohyblivá. Takže zatímco děti z toho byly nadšené, tak samozřejmě starší návštěvníci si úplně nebyli jistí a bylo to pro ně někdy dosti nepříjemné, takže jsme se rozhodli vlastně víc vstříc těm starším návštěvníkům a vlastně tuhletu pohyblivou síť jsme nahradili schůdky a dřevěnou pošinou s pevným zábradlím, takže teď ta vyhlídka u Milovic je více uspůsobena právě starším návštěvníkům, kteří sem hodně jezdí.
1: To rádi slyšíme my, kteří už jsme trošku v letech, ale kromě toho, že tam tedy takovouhle v podstatě jakoby jednoduchou věc jste udělali, změnu tedy v přístupu, tak jsem četl, že u vás i jako vstupují moderní technologie do zkoumání přírody. O co tam jde?
2: Přesně tak. Naše rezervace má obrovské štěstí, že ji Agentura ochrany přírody a krajiny zařadila do celoevropského výzkumu. Je jednou z lokalit, kde se zkouší nová technologie výzkumu nočních motýlů. Ten původní postup je pro ty motýly takový dosti nepříjemný, že se dá někde světlo, k němu se dá nádoba s jedovatou látkou a ty motýly se nechají nalákat na to světlo, spadnou do té nádoby, kde zahynou a ten vědec potom je vlastně vyndavá a dívá se, co tam teda žilo, respektive co tam uhynulo. Tahle ta nová technologie je výborná ve dvou věcech. Za prvé, ti motýly při tom výzkumu nezahynou, protože vlastně láká světlo na osvětlenou desku. Když motýl přilítne, tak ho vyfotí fotoaparát. To je jedna výhoda, to znamená, že ty motýly potom z té desky zase odletí a nic jim nestane. Druhá velká výhoda je tím, že ten systém funguje na dálku, tak vlastně nevyžaduje přítomnost vědců. To znamená, umožňuje vyzkoumat mnohem víc, umožňuje zpracovat mnohem více dat, takže vlastně ti odborníci jsou samozřejmě velmi nedostatkové zboží, takže tyhle ty automatizované systémy umožňují vyzkoumat z toho mnohem více na více místech a zároveň zpracovat výrazně větší objemy dat.
1: Skvělé zprávy, já vám za ně děkuji, budu se těšit zase teď po prázdninách souzvu častěji. Mějte se krásně, zdravíme vaše svěřence nejen v Milovicích, ale ve všech vašich rezervacích a těším se na spolupráci. Nashledanou.
2: Budeme určitě rádi, budu se těšit. Mějte se hezky, nashledanou.

0: Country rádiem na cestách.
1: Jsou tady dopravní informace, opět polodenní výluky stejné jako včera Litvínov v Teplice v Čechách a dále potom Pardubice Chrudim. To jsou úseky, kde budete přesedat na autobusy. Teď se pro vás dívám ovšem i na dálnice. Cestou do práce jsem neviděl nic, co by nějak extra bránilo provozu, ale jel jsem poměrně krátkou trasu. To pokud byste se teď třeba pohybovali po D1, tak tam na vás nějaká ta nástraha přeci jen číhá. A to v podobě porouchaného vozidla na 258. kilometru ve směru na Ostravu, tam počítejte s nějakým zdržením. Další výstraha je u hranic na 365. kilometru ve směru na Ostravu, i tam je odstavené nákladní vozidlo. A ještě kouknu na dálnici D5, taky hodně frekventovaná a hlavně se na ní teď hodně pracuje, takže na D5 se připravte na možné zdržení a to někde v úseku od 98. kilometru po 110. a to obousměrně, protože právě v těchto místech jsou provozy převedeny do protisměru, pracuje se tam na silnici a vozovka je tam sužená. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Noční Country Jam. Hodina té nejšumnější americké country přímo z Nashville. Noční Country Jam od největších klasiků po hvězdy současné country scény. Noční Country Jam každý pátek celou hodinu před půlnocí. Noční Country Jam na Country Rádiu.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchače a tuláky. Dnes se společně podíváme na zámek Libá. Tato chráněná kulturní památka, dříve zvaná též Liebenstein, je původem hrad přestavěný na zámek. Stojí na vyvýšenině nad Libským potokem v jihovýchodní části obce Libá, nedaleko Františkových lázní v Karlovarském kraji. Hrad a obec vznikly okolo poloviny 13. století. Roku 1264 je zmiňován Ruprecht z Nového Liebensteinu. Tím je vlastně doložena existence hradu. Na sklonku 13. století ale rod Liebensteinů vymřel a hrad byl pobořen. Roku 1346 panství i se zničeným hradem získal jako české korunní léno chebský měšťan František Goswein a hrad poté obnovil. V roce 1355 mu obnovu povolil Karel IV. Později Václav IV. Goswainům kvůli četným loupežím hrad odňal a propůjčil jej v roce 1381 Johanu I. z Leuchtenberga. Ten jej roku 1400 prodal chebskému měšťanu Erhardu Rudišovi. Od roku 1406 býval součástí předhradí také hradní kostel, který se nejspíše nacházel v místech dnešního barokního kostela svaté Kateřiny. Roku 1425 panství získal rod Cetviců, který ho i s hradem vlastnil až do 20. století. V 18. století byl goticko-renesanční hrad postupně přestavěn na barokní zámek. V roce 1945 bylo panství zkonfiskováno státem. Zámek velmi trpěl a v roce 1985 ho těžce poškodil požár. Původní nevelký hrad patřil mezi hrady bergfritového typu. To znamená hrad s palácem, hradbami a věží. Zámek je chráněn jako kulturní památka a od roku 1991 je v soukromých rukou a probíhá jeho postupná obnova. Zajímavostí je, že po požáru byly krovy zcela zničeny a trosky dřevěných konstrukcí místy zasypaly interiéry až do výše 3. patra. Přesto se podařilo historický areál postupně zachraňovat. Opravené části zámku jsou dnes přístupné veřejnosti. Do Libé se dostanete autem nebo autobusem. Nejbližší železniční spojení je ve Františkových lázních a Chebu, kde je i jistota občerstvení. Více o zámku Libá hledejte například na Wikipedii. Pěkné toulání vám přeje Vítek.

0: Country počasí.
1: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: 11 hodin a 7 minut, tohle to byly Malina Brothers a jejich slavná písnička Odjíždím do Kalifornie. Říkám slavná, protože tuhle předělávku, kterou dali na svoji desku, tak vlastně jste si oblíbili hned na první dobrou, a to tak moc, že jste ji vybrali i mezi 33 nejoblíbenějších písní, když jsme vydávali CDčko k 33. narozeninám. Čas běží, už jsme oslavili 35. narozeniny a pochopitelně stále se něco děje, takže určitě poslouchejte pořady Country Rádia a také pozvánky na akce, které pro vás chystáme, protože kromě toho, co posloucháte ve vysílání, tak je dobré si také říci, že děláme i doprovodné akce, které by vás mohly zajímat, včetně tedy Fontán a také parníku Country Rádia. A právě o tom budeme ještě v této hodině hovořit. Zhruba okolo 40. minuty vás pozvu na další plavby letošního ročníku, které ovšem pomalu, ale jistě se užijí. Jinak to, že svět pláče, svět tedy country hudby pláče, protože odešla jedna z velkých ikon, možná jedna z největších ikon country hudby, Dolly Parton, tak o tom už jste asi zaslechli něco, pokud ne, tak v poledním menu, respektive v polední siestě, protože tentokrát to pojmeme spíše jako hodinku vzpomínkovou bez mluvení a spoustu muziky právě o Dolly Parton si dáme, tak to bude takové rozloučení s touhletou opravdu obrovskou hvězdou. Jinak v této hodině Pavel Dobeš, Karel Zich, Highwayman, Vaby, Rivolano a i nějaké to kukátko country rádia nebude chybět, takže příjemný poslech vám přeji.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček. Z nevěry nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Oči do kuřán a v těch očích tání, vešla jsi do mých brán, já tě pozval dál, jenže od těch chvil.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Tak přátelé, před pár týdny jsem natáčel pozvánku na festival, který pořádá kapela Paralela, tedy můj kamarád Tomáš Bartoušek a jeho parta. No a ten už je za námi v podstatě, ale před námi je další vystoupení týhletý příjemný a milý kapely. Ovšem navíc ve výborné společnosti, tak to jsem musel zavolat Tomáše a zeptat se ho, o co vlastně jde. Tome, ahoj.
2: Já tě zdravím, Lánku, ahoj, zdravím posluchače.
1: Prosím tě, o co jde? Já vidím, že hrajete někde 4. září. Popiš nám, co to je za akci a kdy a s kým vás tam uvidíme.
2: Jo, je to krásný festival, který se jmenuje Na Slámě. Mm-hmm. Probíhá na přelomu srpna a září v Týně nad Vltavou. Mm-hmm. A my tam vystoupíme v pátek 4. září, jak jsi říkal, se skupinou Neres a se Zdeňkem Řešťálem. Budeme jim předskakovat naším koncertem.
1: Hele, to je parádička. Máš nějaké informace, protože já o tom festivalu zase až tak moc nevím, kde přesně se to nachází a kde přesně se to odehrává?
2: Je to na bývalém fotbalovém hřišti, vedle současného fotbalového hřiště. Je tam udělaná krásná stage z balíků slámy, opravdu je to nádherný.
1: Proto na Slámě teda, jasně.
2: Proto na Slámě, ale veškeré ty informace o tomhle tom určitě najdou posluchači na kulturatým.cz, www.kulturatým.cz. Jsou tam i jiný interpreti, skvělý kapely a myslím si, že stojí za to navštívit tenhle ten festival, je opravdu krásný. A...
1: No tak jasně, já si to umím představit, tak tím pádem je to nedaleko Sokolovny v Týně nad Vltavou, tam v těch místech a Kultura Týn se dá najít opravdu všechno, protože jak si řekli, je to vícedenní festival, ale 4.9. tedy Paralela a Neres a Lucia, víme v kolik hodin? Tak.
2: Ne úplně přesně, ale 18 hodin by to mělo začít.
1: Jasně. To jo. Si dohledáme všechno. Tak jo, Tome, takže pozdravujeme z Dendu Vřešťala i celou partu a to samozřejmě i kluky od tebe z kapely a těším se na viděnou. Jo?
2: Díky, Milánku, díky. Já bych chtěl pozvat, je to nádherný festival a je vidět, že v Týně to dělají dobře tu kulturu. Já jsem za to moc rád.
1: Fajn, tak jo, těšíme se, měj se hezky, ahoj.
2: Měj se hezky, Milánku, mějte se hezky, posluchači. Naschledanou.
0: Country Radio. Nejvíc country a české muziky. Country.

0: Country rádiem na cestách.
1: 11 hodin 28 minut, máme tady další dopravní informace a když se podívám na koleje, tak vidím, že za zmínku určitě stojí pár neplánovaných mimořádností, které stále ještě souvisí se špatným počasím, tak například na trati 212 Čerčany Světla nad Sázavou přetrvává stále ještě technická závada na trati, kdy Správa železnic pracuje na opravě podemleté trati, no a znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi stanicemi Ledečko z Ruč nad Sázavou a také z Ruč nad Sázavou. Zastávka se Ruč nad Sázavou a v obrácených směrech pochopitelně také. Koukám pro vás i na dálnice. Dálnice v tuto chvíli hlásí na D8 sjezd exit 18 směr Německo. Došlo tam k dopravní nehodě osobního a nákladního auta. Tam buďte připraveni na problémy možné. Dále potom na jižní spojce taky vidím nákladňák s osobním autem bourali a koukám, v jakých je to místech. No, je to vlastně na křížení s ulicí Spořilovská, tak tam se připravte na problémy. Problémy mohou být i na Štěrboholtské spojce, tam se pracuje na silnici, takže tam je také trošku zúžená vozovka a může se stát, že se tam trošku zdržíte. Jinak snad vypadají dálnice celkem klidně. D1, už jsem varoval před nějakými problémy, které souvisí s prací na silnici, ale také porouchaná vozidla trošku zdržují. Jedno stojí na 257,5 km ve směru na Ostravu, druhé pak najdete na 105. km ve směru na Prahu. Tady je to porouchaný osobní automobil. No a ještě jeden rychlý pohled na dálnici D5 opět. Tam se nic nezměnilo. Trošku hustější doprava v místech oprav a na příjezdu do Prahy. Buďte připraveni na drobné zdržení. Přejeme vám všem šťastnou cestu.
0: Country Radio. Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
2: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: Pánovi to ladí prostě s každým, ať už je to písnička, kterou naspíval s Michalem Tučným, nebo s Danem Királim, nebo třeba s Kamelotem, Romanem Horkým a Petrem Kocmanem, nebo samotným Petrem Kocmanem. Prostě on nějak si ladí úplně s každým. Jak by ne, je to opravdu velká hvězda country music, no a tahle ta hvězda country music ze Slovenska bude tento týden na Parníku, mimochodem 30. srpna od 18.30 jako v náhradním termínu přijede Alan Mikušek a zatím ještě jsou lístky v prodeji. Co si pamatuju, tak když tam byl na posledy, tak právě i tahle ta písnička tam zazněla, stejně tak jako celá řada jeho dalších hitů, ale k tomu přikládal i třeba písničky od Beatles, Johna Denvera a další, byla to parádní country plavba, co si tak pamatuju, takže se těším i teď, snad nám vyjde počasí a vy se k nám stále ještě můžete přidat, protože lístky na tuto plavbu ještě jsou a je to poslední, tedy jak říkám, večerní letní plavba. Potom v září už plujeme ve 14 hodin, přičemž 6. a 13., kdy je Vojta Nedvěd a Petr Kocman už je vyprodáno, volné lístky jsou až na 20. září na Mirka Palečka a 27. září na Honzu a Jindřišku Brožovi. No a následovat bude říjen a tam už jsou to ty vysloveně podzimní plavby, které už jsou uvnitř. V 11 hodin dopoledne Jindra Kejak, Honza Vančura s Davidem Fiedlerem, Míša a Bert Leichtovi, Tony Joch a Karel Macálka, ale v listopadu pak také ještě Sichravo nebo Jana PS. Tedy je ještě něco před námi, ale z těch večerních romantických plaveb v relativně teplém počasí je před námi ta poslední. Takže jestli chcete, přidejte se k nám. Jinak je 11 hodin 48 minut, dopoledne pomalu jistě končí, ale před námi ještě další kapele, které máte rádi. Za chviličku Rekonvalescence.
1: Hrál jen potichu a jemně, starý chlap ten, co je ve mně, prej navíc už stejně nestačí. Ráno plive zubní pastu, tuny cigár, litry chlastu, oči.

0: I was just trying to leave something behind. I was just trying to leave something.
1: Tak to byl naprosto skvělý hlas a také opravdu fantastický Sean Rowe, což je americký folkař, řekněme, ale takový alternativní, a co je takovou zajímavostí kolem něj, tak je opravdu velmi zaníceným sběračem divokých rostlin, dokonce prý vyráží s ostatními hudebníky do přírody a vaří z těch nazbíraných surovin nějaká jídla a na závěr potom společně hrají a jamují. No. Tak prostě je to takový svéráz a i ten jeho hlas je opravdu takový charakteristický k jeho figuře a k jeho vizáži. Mě to moc baví, užil jsem si to náramně. Za chviličku před námi 12. hodina, takže za chviličku polední siesta, už jsem to naznačoval, řeknu vám více potom popolední a vy asi tušíte, ano, bude zasvěcena jedné obrovské hvězdě, která nás včera opustila, bohužel. Ale než se dostaneme k tomu, tak ještě předpověď počasí a také další zprávy, no a taky pozvánka na zítřejší ráno, protože i zítra ráno pro vás mají něco Kačka s Láďou připravené.
2: Přátelé, kamarádi, krásný den přejeme. Zítra ráno si budeme povídat o Zdeňkovi Polreichovi, ne že by měl narozeniny nebo svátek, ale něco velkého pro vás i pro nás chystá. A my víme co. Taky vám prozradíme, jak dlouho jezdí v Bratislavě tramvaje. Zítra tam totiž oslaví výročí od doby, co se tam zrychlila jejich doprava. Tak zítra ráno v 6 budeme tady a doufáme, že i vy. Zdraví vás, Kačka s Vláďou.
3: Country počasí.
4: Dnes bude převážně oblačná až zatažená obloha, jen výjimečně se objeví polojasno. Místy občasní déšť nebo přehánky. Teploty 16 až 23 stupňů Celsia.
3: Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif už líně prdlku poláhlý stáh. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
5: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
3: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz. Country rádio. Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country rádio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country rádio. Country rádio. Zprávy.
4: Hezký den. Zprávy začneme u počasí, protože nad Středomořím se opět čeká vlna veder. Ta může být dokonce největší v letošním létě. Na italských ostrovech a ve vnitrozemí země budou teploty až 45 stupňů Celsia. Extrémní horko zasáhne také Balkán. V závěru týdne se teplý vzduch okrajově dostane i k nám. Deště v minulém týdnu dokázaly dost výrazně vylepšit situaci v povrchové vrstvě půdy do 40 cm. A to prakticky všude s výjimkou části jižní Moravy a východní části Vysočiny. Navíc už ale déšť nestačil. Hlubší vrstva do 1 metru zůstává suchá. Proč navštívit Mladou Boleslav nám prozradí Luboš Dvořák.
6: Na přelomu srpna a září se ulice Mladé Boleslavy znovu zaplní barvami, kreativní energií a uměním, které nebude zavřené mezi stěnami galerií, ale bude vznikat přímo před očima obyvatel. Je to další ročník festivalu Město rovná se galerie, který přiváží do města automobilů významné osobnosti světové i domácí urban artové scény. Luboš Dvořák, Mladá Boleslav.
4: Jaký je stav a kvalita vody? To monitoruje Luděk Savana Urbánek.
7: Už ani na Vysočině není voda v přírodních vodních plochách vhodná ke koupání. Krajská hygienická stanice nedoporučuje koupání v rybníce Kachlička, ve vodních nádržích Trnávka a Sedlice. Důvodem je masivní výskyt sinic, které v těchto vodách přetrvávají a představují přímé zdravotní riziko. Hrozí akutní poškození zdraví. Problém je také v Břevnické nádrži. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
3: Sport.
4: Sokolské koupaliště na Brněnské přehradě bude od zítřka až do neděle dějištěm 4. ročníku turnaje pro tur nižší úrovně Futures v plážovém volejbalu. Na jihu Moravy se představí páry z 19 zemí. Nasazenými jedničkami jsou Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. V mužích pak Ondřej Perušič s Jakubem Šépkou. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Je krátce po 12. hodině, ale polední menu jsme pro dnešní den zrušili, zařadili jsme polední siestu, vzpomínkovou polední siestu, tohle byla Dolly Parton a její slavná písnička Joylene, no a celý svět country hudby prožívá obrovský smutek po odchodu právě této ikony country music. Byla to opravdu velmi velká hvězda a i když od jejich prvních hitů utekly desítky let, tak čas ukázal, že nešlo o žádný náhodný úspěch, dlouhá léta svou kvalitou válcovala hitparády a více než 100 milionů prodaných hudebních nosičů a také cena Grammy za nejlepší ženský pěvecký výkon plus dlouhá řada dalších významných ocenění, tak to nenechává nikoho na pochybách, že označení královna country jednoznačně patří. My si její naprosto neuvěřitelnou kariéru budeme samozřejmě připomínat i nadále v jejich písních, no a dnešní poledne jsme jim zasvětili celé jako vzpomínku na opravdovou královnu country Dolly Parton. Here's the story.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezký den. Letošní zatmění měsíce uvidíme už v pátek, tedy 28. srpna nad ránem. Částečné zatmění začíná ve 4 hodiny a 33 minut a vrcholí v 6 hodin a 12 minut. Zemský stín při něm zakryje 93,5 měsíčního průměru. My ale uvidíme jen první polovinu úkazu. Měsíc totiž v Praze zapadá už v 6 hodin a 17 minut. Po teplém a suchém období se počasí vrací k normálu. Zářijová předpověď přináší dobrou zprávu pro všechny, kteří už mají dost veder. Teploty se mají držet kolem 20 stupňů Celsia. Horší vyhlídky ale čekají houbaře. Moc pršet nebude a podmínky pro růst hub zůstávají na většině území nepříznivé. Hradci Králové se bude slavit. Tady je Luboš Dvořák.
2: Vloni Hradec Králové ve velkém stylu slavil 800 let od založení. Nyní navazuje programem nahuštěného do 9 dnů královskými slavnostmi. Od posledního srpnového pátku do 5. září propojí historické kořeny města se současnou hudbou, pouličním uměním a zároveň dostávají prostor nové moderní projekty. Luboš Dvořák, Hradec Králové.
1: Hlídejte nebo zabezpečte si svoje kola. Tady je důvod.
3: Kola by měla kolovat, ale legálně. Během sobotního odpoledne zmizela v Telči hned 3 jízdní kola. Zloděj si v jednom případě odnesl 2 kola i se zámky, v druhém poškodil nosič na zaparkovaném autě a ukradl horské kolo. Celková škoda dosahuje 60 tisíc. Policisté nyní zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže, uvedla policejní mluvčí Michaela Lébrová. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Použití pyrotechniky na stadionech by nově mohlo být místo přestupku trestným činem. Tak to včera oznámil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Podnět prý vzešel z fotbalového prostředí. Návrh by chtěla koalice do legislativního procesu předložit v září. Zprávy jsou u konce. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidu.

Od nepaměti tu žili lidé. U rybnatého meandru řeky, na kopcích a stráních, které znamenaly bezpečí a dostatek. A jak šel čas, při brodech, kudy procházely obchodní stezky, vznikaly osady, chráněné na pravém břehu hradištěm, jemuž bylo jméno Vyšehrad. Na břehu levém pak Hradčany. A mezi nimi v temné spleti pěšin a vyšlapaných cest, z bájí a mýtů za staletí vyrostla Praha, matka měst.

Žili v ní králové a preláti a kati, šílení císaři a jejich fraucimor. Hlavně ale ti, jimž tohle město patří po srdci, řemeslníci, mistři, tovarši, neokázali bezejmení. To oni dali Praze její duši a stáli při ní v časech míru i těžkých zkoušek. Dali jí fortel svého díla a byli její záštitou. A ona se jim proměnila v kamennou růži rozvitou.

Barok a gotika, věže a továrny, moderní paláce, parky a sídliště, to všechno je Praha. A navíc hudba, život jenž kypí a dere se kupředu, protože rozvitá růže je v kameních živá, dýchá a košatí, hrdá na svoje půvaby, kouzla a tajemství, ve kterých minulost se pojí s přítomností. Čas pro ní vrší v každém domě bezpočet činů, slov a gest. Ona jak dřív tu stojí skromně.

Tak jsme společně s Valdemarem Matuškou a Petrem Haničincem navštívili krásné město na Vltavě, a sice Prahu, matku měst. Teď se vypravíme úplně do jiných končin, do prašných Písčitých s Marty Robinsem. No a pak ještě také mám jednu pozvánku do Brna, kapelu Marien, Rangers s Karlem Macálkou. Dáme si snad i Krise Christopher, snad když to stihneme. A pomalu, ale jistě si připravuji na návštěvu, která by měla dorazit okolo 14. hodiny, a zdá se, že se tady v rádiu zastaví Pavel Žalman Lohonka společně s Jirkou Vondráčkem. Tématem našeho povídání by mělo být portovní povídání, ale pozor, ne o portě, která proběhla, ale o slavnosti, která bude. Ale víc zatím neprozradím, to si řekneme až po 14. hodině. Takže teď už Marty Robbins a místo, o kterém jsem hovořil, vy jasně tušíte, a hlavně už podle melodie určitě poznáváte, jasně, El Paso.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Kukátkem Country Radio.
1: Před námi je další velmi milá pozvánka, protože na telefonu je Mia Peterková. Mio, ahoj, zdravím.
2: Zdravím tě, Milane, a zdravím i posluchače Country Radia. Ahoj.
1: Tak musím se zeptat a chci se zeptat, jak se máš a jak se má kapela?
2: Mám se tak nějak letně tropicky a kapela se má obdobně, teď máme hodně koncertů, takže pořád někde jezdíme a hrajeme a je to takové krásně, hudebně, letně vyladěné.
1: Tak to jsem rád, to rád slyším, gratuluji, ale volám kvůli něčemu jinému. Volám kvůli tomu, že se nám blíží už zase další roční zajímavé akce a navíc bohulibé akce, takže povídej, o co konkrétně jde.
2: Jde o 16. ročník akce, která se jmenuje Vozíkohraní. Aha. A je to taková potkávací akce Brněnské ligy vozíčkářů, která je plná hudby a zábavy a programu pro děti a je tam charitativní bazárek. A vlastně jde o to vytvořit takový společný prostor pro přirozené setkávání handicapovaných a zbytku obyvatelstva.
1: Tak říkáš, že je tam muzika, že je tam program hezký, tak povídej, přeháněj.
2: Takže dáme také datum, bude to v pátek 4.9. od 15.30 do 21 hodin.
1: Ano.
2: Celá akce se koná v areálu Ligy vozíčkářů v Brně na Vinohradech na Bzenecké 23.
1: Ano.
2: A co se týče hudebního programu, tak celým tím odpolednem, podvečerem, večerem budou provázet kapely Rooms, Radimec a Old Horses a Lumeny.
1: Mm-hmm. Říkala jsi a zmiňovala jsi i program, který zahrnuje i program pro děti. Na co se mohou těšit děti?
2: No, tak doufám, že tam bude letos opět skákací hrát.
1: Ano.
2: A pak tam budou různé takové atrakce, malování na obličej, bude tam kanisterapie, takže ukázka vlastně práce ze psy s handicapovanými a různé další prostě takové příjemnosti, aby se děti nenudily, aby si rodiče mohli tam vybrat na bazárku nějaké věci, občerstvit se a tak dál.
1: A poslechnout hezkou muziku. Tak úplně závěrem, Mio, ještě jednou pojďme zopakovat tedy datum, čas a místo.
2: Akce se jmenuje Vozíkohraní. V pátek 4.9. od 15.30 do 21. v Brně na Vinohradech v areálu Ligy vozíčkářů na Bzenecká 23.
1: Mio, moc děkujeme za pozvánku. Ať vyjde počasí, to samozřejmě ovlivní také celou akci, ta ať se podaří. A já se těším na slyšenou zase někdy příště. Měj se hezky, ahoj.
2: Já moc děkuju, Milane, a těším se taky na slyšenou a přeji všem posluchačům krásný zbytek léta, ať se vám daří. Ahoj.

břiskách bzučení včel. On jenom se usmál a povídá, víš, kdysi dávno jsem takový měl. Já měl tenkrát peněz, jak na bříze listí, taky holku, co uměla brát. Jenže já byl jak slepej a žádnou příští už nikdy víc

zrcadlem našel jsem skrýš, ten prsten tam dal a svý fáro hnal, abych co nejdřív měl jsem zas její rty blíž. To nejsladší

0: S Country rádiem na cestách.
1: Takže zase pár dopravních informací, pojďme se podívat opět na koleje, pojďme se podívat i na dálnice, co se kolí týče, je tam toho poměrně dost, i když pomalu, ale jistě se takové ty problémy, které způsobila voda, dořešují, ale ne všude, tak například mám tady zprávu z trati 300 Brno hlavní nádraží Přerov, v úseku Vyškov na Moravě Nezamyslice, je technická závada na trati, je to následek požáru zabezpečovacího zařízení ve stanici Ivanovice na Hané a Správa železnic pracuje na zajištění provizorního zabezpečovacího zařízení. Znamená to náhradní autobusovou dopravu mezi Nezamyslicemi a Vyškovem na Moravě a také v obráceném směru. Ale když jsem zmiňoval i problémy s vodou, tak pochopitelně musím připomínout, že technická závada na trati v podobě podemleté trati stále je na trati 212 Čerčeny Světla nad Sázavou. I tady počítejte v úseku Ledečko Zruč nad Sázavou, zastávka Zruč nad Sázavou a v obrácených směrech s autobusovou náhradní dopravou. A teď pro vás koukám ještě i na dálnice. Po 13. hodině vidím, že vypadají dálnice relativně klidně. Není tu hlášena žádná velká dopravní nehoda. D1 má taková dvě místa, 221. kilometr ve směru na Ostravu, defekt s dodávkou. Je tam, tak tam možná počítejte při výměně kola, že tam bude nějaký pohyb osob a objíždějí to opatrně. Další varování je další odstavená dodávka, tentokrát na 70,5. kilometru ve směru na Brno. I tady dávejte pozor, i tady může být nějaký ten pohyb osob. Další dálnice, na kterou se teď zaměříme, je dálnice D11, která vypadá relativně klidně. Zdržet vás mohou jednak tedy udržbáři mezi 55 a 62 km ve směru na Hradec Králové a uzavírají levý jízdní pruh. A pozor také mezi Sadskou a Poděbrady mezi 25. a 35. km obou směrně je zužená vozovka. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
2: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6. a 7. hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
3: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
2: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
3: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
2: Aha, takže probouzeného, ne?
3: No, vždy to říkám.
2: Aha.

Tak jsme si dali trošku moderny ve vysílání Country Rádia. Morgan Wallen, Love Somebody, ještě nás čeká jedna zajímavá píseň, to zase zpívají Justin Moore a Dierks Bentley, tedy Dierks Bentley mám opravdu moc rád a těším se na písničku z roku 2024, ale čeká nás i naprostá klasika Můj rodný dům a také třeba Chodím jen tak bosý. Tak to je takový výhled krátký na to, co nás čeká ještě do konce hodiny. Já pro vás mám pozvánku i na zítra, jednak tedy za chviličku vás pozve Kačka na ranní vysílání Country Rádia, které hodně koresponduje s tím, co se bude dít kolem 11. hodiny, protože zítra v 11 hodin dorazí do studia náš jeden z nejznámějších kuchařských mistrů, pan Paul Reich, no a právě s ním si o nové řadě populárního pořadu bude povídat Kačenka, protože já se do vaření jako moc nehrnu, protože bych byl asi úplně mimo, jo, ale Kačka vaření celkem rozumí, takže ta si určitě bude mít s panem Paul Reichem o čem povídat, tak si to nenechte ujít zítra po 11. hodině. Teď už Pavel Bobek a Můj rodný dům, jinak samozřejmě dopolední káva pravidelná zítra v 11 hodin s panem Paul Reichem. No a co se týče té anonce na zítřejší ráno, tam půjde o něco trošičku jiného, to si řekneme za chviličku. Příjemný poslech, Můj rodný dům.

0: Přátelé, kamarádi, krásný den přejeme. Zítra ráno si budeme povídat o Zdeňkovi Polorajchovi, ne že by měl narozeniny nebo svátek, ale něco velkého pro vás i pro nás chystá. A my víme co. Taky vám prozradíme, jak dlouho jezdí v Bratislavě tramvaje. Zítra tam totiž oslaví výročí od doby, co se tam zrychlila jejich doprava. Tak zítra ráno v 6 budeme tady a doufáme, že i vy. Zdraví vás, Kačka s Vláďou.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédii, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Let's get out of here.
1: I'm gone.
2: Tak tohle to byla opravdu velmi zajímavá a skvělá kombinace hlasů Alan Jackson a Jimmy Buffett. A my se od country ale přesuneme trošičku jiným směrem. Poslouchejte dobře. Copak, copak. A tady je to.
3: Porta na Country Rádiu.
2: Když říkám jiným směrem, tak jdeme přímo z Ameriky na Portu, takže sem k nám a jdeme s hostem, kterého jsem avizoval a kterého tady mám, a sice tím je Pavel Žalman Lohonka. Pavle, ahoj.
4: Ahoj.
2: Tak moc tě zdravím a budeme si povídat o Portě, a já když ale začínám mluvit o Portě, tak samozřejmě tu Řevnickou už máme za sebou, o tom jsme mluvili hodně tady v rádiu s Jirkou Vondráčkem a dalšími hosty. Mimochodem byla slavnostní 60 let výročí a ty jsi tam byl virtuálně, dá se říct.
4: Já tam byl virtuálně, protože jsem nemohl, byl jsem pryč a odpočíval jsem, musel jsem odpočívat.
2: Aha.
4: No a tak jsem tam poslal pozdrav.
2: Jasně, takže abyste jenom věděli, vy, kteří jste tam nebyli, ti, co tam byli, tak to ví, a vy, kteří jste tam nebyli, tak moderní technologie dorazily už i na Portu a na velké LED stěně prohovořil a pozdravil diváky Porty, návštěvníky Porty právě Pavel, a dokonce tam zaspíval i písničku. Tolik tedy k Portě, která už proběhla. My, než se posuneme dál, tak já se tě musím zeptat, nedávno jsme spolu si povídali v pořadu Srdcem v country, ty letos oslavuješ tu 80. a zmiňoval si, že vyrazíš do Skotska svého milovaného. Už jsi byl?
4: Byl.
2: Byl. A co, jaké jsou zážitky? Zmokl jsi?
4: Zážitky byly velký. Už jenom to, že v tom Skotsku bylo kolem 30 stupňů.
2: Fakt, jo? To
4: což v podstatě nebývá.
2: No.
4: Tak celý ty dny, co jsme tam byli ten týden, tak to bylo velice zajímavé. A tentokrát jsme byli na jednom místě.
2: Mm-hmm.
4: A nocovali jsme, spali jsme v takovým krásným hotelu. Přímo v Glencoe.
2: Aha.
4: A odtaď jsme vyjížděli na různé štace.
2: Jo, jo, jo, jo.
4: Takže to bylo zajímavé, nemuseli jsme se
2: znovu ubytovávat různě.
4: Tak, jo, kolem těch jezer tam.
2: Jasně.
4: Dokonce naproti tomu jezeru jsme byli ubytovaní.
2: Aha.
4: Sami jsme si tam vařili, kupovali jsme si tam některé věci, ty jsme si potom uvařili večer, a jinak jsme celý ty dny strávili prohlídkou po svět Glencoe a údolí a řek, a bylo to naprosto uchvatný, a byli jsme samozřejmě také na místě, kde mám pozemek.
2: Ano, ano, Lord z Glencoe.
4: Tak si představ, že jsme to našli,
2: no.
4: Že skutečně, jak mi poslali ten plánek i s těma fotografiemi, tak to tam tak vypadalo.
2: Aha.
4: No tak nás tam přivítala v takovém srubu paní. No a on, jako jsme se představili, jako Lord Pavel Žalman Lohonka, a ona, podíval se do počítače.
2: Jo, jo.
4: Vycvaka říkal, tak nám potom ukázala přesně,
2: máš ten pozemek.
4: Kde mám ten pozemek. Zajímavé na tom bylo, to jsme našli, že když jsem si stoupnul na ten pozemek, tak moje manželka už stála na pozemku někoho jiného.
2: Není velký, ale je tvůj.
4: Přesně.
2: No tak jasně, já jsem se tě chtěl zvedat na jednu věc v souvislosti s tím. Já jsem byl ve Skotsku jednou, byl jsem tam vlastně už na podzim a slyšel jsem tam od místních, jako že pro turisty je fakt lepší jaro nebo podzim, že v létě je tam spousta broučků všelijakých. Jak zaznamenalo to, nebo ne?
4: Broučků a much.
2: No, my jsme tam na těch vřesovištích.
4: No, a to musíš mít takovou čepici, která má síť.
2: Vážně, no, jo, až takhle. No,
4: jinak po tobě jdou hrozně.
2: Fakt. Takže a v našich barvách country rádia ve žlutým, tak to by bylo peklo.
4: No, tak na to jsme si tam dávali pozor, takže jsme to každý měli na hlavě.
2: Jasně.
4: Ale tentokrát to proběhlo docela zajímavě.
2: Tak to byla vzpomínka na Skotsko a vlastně připomenutí toho, že Pavel má osmdesátiny. My si dáme písničku, která nám to všechno orámuje, a za chviličku vyrazíme k tématu, což je vlastně hlavní téma našeho povídání, a to je Porta.

0: Porta na Country Rádiu.
1: Ano, ano, Porta je hlavním tématem našeho povídání a bude hlavním tématem našeho povídání s dnešním hostem a tím je Pavel Žalman. Honka, Pavle, Porta v Lochotíně, to je období, na které nejen ty, ale vlastně všichni muzikanti z těch osmdesátek vzpomínají prostě a mají stále na co vzpomínat. Jak na to teda vzpomínáš ty konkrétně?
2: Tak Porta na Lochotíně, to byl velký fenomén. Já ještě musím předeslat, že poprvé jsme byli na Portě v roce 69 v Ústí nad Labem, ano, kde bylo 400 diváků,
1: ano,
2: a v tom 82. a 3. roce vlastně Lochotín začal až 83, tam už bylo 35 tisíc lidí. A mohu říct, že jsem zpočátku měl z toho trošku jako strach, protože tam, když si stoupnul a ty lidi dýchli, nebo zaspívali, nebo zatleskali, tak to dostal přímo do obličeje. Pak si člověk samozřejmě zvyknul. A to byly tak neopakovatelné atmosféry tam. Když třeba uváděl Mirek Kovařík s Vaškem Součkem, tak Mirek, když recitoval třeba Hraběte, tak to bylo úžasné. A potom do toho ta muzika, byl to takový malý tichý protest, jediný malý tichý protest, který byl povolený.
1: Tolerován.
2: Tak, ale hlavně se tam hrály písničky a tam se vystřídalo hodně kapel. No každý se tam samozřejmě tam hrál to nejlepší, co mohl.
1: Jasně.
2: A zajímavé také na tom bylo, že tam byla soutěž. Soutěž a vždycky ten, který to vyhrál, tak měl jakoby pootevřený dveře do toho hudebního folkového světa.
1: Aha.
2: Protože ten folk byl jako okrajová záležitost, ale už se o tom vědělo, protože třeba se o tom psalo v Mladém světě a Mladý svět odbíral každej.
1: Jasně.
2: Tak si to, ty pozorovatelé si to přečetli, hele, tady vyhrál, tahle ta kapela vyhrála Portu a už je pozvala na koncert.
1: Jasně.
2: A tam byl ten odrazový můstek a každý z těch kapel, to si pamatuju, který tam dostal nějaké ocenění, tak potom v budoucnu začal hrát a dokonce i profesionál.
1: Takže dá se asi podle toho, co říkáš, usoudit, že vlastně kapely, které prošly tou Portou v těch osmdesátkách, vlastně tak pak utvořili takovou tu skupinu těch nejvyhledávanějších interpretů v tom žánru.
2: Přesně.
1: Jo?
2: A na ně se potom nabalovali další.
1: Jasně.
2: A další. A teď záleželo jenom na tom, aby ty kapely, aby neměly nosánky nahoře.
1: Jasně.
2: A aby psali písničky a hlavně, aby jezdili mezi lidma. To jsme třeba dělali hodně my. Já, když jsem potom odešel od Minnesängerů, tak jsem hrál 2 roky sám, objížděl jsem celou republiku, bylo to někdy krušný,
1: jasně,
2: ale stálo to za to a udělal jsem vlastně jakoby té budoucí kapele, jsem udělal takový antre, že už ti lidi věděli, na co půjdou.
1: Na co půjdou. Takže vlastně doslova a do písmene to, co se říká všem muzikantům, chcete-li být vidět a být známý, musíte si to vyjezdit. Je to ono.
2: Samozřejmě, to není jako mít tady v Praze divadlo a lidi chodí za váma, ale musíte jezdit a musíte jezdit po klubech, po všech možných štacích.
1: Pro pár lidí, pro hodně lidí, tak, jak to přijde.
2: Tak přesně. Tak to si musíte odjezdit takzvaně. A já už jsem si to odjezdil.
1: No, ale přesto sám říkáš, že i když vlastně ty jsi jedna z nejvýraznějších postav vlastně tohoto žánru, tak stejně sám říkáš, že když si vzpomeneš na ty 80. léta, tak tě mrazí, protože ono opravdu těch 35 tisíc lidí na scéně, to se asi už opakovat ani nedá.
2: Já si myslím, že už ne. Dokonce si říkám, že by tomu asi už to neslušelo, třeba O2 Arenu udělat.
1: No,
2: myslím si, že
1: pro ten žánr to trošku
2: není, že ten žánr potřebuje trochu intimní, menší prostředí, aby na toho diváka viděl a aby si mohl komunikovat. A aby ho taky slyšel, jak zpívá.
1: jo, jasně, aby to nebylo jenom rozhulákaný prostě v hale. Říká Pavel Žalman, Lohonka, my si dáme jednu z těch písniček, která rozezněla Portu, a teď nevím, v 83. 84. Den zpátky do lesů.
2: Ano.
1: Že jo, bylo nějak to tam v těch letech nějak a prostě má to sílu pořád, no.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Trochu dopravních informací i mezi 14. a 15. v našem milém povídání, tak nejprve polodenní výluky Litvínov, Teplice v Čechách a Pardubice Chrudim. To jsou místa, kde budete přesedat na autobusy, protože je tam polodenní výluka. No a rychle koukám i na dálnice. Tak D11 na prvním kilometru ve směru na Hradec hlásí havárii dvou aut. To je nepříjemné. Hned takhle na výjezdu na dálnici připravte se na zdržení. D55, 24. kilometr ve směru na Olomouc hlásí předmět v pravém jízdním pruhu, konkrétně linoleum. Nevím úplně jaká velikost, ale prostě někomu asi spadla role lina z auta, tak tam taky dávejte pozor, ať se auto nezničíte a projíždějte hodně opatrně. Přejeme vám všem šťastnou cestu. Country Radio.
0: Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

čtyřek rozchodů. Říkávám si, jen si věř, v srdci mám hořící keř. Kdo brečí, ať brečí, já jdu hledat svobodu.

0: Tak dozněla novinka Pavla Lohonky Žalmana a jeho spolu a to máš porád. Něco vlastně titulka z posledního jeho alba, které jsme představili mimochodem tady v Country Radio, ale teď se vracíme zase zpátky do 80. let, ne k 80. nám, ale do 80. let, protože bavíme se o portě. Pavle, ty jsi zmínil takhle mezi řečí takovou zajímavou věc, že bylo jako fantastický, jak prostě těch 30 tisíc lidí zpívalo ty písničky. A teď mi řekni, ten folk byl tehdy poměrně okrajový žánr, jak se k lidem dostávali ty texty, to si odposlouchávali vlastně, co já si tak pamatuju, vím, že na vojně, lec, když jsme to komolili, ty písničky zpívali jsme blbosti, které tam ani nebyly.
1: Tak to si samozřejmě odposlouchali, ale měli svoje takové sešítky, tam Aha. si psali texty a třeba přišli a zeptali se, hele, je to dobře, chtěli akordy,
0: jo.
1: takže ono se to šířilo v podstatě, jako se šířila lidová píseň.
0: Aha,
1: protože zpěvníky byly až potom později,
0: jasně.
1: takže to ty lidi normálně psali a hrálo se to. To Aha. právě bylo zajímavé, že třeba když skončil ten Lochotín a hrálo se na výstavišti v těch kolibách,
0: Aha.
1: tak tam hodně hráli právě lidi, kteří se tam dostali tajně.
0: Jo, jo.
1: A hrálo se a zase až do rána.
0: Aha.
1: Takže vlastně ta porta, to byla čtyřdenní maraton hudby a písniček.
0: Ty jsi trošičku zmínil i to, že to byl takový zvláštní, jakoby, řekněme, velmi poklidný způsob protestu nějakého nebo vzdoru proti režimu. Ty lidi se prostě scházeli a bylo to samozřejmě taky nějakým způsobem ostře sledováno. Myslíš si, je to jediný důvod, že vlastně už se zmínila tahle ta doba, vlastně i ta politická situace, že dneska ty festivaly tak velké nejsou, nebo tam vidíš ještě i další důvod? Třeba jak zmínil Jirka Vondráček, dneska máme 200 festivalů, takže ty lidi se taky víceméně rozmělní. Jako.
1: To je pravda, tenkrát toho moc nebylo. Byla hlavně porta, pak si pamatuju, že začínaly už prázdniny v Telči, Mohelnický dostavník, a já musím říct, že ještě možná pár festivalů bylo, a já jsem si v létě nechával volno. Takže po portě jsem měl volno, pak jsme jeli do Telče, pak jsem měl zase volno a na konci srpna byl potom dostavník. Takže já jsem hodně odpočíval. A ty festivaly, to se potom rozmnožilo až po roce 90. Protože každý městečko, každá vesnice, každá hospoda chtěla nějaký festival.
0: Jasně.
1: Což bylo zajímavé a jak říká Jirka, 200 festivalů je hodně. Na tom našem malém rybníčku je taky samozřejmě těch kapel tady tolik není, nebo je, ale všichni si všude nezahrajou.
0: Já si tě pamatuju samozřejmě, protože jsem budějčák, já si tě pamatuju, jak si chodil po pieristáku s kytarou vždycky, prostě dlouhý vlasy, hele, Žalman, koukali jsme, už tehdy si byl populární osobnost, ale vím, že bylo možné tě třeba právě zahlídnout i někde, řekněme, na osadách, nebo i v místech nefestivalových. Myslíš, že dneska ještě vůbec je čas na takovýhle nějaký setkávání a hrání s kytarama, když těch festivalů opravdu každý týden jsou dva festivaly. Dostaneš se někam takhle vůbec ještě?
1: Já dostávám dost často pozvánky ještě k ohni. Přijď k nám zahrát k ohni. A já se omlouvám, že spíš odpočívám, ale existuje to. U nás třeba na chatě na Mži, kde mám chatu, tak si občas zahrajeme, nebo někdo přijede, tak občas jako, ano, ale pamatuju si, dřív se hrál pořád. Já jsem na chatu na Stropnici, tak nám to bylo málo, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, hraní, a v sobotu už tam přijel Tonda s Pavlínou a zase se udělal ohýnek a hrál. Pořád se hrál.
0: No tak ono to pak taky na těch kapelách bylo vidět.
1: Byli jsme vytrénovaní, sespívaní, nemuseli jsme potom dělat žádné zkoušky.
0: Takže takhle, přátelé, takhle je cesta ke slávě. Hrát, jezdit, zpívat. Jinak to prostě nepůjde. A pak důležitá věc taky, aby přišla ta muza a člověk měl o čem psát, ať proč psát, viď?
1: To je důležitý. Já jsem vždycky na to potřeboval nějaký čas a nechvátal jsem na to a většinu jsem psal na chatě, doma jsem to potom dodělával a byly doby, kdy jsem třeba psal do 3 do rána.
0: Aha.
1: Dneska už ne. Dneska spíš jako tak dopoledne
0: jo.
1: a potom to třeba dodělávám někde, ale nemusím už tolik chvátat. Já jsem tenkrát byl takový dychtivej, když mě něco napadlo, tak jsem to hned musel udělat. Samozřejmě jsem dělal různý chyby. A když jsem potom dělal zkoušky na OSU, tak tam byla paní Fikejzová. Ta mi hodně pomohla. A ona říkala, víte co, pane Lohonka, vy první sloku, druhou sloku máte dobrou. Refrén taky, ale ta třetí sloka. Je vidět, že jste chválil.
0: Vrátal už, aby to bylo. No jo, ale dneska už prostě, co písnička, to perla, to skvost a konec konců i ty vzpomínky, jako třeba všech vandráků Muza, to prostě pořád chytá za srdíčko.

0: Porta na Country Rádiu.
1: No, právě na Portu vzpomínáme s mým dnešním hostem Pavlem Žalmanem Lohonkou. Pavle, a když jsme u těch vzpomínek, tak často jsou slyšet takové povzdechy jako jo, Lochotín, to už znovu nezažijeme a to. A teď přichází možnost, já nevím, jestli jako úplně relevantní, ale je tu možnost, dokonce se jmenuje Zažij znovu Lochotín. O co jde konkrétně?
2: Tak 19. září na Lochotíně bude takovej krásný pořad, který bude ke 100 letům zoologické zahrady,
1: ano,
2: a k 60 letům Porty. Tak já bych chtěl moc vás pozvat, abyste zažili aspoň ten kotel, tu atmosféru. Budeme tam taky s kapelou, bude tam spoustu dalších kapel a aspoň si zaspomínáme. Věřím tomu, že tentokrát se nebudou už tolik zlobit zvířátka, protože si pamatuju, že vždycky, když někdo hrál, nebo to pustili trochu nahlas, takže se jim to moc nelíbilo, ale tentokrát to snad přežijou.
1: Kdo protestoval nejhlasitěji? Ze zvířátek?
2: Velbloudi, troubili.
1: Jasný, no je to v blízkosti zoologické zahrady. Ono na druhou stranu vlastně ty oslavy, které se chystají, vlastně ta vzpomínka na Portu je skutečně s tím stoletým výročím zoologické i spojena, protože v neděli jako bonus potom, který teda v těch osmdesátkách nebyl úplně běžný, je to, že budou moci návštěvníci toho koncertu vlastně navštívit i zoologickou oslavu.
2: No, hotel Lochotín má obrovskou atmosféru, on je takový kotel, je to, a je tam vidět ze všech stran velké pódium, kde se připravují dokonce dvě kapely. Jedna se připraví, druhá hraje. A tak já bych vás ještě jednou rád pozval, protože to bude asi stát za to.
1: Asi jo, a hlavně potkáš tam určitě tváře a kamarády, které si tam právě i v těch osmdesátkách potkával. Samozřejmě Zub času se trošku třeba už na Lesterých podepsal, ale pořád jste teda parťáci v dobré formě. Ať už si to ty s tvým spolem, anebo třeba Robert Křesťan a druhá tráva, Hoptropáci, Ivo Jahelka, Nezmaři, samozřejmě dalšího Češi, Copáci, ale budou tam i noví nebo novější Marien.

0: ano, ke kterým máš velmi blízko, a třeba epidemie dalšího Češi.
1: To je jenom dobře, ať to taky zažijou kluci.
0: Ať zažijou tu pořádnou atmosféru. Takže pozvánka pro všechny, vyražte a zažijte znovu Lochotín. Já opakuju to, co říkal Pavel, 19. září, no už je to za pár vlastně. A to jsem vám teď řekl, kdo tam vystoupí, to, že je to oslava 60. a že to bude mít kromě toho, že tam bude hezká muzika, i vlastně takový ten punc vzpomínání, tak asi nemusím. Možná, že už někdo třeba ani dneska na Portu nejezdí, že už je v letech, ale jezdíval. Tak možná udělat výjimku, viď, a tak zaspomínat a vrátit se na starý místo činu.
1: Já vím, že kolikrát za náma chodí lidi po koncertu a říkají, my jsme za váma jezdili na Portu, no, do Plzně, a už jsme teď trochu starší, tak víte, 60 let, tak je to taková, já bych řekl, starší dáma, ale pořád pěkná.
0: Jo, určitě, stojí za to se na ní přijít podívat a také si s ní užít celou sobotu.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Povídání mezi 14. a 15. s velkou ikonou našeho folku Pavlem Žalmanem Lhonkou jde pomalu do svého závěru. No a Pavle, mě to nedá, když jsme spolu mluvili na jaře, tak si říkal, že celý rok budeš oslavovat ty osmdesátiny. Jak oslavy proběhly, probíhají stále ještě a kde tě můžeme ještě vidět, a kde můžeme to s tebou trošku jako zapít ještě?
2: Celoročně, probíhá to celoročně, aniž jsem jako chtěl, ale okolnosti a kamarádi zařídili, takže jsme měli spoustu krásných koncertů. A máme, ještě stále máme, teď v sobotu budeme v Mohelnici na festivalu, budeme pokračovat ještě na podzim a celý to skončí 15. prosince v jízdárně, ne Pražského hradu, ano. Ale jízdárně na zámku v Českém Krumlově.
3: Tak tam doma bude, na jihu.
2: No, bylo to velice milé a krásné, dostal jsem spoustu dárků, samý vlašky.
1: Máš co dělat, abys to vypil.
2: Tak já to polovinu jsem toho rozdal.
1: Jo.
2: Tak takhle moc rád na to vzpomínám a je to osmička, no.
1: No.
2: Je to moje číslo.
1: Jo, oblíbeno.
2: No, já mám, to je ten uzavřený kruh, co
1: jo.
2: Mám.
1: Jo.
2: Měli jsme krásný koncert v Telči, 8.8., bylo to fantastický a nejenom samozřejmě v Lucerně a v dalších místech. Tak moc rád na to vzpomínám a všem, kteří byli na koncertech a kteří mi přáli, bych chtěl moc jim poděkovat, že na nás chodí a že nás mají rádi.
1: Pavle, tak já myslím, že to je ta nejhezčí pozvánka nakonec konec konců i do Lochotína, protože i tam se ti dá poblahopřát a oslavit to s tebou a navíc ještě zazpomínat na další kulatá výročí, a ať už 100 let tedy zoologické zahrady, anebo 60 let Porty. Jaká písnička tam určitě zazní, na kterou bychom pozvali naše posluchače? Co dáš určitě?
2: Určitě zazní Rána v trávě, to hrajeme všude.
1: Dobře.
2: Pořád.
1: Tak si zahrajeme i tady u nás Country Rádiu. Pavle, děkuji ti moc za návštěvu, držím palce, ať ten Lochotín zažijete všichni znovu a ať tam přijde, a když ne 35 tisíc lidí, tak 34 999. Jo, ať to takhle klapne.
2: Moc děkuji a díky za pozvání.
1: Taky, ahoj.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

0: Antri Radio. Zprávy.
1: Zprávy začneme v lese, protože situace pro houbaře se zatím nezlepšila. Naději ale dávají srážky z minulého týdne. Pokud by se k ním přidali další deště, za týden až 10 dní by se mohly objevit houby. Třeba žampiony nebo bedly. V Liběchově na Mělnicku se objevil jeden jedinec sršně asijské. Jde o invazní druh a významné riziko hlavně pro včelstva a volně žijící hmyz. Pátrání po dalších jedincích nebo hnízdě bylo zatím neúspěšné. Agentura ochrany přírody a krajiny prosí veřejnost o pomoc s hlášením výskytů tohoto druhu. Na nákupy se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Nová nákupní zóna by se měla v Nymburce začít stavět ještě letos. S jejím otevřením investor počítá před koncem příštího roku. Jak potvrzují veřejně přístupné dokumenty, jako například vliv stavby na životní prostředí, takzvaná EIA, měly by práce trvat 15 měsíců. Nymburský deník monitoruje i gastronomické nájemce. Luboš Dvořák, Nymburk.
1: Jak se daří včelám a včelařům, to ví kolega Savana.
3: Včelaři jsou letos téměř v celé republice spokojeni se snůškou medu. Horké a suché počasí se na letošní včelařské sezóně projevilo, ne však všude stejně. Zatímco některým včelařům vysychající nektar v květech snížil snůšku, vysoké teploty a sucho totiž způsobují, že se nektar z květů rychleji vypařuje, jiní si na množství medu nestěžují. V jednom se ale shodují, letošní med je kvalitní. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
0: Sport.
1: Olympijský vítěz Josef Dostál bude na mistrovství světa v rychlostní kanoistice závodit jen na 500. Z kilometru se kvůli viroze odhlásil. Na delší trati od Dostála nahradí Tomáš Sobíšek. Jenom dodám, že šampionát se v Poznaní koná od dneška do neděle. To byly zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

I nadále dobré odpoledne, tentokrát od Miloše Kellera a také od skupiny Rangers a skupiny The Roadhammers. Ti obstarali úvod téhleté hodinky. Kdo v ní bude pokračovat? D58 je název písničky, poslechneme si ovšem ve verzi pozdního sběru. Také Jana Kratochvílová tu bude zpívat ve stínu Kapradiny a potom Žálmana Spol, s kterým si kolega Milan Schmidt před chvílí povídal. Divokej horský tymián, nebude chybět Vabiry Vola, Johnny Horton nebo Nezmaři a pozvánka na zajímavý koncert Doprava v půl. To je všechno, co zvládneme během první půl hodinky. Užívejte si to.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě pod mě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal. Díky vám, pane,

na místo toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchá.

0: Vaškem Country Rádia.
1: Po telefonních linkách si teď povídám s Václavem Koblencem a povídám si, respektive budu si s ním povídat, o koncertě kapely Bonsai číslo 3, respektive většinu toho poví on. Já tě zdravím, ahoj, tak co máš na srdci?
2: Ahoj Miloši, já zdravím všechny posluchače Country Rádia a všechny bych srdečně pozval na 28. srpen, což je pátek, do úžasného renesančního vodního zámku Kratochvíle, to je v Jihočeském kraji kousek od Budějovic, a naše folková kapela Bonsai číslo 3 tam bude mít letošní největší koncert, úplně jako ze všech, které jsme kdy měli a mít budeme letos. Bude to v zámecké zahradě. Navíc ta zámecká zahrada bude osvícená, nasvícená 500 svíčkami, takže to opravdu bude romantické a magické. Budeme hrát skoro 2 hodiny a bude tam i jedno malé překvapení. A ještě takový bonus. Letošním hitem zámku Kratochvíle jsou pávátka. Jo, slyšíte dobře, jsou to pávátka, což jsou jako malinká kuřátka od tamních pávů a jsou úplně úžasná.
1: Takže to bude nejenom koncert pro uši, ale i pro oči na zámku Kratochvíle. Ještě jednou, kdy?
2: Bude to v pátek 28. srpna od 8 večer.
1: A najdou se někde nějaké webové stránky, pokud si posluchači všechno nezapamatují?
2: Buď se můžou podívat na naší kapelní webovou stránku bonsai3.cz nebo na stránky zámku Kratochvíle, a vstupenky nejlépe získat přes portál Go Out.
1: Říká Vašek Koblenc, který pozval na koncert skupiny Bonsai číslo 3. Já mu za to děkuji, popřeji hezké počasí a také hodně návštěvníků.
2: Moc děkujeme a všem posluchačům Country Rádia krásné léto.

0: s Country rádiem na cestách.
1: 2 minuty po 15:30 a máme tu dopravní informace. 35 z Hradce Králové do Mohelnice je dlouhá kolona na dojezdu do Litomyšle, počítejte s půlhodinovým zdržením. 55 ve Spytihněvě, dopravní nehoda, jezdí se kyvadlově, kolony z obou směrů. A ještě 17 Čáslav Chrudim v obci Podbořany vyprošťují kamion a momentálně je komunikace neprůjezdná. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio. Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj,

Tohle byla Věra Martinová, přední Faith Hill a Mississippi Girl, za chviličku Tomáš Linka, Pacifika nebo Neres se Zuzanou Navarovou. A teď v tuhle chvíli upoutávka na zítra. Zítra v 11 hodin bude hostem dopolední kávy, kterou ovšem mimořádně bude uvádět kolegyně Kačka Zdeněk Polreich. No a téma je jasné, zítra večer totiž startuje další série Ano šéfe na televizi Prima. Takže se dozvíte, o čem a o kom to bude a večer se budete moci koukat. Teď poslouchejte Tomáše Linku.

0: Glenn Campbell, předtím Neres a Zuzana Navarová a to je, co se týče muziky v této hodince, všechno. Teď Tomáš Adamec, informace o počasí a potom zpravodajství. Po 16. hodině Green Hornity jako Texas a Gentlemani naše máma.
1: Country počasí.
2: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

0: Agri Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne. Začneme průzkumem. Se zdravotnictvím je podle průzkumu spokojeno 74% Čechů. Evropský průměr spokojenosti je přitom výrazně nižší. Je to 56%. Důvěra ve zdravotnictví u nás v posledních letech roste. V roce 2024 mu věřilo 68% Čechů, loni už 70%. Lidé vsadili v prvním pololetí v hazardních hrách 574,8 miliardy korun. Ve srovnání s loňskem je to o 12,6% více. Provozovatelé her odvedli za pololetí na dani z hazardu 11,5 miliardy korun. Do Jizerských hor se teď vydáme s Lubošem Dvořákem.
2: Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody pracuje pod názvem Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor téměř 10 let. Její fotografická benefiční soutěž Zaostřeno na Jizerky vstupuje do finále. O vítězi rozhodnou čtenáři libereckého deníku. Vítěžek pak pomáhá financovat výsadbu druhově i věkově pestrých lesů. Luboš Dvořák, Jizerské hory.
1: Novinky z Jihlavy má Luděk Savana Urbánek.
3: Jihlava zase o něco zkrásní. Po oblíbeném rebelu na Brněnské ulici v Jihlavě zůstávají postupně už jen vzpomínky. Budovy bývalého podniku začaly mizet pod demoliční technikou. Soukromá společnost, která pozemek vlastní, už získala pravomocné stavební povolení. Na jeho místě se chystá nová výstavba. Týkat se bude občanské vybavenosti s obchody, službami a restauracemi. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
0: Sport.
1: České volejbalistky si zajistili osmifinále. Pokračuje náš sporták Petr Plintovič.
4: České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně porazily Ukrajinu 3-1 na sety a zajistili si postup do osmifinále. Poslední zápas ve skupině čeká Češky ve čtvrtek. Proti Bulharkám budou hrát o co nejlepší pozici do play-off evropského šampionátu.
1: Zprávy jsou u konce. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tak to byli Gentlemani a písnička s názvem Naše máma. Údajně v té rodině byla ještě teta, která měla zlaté zuby a železné nervy, ale o tom se radši v písnice nespívá. Kdo nám bude dál hrát a zpívat, na to se raději podívejme. Texmeni, Bob Dylan, Pavel Bobek, Grošáci, Willie Nelson nebo KTO. V Kukátku se podíváme do Bohumína, kde bude tento víkend velmi pestrý, co se týče kulturních akcí. A doprava v půl. Celou touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Dobrou pohodu a dobrou náladu s Country Rádiem.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Byli jsme tam jen ona, on a já. A já si řekl, v báru se končí. Konec konců, zkusit se to dá. A tak jsem vstal a přisedl jsem si k ní. Objednal jsem další a sklenkou jsem si ťuknul nejdřív jen s ní. A pak s ním. Já si už celý večer přál vás poznat víc. Jsem jen tak koutkou z tý řek a pocit měl.

povídal mi, nesmíte si to tak brát. Víte, ženský, to je záhada, haha, možná můžete být rád.

0: Kukátkem Country Rádia.
1: V tomto kukátku bude pozvánka do Bohumína, kde o tomto víkendu bude probíhat hned čtveřice zajímavých akcí. Poslední víkend prázdnin totiž patří v Bohumíně netopírům, guláši i záblatské noci. Kolotoč akcí začne v pátek 28. srpna večer s baterkou v ruce a s očima upřenýma do korun stromů. Budou se z parku Petra Bezruče hledat netopíři. Loni netopíří noc přelákala rekordních 260 lidí. Sobota 29. srpna bude zase náročná pro žaludky. Loni se to také vyplatilo, Gulášfest přilákal 1340 lidí a snědlo se 215 kg masa. No a netradiční večer v sobotu 29. srpna od 19 do 22 hodin připravil Klub vojenské historie Bohumín. A celé to bude vrcholit také záblatskou nocí. Podrobnosti doplní tisková mluvčí města Bohumína paní Jana Končítková.
2: V parku Petra Bezruče vyrazí návštěvníci v pátek večer po stopách svých nočních sousedů. Netopíry budou hledat pomocí echolokátorů a díky odbornému odchytu si je prohlédnou i z bezprostřední blízkosti. Prvorepublikový bunkr na trati, který je součástí Moravskoslezské technotrasy, ukáže v sobotu večer návštěvníkům i místa, kam se běžně nepodívají, například ochranný příkop s nouzovým východem. Sobotní Gulášfest v Šunichlu nabídne klasické hovězí a vepřové chutě, ale prostor dostanou i odvážnější recepty. V minulých ročnících soutěžní týmy vařily i z dančího nebo kančího masa a objevily se i bezmasé varianty. Letošní 11. ročník opět spojí ochutnávky s hlasováním o vítězi.
1: Tak to byla pozvánka do Bohumína na celkem čtveřici akcí, které proběhnou tento, tedy poslední prázdninový víkend. Přeji hodně návštěvníků, hodně netopírů a hezké počasí.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Minuta zbývá do půl páté a my tu máme dopravní informace. 13 u Málkova, je tam dopravní nehoda, jezdí se Kyvadlově, kolona je z obou stran zhruba na 15 minut. Dlouhé kolony jsou na 35 na dojezdu do Litomyšle, zejména od Vysokého Mýta. Na D1 na dojezdu do Brna ve směru od Prahy jsou dlouhé kolony, tentokrát výjimečné, už od 177. kilometru i pro osobní auta. Na Pražském okruhu na D0 jsou dlouhé kolony od D7 k D1, zejména u Ořecha. Na sedmičce, respektive D7, počítejte s kolonou i na dojezdu do Prahy. Začíná u odbočky na Tuchoměřice, je to kvůli pracem, u odbočky na letiště. V opačném směru je to na sedmičce snažší, kolona začíná na padesátníku. D8 na dojezdu do Prahy, u sjezdu na Ďáblice je dopravní nehoda, kolona je od Zdib. A u Zdib ještě chvilku zůstaneme. 9 Zdiby Líbeznice. Jezdí se tam Kyvadlově kvůli opravě vozovky. Kolony jsou z obou stran dost dlouhé. Další doprava za hodinu.
2: Country Radio.
3: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
4: A hlavně vám 3 věci si nepamatuju, víte?
5: Jo.
4: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl, to ne?
3: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
6: Škoda lásky.
7: No to já nesmíte. Myslím, že na bylo nejlepší.
6: Pívat si s nima a s ní.
3: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country rádiu.

jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám, až u

než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel.

0: od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Honza vyčítal pivní džíp, uzavřel další hodinku odpoledního vysílání Country Rádia a písničky do té další už jste vybrali vy, protože budou písničky na přání po 17. Po 18. čaj o 6. v druhé polovině hodiny Rostě Čapek s pohledem na tuzemskou bluegrassovou scénu country pod kapotou Vítka Pěkného a také koně na Country Rádiu Milana Šmita. V 19 hodin Country Time premiéra pořadu podíváme se na americkou country hitparádu, na tu aktuální, ohlédneme se do minulosti a také budeme mít legendu v druhé polovině pořadu, to bude Randy Travis. No a od 8 hodin večer kolega Petr Kocman nabídne vám Marka Knopflera, také Benzína Makeup nebo Hanku Nedvědovou. To bude po 20. teď máme před 17. a je to Tomáš Adamec.
2: Country počasí.
3: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy.
1: Hezké pozdní odpoledne. Nový školní rok klepe na dveře. Pro děti to znamená, že se vrátí do lavic. Pro rodiče může představovat velkou finanční zátěž. Nákup školní výbavy se totiž může pěkně prodražit. Je potřeba si vybírat obchody a papírnictví a zbytečně neplatit předražené zboží. Hrad Kámen na Pelhřimovsku bude po tříletých opravách znovu otevřený od soboty a první den bude přístupný zdarma. Rekonstrukce hradu, který je v majetku kraje Vysočina, stála okolo 90 milionů korun. Kdo má rád trolejbusy a zajímá se o ty pražské, tak pro něj je určena dnešní pozvánka od Honzy Navrátila.
2: Hezký den, od zahájení trolejbusové dopravy letos v Praze uběhne rovných 90 let. V rámci oslav a připomínek tak byla ve vozovně ve Střešovicích zahájena tematická výstava, která nese název Trolejbusy ve Střešovicích. K vidění tu jsou krom dobových fotografií a technických informací také tři originální historické trolejbusové vozy. Pokud vás zajímá, kdy se bude 90. výročí slavit, pak vězte, že oslava se chystá na první zářijový víkend, kdy se veřejnosti otevřou dveře garáže v Řepích a do ulic vyrazí také historické vozy trolejbusů. Výroční jízdy jsou naplánovány na sobotu 5. září na linkách 51 a 59 a na neděli 6. září pak na linkách 52 a 53. Ještě doplním, že v současnosti funguje v Praze celkem 5 trolejbusových linek. Nejznámější je 59, která spojuje nádraží Veleslavín s letištěm Václava Havla. Tak hezké svezení trolejbusem přeje Honza Navrátil.
0: Sport.
1: Fotbalovou ligu mistrů si poprvé v historii zahraje Sabah Baku. Podrobnosti přidává náš sportovní redaktor Petr Plintovič.
3: Sabah Baku, klub, který vznikl před 9 lety, je poprvé v historii v hlavní fázi některého z evropských pohárů a rovnou v lize mistrů. Úřadující mistr Azerbajdžánu vyřadil ve čtvrtém předkole Hapoel Beerševa 5-2 po prodloužení a v soutěži může narazit třeba na pražskou Slávii. Los proběhne ve čtvrtek.
1: To byly zprávy. Hezké pozdní odpoledne vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Dobrý poslech i do další hodinky vysílání Country Rádia, hodinky, která je věnovaná písničkám na přání. Písničky na přání se objednávají klasicky poštou, nebo také přes naše webové stránky, kde je formulářík, anebo v den, kdy chcete nechat zahrát, tak SMS-kou na naši SMS-kovou bránu. A také jsou tu možnosti telefonické. Jsou zhruba dvě do té hodiny, obvykle telefonáty zazní v první půl hodině. No a první dva, když se dovolají, tak mají možnost si přát písničku a pochopitelně také říct, pro koho ta písnička je. Ještě připojím telefon, ale pak začnu e-mailem.
0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Začneme u e-mailu, který přišel už včera. Naše posluchačka, soudím podle e-mailu Terka, chtěla písničku na včera, v tomto samém e-mailu pak i písničku na dnešek. Včera to nevyšlo, dneska to vyjde, chtěla od druhé trávy Zůstaň.

hodinky za dolar a prstýnek lžičky na kafe. Kdo je bez viny, ať hodí kamenem. Spolu spíme, spolu cestou jdem. No tak si běž a zkus mě žalovat. Slušnou holku těžko pohledat.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Haló?
0: Ano, Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdeňka z Havířova. Jo, byl byste tak laskava, mohl byste mi zahrát skladbu Kousavá deka?
0: Můžu vám zahrát skladbu Kousavá deka, bude to pro někoho nebo jenom pro vás?
1: Jenom pro mě.
0: Dobře, zahraj mi za chviličku, mějte se hezky, naschledanou.
1: Moc krát děkuji, naschle.

0: i na přání na Country Rádiu.
1: Tady doufám, že se obdarovaný nebo obdarovaná pozná. Popřát hodně zdraví a pohodu k svátku, také trpělivosti přeje Anička s rodinou. Chtěla bych mu nechat zahrát písničku Já do nebe ještě nechci. Zítra má svátek, nevím, co bych mu mohla víc popřát, píše Anička.

0: natřání na Country Rádiu.
1: Prosíme o zahrání písničky Malina Brothers Duel McLaren pro bývalou spolužačku Anu Vostřelovou v Dolní Rovni. Děkuji ti, Aničko, za náklonost, za pomoc a přízeň. Nezapomeň si připravit žákovskou knížku na Univerzitu 5. věku. Píše spolužák z Hradce.

0: Country Radio, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Miloši, moc vás zdraví Jirka.
0: Tak, co to bude a pro koho?
1: Pane Miloši, já bych vás dneska prosil cokoliv od Dolly Parton.
0: Dobře.
1: No a věřím tomu, že to bude krásná vzpomínka na naši vynikající countryovou zpěvačku, kterou nám často hrajete i na Country Radio. Po Bonnie Tyler prostě odešla druhá hvězda, ale jsem rád, že její písničky zůstanou v našich srdcích. Tak. Takže pro vzpomínku.
0: K Dolly Parton zazní za chvilku, mějte se hezky, na shledanou.
1: Děkuji, pane Miloši, mějte se, na shledanou.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Prosím o zahrání písničky Zpověď důchodce od Josefa Fouska pro manžela, taťku a dědu Lubošek jeho dnešním 71. narozeninám. Hodně zdravíčka, dobré nálady a veselou mysl, máme tě moc rádi. Píše naše posluchačka podle e-mailu Odhaduji Marie.
2: Já žen si všímám stále méně, je na něj juknu po straně, oholi kráčím unaveně a klouby hřeju ve vaně.

tváři navždy zakouslé. Do údu bolest se zastřílí, artróza chřupe v rameni, narozen v rybách ztrácím síly, mozek mi měkne vážení, koňskou mast vtírám do kolena a ibuprofen polikám. Stín, který potkám, je má žena. Proč chodíš tíše, vytíkám. Bylinné vařím hrozné čaje,

0: tělo žere asanace, jak velká lžíce od bagru. Láska to byla těžká práce, je marné schánět Viagru. Důchod ten mizí jako voda, i Balgin tramál prostenál. Do sklinky hnusná jedlá soda, ze žáhy abych nestonal. Kingo mi dává žena k jídlu, abych prý paměť lepší měl. Kočárek s vnukem zůstal v Lidlu, kde jsem ho včera zapomněl. Až děti řeknou, čas už není, v domově starých budu snít, jak byly ženský všechny hezký, a já jsem bez nich nemohl žít. Život je krásnej a džohaněj, je krátký jak not od svíčky, byl občas zlej, však díky za něj, tak na zhledanou lidičky.
1: S Country rádiem na cestách.
2: A máme tu dopravní informace. V Praze se regulují vjezdy do tunelu Blanka, zejména ve směru od Smíchova do Troji, tvoří se velké kolony v Dobřížské a také v okolí Barrandovského mostu. Dlouhé kolony jsou také na Pražském okruhu, zejména od D5 ve směru k Ořechu, počítejte s tím, že i na D5 se zastavíte. Ve Kbelské ve směru do Klíčovského kopce je dopravní nehoda. Kolona se tvoří už od Hloubětína. A ještě úsek devítky mezi Zdiby a Líbeznicí. Jezdí se tam Kivadlovy a jsou tam dlouhé kolony. Další doprava za hodinu.
3: Country Radio.
4: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Rádiu.

0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
1: Country Rádio.
0: Písničky na přání na Country Rádio.
2: Jsme v druhé polovině písniček na přání, dejme si hned dvě. Byla bych ráda, kdybyste mi prosím zahráli na přání písničku každé ráno. Pozdravuji pana Kajzera, novopečeného dědu z Vochtánky. Posluchačka Simona od Kolína, či spíše od Českého Brodu píše. A zahrajte prosím písničku Můj rodný dům od Pavla Bobka mé úžasné sestře paní Lence Trnkové z Ústí nad Labem. Leničko, si úžasný člověk, za to, co si pro mě udělal, si tě nesmírně vážím, mám tě ráda. Tvoje sestra Irena.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: A pojďme k další dvojici. Milé Country Radio, můžete prosím zahrát písničku na přání Cancák pro všechny trampy a pro vás, píše Hela, můžeme, zahráme za chvilku. Prosím, v písních na přání zahrajte pro Radima Flendra k jeho včerejšímu svátku skladbu Na konečné stanici svět. Moc ho zdraví a gratuluje kytarista Fejkl, k téhle gratulaci se připojuje i Country Radio.

znovu na mne dýchli, kam zmizeli Piggy, šaman bouřlivák,

Zasnil jsem se dlouze, cítil vůni lesa, kapradí, jehličí a šišek borových. Podlehl jsem touze, zas do mechu klesat, v ústech cítit vůni brambor pečených. Můj prožitek ze snění mi realita buří. Na stěně kalendář, rok 2025, přesto srdce Trumpa ve mně stále hoří, i když průvan zlaní

0: novinky na přání na Country Radio.
1: Prosím zahrát od Beach Boys a Colina Ray skladbou Sloop John B. bude pro mého vnuka Máťu, který 2. září už bude žákem 9. třídy. Milý Máťo, přeji ti hlavně hodně zdraví, aby se zvládl přijímačky na další studium. Budu to asi prožívat s tebou, tak jak jsem to prožívala s tvým tátou Honzou před 35 lety, když dělal přijímací zkoušky ke studiu na střední průmyslovou školu Věčné Slaboprout a byl přijat. Přeji ti hodně úspěchu, babička.

0: Antri počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

0: Country Radio. Zprávy 6x6.
1: Hezký podvečer, bylo 18 hodin, tady jsou dnešní poslední zprávy a zpravodajský souhrn. Ministerstvo životního prostředí čeká na posouzení, jestli Punkevní a Kateřinská jeskyně spolu s Macochou splňují podmínky pro zápis na seznam UNESCO. Teprve potom rozhodne, jestli kandidaturu podá. Světová moře a oceány dosáhly nejvyšší teploty v historii měření. Evropská služba Copernicus naměřila průměrně na hladině 21,1 desetina stupně, čímž překonala dosavadní rekord z roku 2024. Prázdniny končí až za týden, ale učitelé a asistenti pedagogů do škol nastoupili už tento týden. Zatímco chystají své třídy, školáci si užívají poslední dny volna. Od ledna by se mohly změnit platové tabulky ve veřejné sféře. Nejnižší tarif má nově odpovídat minimální mzdě 24 900 korun a žádná tarifní částka by neměla být nižší než zaručený plat. Soud ponechal Jiříkovského z bitcoinové kauzy ve vazbě. Prý provozoval darknetové tržiště, legalizoval výnosy z trestné činnosti a pral špinavé peníze. Hrozí mu až 29 let a propadnutí majetku. České dráhy připravily v prvním pololetí oproti loňsku o 5,5 milionu pasažérů více. Zájem prý zvýšilo zdražení pohonných hmot. Zprávy jsou u konce. Hezký podvečer vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Čaj o 6.

0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným na Country Rádiu.
1: Pěkně zdravím všechny posluchači a tuláky. Dnes se společně podíváme na zámek Libá. Tato chráněná kulturní památka, dříve zvaná též Liebenstein, je původem hrad přestavěný na zámek. Stojí na vyvýšenině nad Libským potokem v jihovýchodní části obce Libá, nedaleko Františkových lázní v Karlovarském kraji. Hrad a obec vznikly okolo poloviny 13. století. Roku 1264 je zmiňován Ruprecht z Nového Liebensteinu. Tím je vlastně doložena existence hradu. Na sklonku 13. století ale rod Liebensteinů vymřel a hrad byl pobořen. Roku 1346 panství i se zničeným hradem získal jako české korunní léno chebský měšťan František Goswein a hrad poté obnovil. V roce 1355 mu obnovu povolil Karel IV. Později Václav IV. Goswainům kvůli četným loupežím hrad odňal a propůjčil jej v roce 1381 Johanu I. z Leuchtenberga. Ten jej roku 1400 prodal chebskému měšťanu Erhardu Rudišovi. Od roku 1406 býval součástí předhradí také hradní kostel, který se nejspíše nacházel v místech dnešního barokního kostela svaté Kateřiny. Roku 1425 panství získal rod Cetviců, který ho i s hradem vlastnil až do 20. století. V 18. století byl goticko-renesanční hrad postupně přestavěn na barokní zámek. V roce 1945 bylo panství zkonfiskováno státem. Zámek velmi trpěl a v roce 1985 ho těžce poškodil požár. Původní nevelký hrad patřil mezi hrady Bergfritového typu. To znamená hrad s palácem, hradbami a věží. Zámek je chráněn jako kulturní památka a od roku 1991 je v soukromých rukou a probíhá jeho postupná obnova. Zajímavostí je, že po požáru byly krovy zcela zničeny a trosky dřevěných konstrukcí místy zasypaly interiéry až do výše 3. patra. Přesto se podařilo historický areál postupně zachraňovat. Opravené části zámku jsou dnes přístupné veřejnosti. Do Libé se dostanete autem nebo autobusem. Nejbližší železniční spojení je ve Františkových lázních a Chebu, kde je i jistota občerstvení. Více o zámku Libá hledejte například na Wikipedii. Pěkné toulání vám přeje Vítek.
0: Posloucháte Čaj o šesté.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každý večer

Jen já vím, proč pod šiltíkem do díry jsem nezalez, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod šiltíkem nechalo mě žít, že jsem každej večer

0: pro radost, taky se člověk někdy spálí. Ahoj, pěkný podvečer, u čaje o 6. Co si tak ugrilovat něco jiného než maso? Klasicky grilovaný hrmelín v alobalu a opět recept od paní Dany. Takže budeme potřebovat na jeden hrmelín několik stroužků česneku, sušený rozmarín, lžičku grilovacího koření, několik lžic oleje a alobal. V misce smícháme suroviny, hrmelín namočíme nebo potřeme ze všech stran, zabalíme do alobalu a necháme na grilu tak 7 minut z každé strany. Podáváme třeba s brusinkovou omáčkou nebo omáčkou barbecue a čerstvým pečivem. Balíček s hermelínem můžete také zapéct v troubě při 200 stupních Celsia, tak zhruba 12 minut. Dobrou chuť!
1: Posloucháte Čaj o 6.

hraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy,

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziku ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec. Děda mráz si nepřinese ani jeden pražec. Vždyť je jaro, zapni si kšandy.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: S Country rádiem na cestách.
2: Nepřetržité železniční výluky nejenom na zítra. Hronov, Broumov, Bezdružice, Pňovany, Nymburk, Kopydlno, Frýdek, Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Budišov nad Budišovkou, Odry, Brno, Ivančice, Dolní Poustevna, Bad Schandau a Vsetín, Půchov. Šťastnou cestu i přes výluky.
3: Country Radio.
1: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
4: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
1: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

0: bluegrassový tip Rosti Čapka. Český bluegrass na Country rádiu.
1: Milí posluchači, vítáme vás u poslechu bluegrassových tipů na vlnách Country rádia. Zdraví vás Iva Čapková a Rostě Čapek.
2: Brigita Vanická založila kapelu Báry v době svých studií na střední pedagogické škole, kde bylo zvykem zakládat dívčí kapely. Na rozdíl od ostatních, ale kapela Báry hraje aktivně dodnes. V původně dívčí kapele se v průběhu let vystřídala spousta muzikantů. Kapela nemá vyhraněný žánr, nejčastěji hraje písničky z oblasti folku, country, bluegrassu, ať už autorské nebo převzaté s vlastními českými texty. Základem je trojhlasý vokál, doprovázený akustickými nástroji – housle, kytara, mandolína a baskytara.
1: Autorkou první písničky s názvem Dokola je Brigita Vanická. Skladba je z roku 2019, tedy ještě z doby, kdy kapela hrála v ryze dámském složení.

0: Současná sestava kapely Báry je čtyřčlenná, obohacená o mužský element. Kytara a zpěv Brigita Vanická, housle a zpěv Lenka Jandová, baskytara Nikča Tinková, mandolína a zpěv Patrik Holeček.
1: Druhá písnička je převzatá, jmenuje se Sníš o vás dvou a českým textem ji opatřila Brigita Vanická. Najdete ji na albu Na dosah, které kapela Báry vydala v roce 2023.
0: U dalších bluegrassových typů se těší naslyšenou Iva Čapková a Rosťa Čapek.
1: Ahoj!

0: Country pod kapotou.
1: Je tu pravidelná dávka informací ze světa motorismu. Zdraví vás Vít Pěkný. Jízda v koloně patří k situacím, které řidiče dokážou pěkně potrápit. Stačí malá nepozornost a z obyčejného popojíždění může být nebezpečná situace nebo nehoda. První pravidlo proto zní, nenechte se kolonou znervoznit a přizpůsobit

0: Když uvidíte rozsvícená brzdová světla v dálce, můžete začít zpomalovat dříve a plynuleji. Pozor také na motocyklisty, kteří mohou kolonu předjíždět. Při změně pruhu proto vždy kontrolujte zrcátka a mrtvý úhel. Zvláštní pozornost vyžaduje kolona na dálnici. Při jejím náhlém zpomalení sledujte provoz za sebou a buďte připraveni brzdit důrazně. Pokud stojíte poslední, nelepte se na auto před vámi a sledujte zrcátka. Jakmile to situace dovolí, bezpečně se posuňte vpřed. A ještě jedna rada. V koloně nepoužívejte mobil. Právě při pomalé jízdě vzniká falešný pocit bezpečí. Kolona sice jede pomalu, ale nebezpečí může přijít během jediné sekundy. Sečteno a podtrženo, v koloně buďte velmi pozorní, sledujte pečlivě situaci kolem sebe, snažte se pohybovat plynule a buďte připraveni rychle a účinně reagovat na náhlé změny. Jezděte především bezpečně, ohleduplně a s rozumem. A svoje dotazy nám můžete psát na e-mail podkapotou@countryradio.cz. Loučí se s vámi Vít Pěkný.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

až se nočním chladem pil, ať se na hucanský šípy najmou ptát. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

zprav, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, kdo chce zhrdnout třeba zejtra, komu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší, kde najmout dát. Jo, ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, ho, ho.

Já ti nevím, čím to může být. Ne, že by byl úsměv nějak nutný, ale co mě nutí každý den se zlejt, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej, to mi povídej. Nechce se mi chodit mezi lidi, smutný jsou a táhne od nich chlad. Snad to na mě každý člověk vidí, že jsem sakra zasmušlej pták. To mi povídej, to mi povídej, to mi povídej.

To mi povídej. To mi povídej. Jestli pak se ještě někdy stane, abych šťastnej byl a celý den, jestli tahle bída nepřestane.

0: povídej, to mi povídej, to mi povídej.
1: Koně na Country rádiu.
2: Dobrý podvečer, milí posluchači, vítejte u posledního prázdninového vydání povídání o koních. Říkám to dobře, Báro, je poslední.
3: Je to tak.
2: Je to tak, je to tak. A rovnou jedeme do Japonska, takže pořádná dálka, tak povídej, kdo nás tam čeká.
3: Dnes si představíme plemeno Nomahor, což je jedno z nejmenších a zároveň nejvzácnějších japonských plemen. Pochází z ostrova Shikoku, konkrétně z oblasti Noma, podle které získal své jméno. Po staletí byl využíván místními obyvateli jako spolehlivý pomocník v zemědělství a také v dopravě.
2: Mm-hmm. A je to domorodec, nebo tam byl nějak jako dopraven, jak se dostal do Japonska?
3: Jeho původ sahá k tradičním japonským koním, kteří se na ostrovech vyvíjeli po mnoho generací. V minulosti bylo v Japonsku mnoho malých původních koní, ale s nástupem moderní dopravy a větších pracovních koní začal jejich počet výrazně klesat. Mm-hmm. Úplně jak se tam dostal, bohužel nevíme. No.
2: Nevadí, jak vypadá, nám řekni, je opravdu tak malý?
3: Ano, patří mezi nejmenší japonská plemena. Obvykle měří jen kolem 100 cm, někdy i 120 v kohoutku. Má ale velmi pevnou stavbu těla, silné nohy a odolná kopyta. Jeho vzhled není ukázalý, ale přesně to odpovídá tomu, k čemu byl vyšlechtěn. Prostě k vytrvalé práci v náročném terénu. Mm-hmm.
2: Takže zajímavý kůň, malý, skoro kapesní. Ale čím je ještě tohle plemeno výjimečné, kromě své malé velikosti?
3: Především svou odolností a klidným charakterem. Nomahors dokáže pracovat v kopcovité krajině a díky své velikosti se snadno pohybuje i tam, kde by větší kůň měl velký problém. Je to příklad plemene, které vzniklo podle potřeb lidí a také prostředí.
2: A potvrzuje takovéto pravidlo malý, ale šikovný.
3: Je to tak.
2: Jaká je situace jeho dnes? Jak je využíván?
3: Nomahors patří mezi ohrožená plemena. Jeho chov je velmi omezený a na jeho záchraně pracují místní organizace i nadšenci. Dnes už není důležitý jako pracovní, ale především jako součást kulturního dědictví Japonska.
2: Mm-hmm. Tak děkujeme za představení roztomilého malého koníka z Japonska a teď se pojďme podívat na to, co nám napsala Klára. Píše, proč mají někteří koně bílé ponožky na nohách? Tak to nevím, co tím je myšleno.
3: Těmi bílými ponožkami asi myslí přirozené zbarvení srsti a kůži koně. Mohou mít různou výšku. Od malého bílého flíčku nad kopytem až po bílé zbarvení sahající téměř až ke kloubům, někdy klidně až k břichu. Každý kůň je díky svým odznakům jedinečný a právě podle nich ho také často můžeme poznat.
2: No, nemá každý ponožky, nevíc známe.
3: Každý ne, no. Každý ne. Dokonce u některých plemen je to jakoby zakázané, že to nesmí to plemeno mít.
2: Jasně.
3: Třeba frýský kůň nesmí mít žádný bílý odznak.
2: Dobře, bez ponožek, jedině bez ponožek. Kam můžeme vyrazit za koňmi?
3: Tento víkend od 28. do 30. srpna můžete vyrazit na parkourové závody do Olomouce nebo na české klusácké derby do Bravantic. Pokud si chcete užít pohodové odpoledne se zvířaty, přijďte k nám do Přehvozdí, kde na vás čeká vzdělávací park, minikoně a spousta zajímavostí ze světa zvířat.
2: Děkujeme za pozvánku i dnes. No a přátelé, stejně tak jako prázdniny jsou fuč, je fuč i tenhle ten díl, ale to nic neznamená, protože už za týden v září s příchodem nového školního roku se vám znovu ohlásíme. Loučí se s vámi Milan Schmidt
3: a Bára Jehlová.

0: Country počasí.
1: Po zbytek dnešního dne bude převážně oblačná až zatažená obloha. Místy občasný déšť nebo přehánky. Na teploměru je od 16 do 23 stupňů Celsia. Zítra čekáme polojasno až skoro jasno a teploty 24 až 29 stupňů.

Vítejte u sledování pořadu Country Time. První polovina je věnována aktuálním historickým americkým countryovým hitparádám. V druhé polovině se seznámíme s jednou countryovou legendou, bude to Randy Travis. Pořadem vás provede Miloš Keller. Začali jsme aktuálním pátým místem americké country hitparády. Je na něm minule první Jason Aldean, Don't Tell On Me. A je tu místo čtvrté, pokles o dvě pozice, Bailey Zimmerman, Chevy Silverado.

Doznělo místo třetí, o dvě místa nahoru poskočil Luke Combs s písní Bye Bye You. A máme před sebou dvě nejvyšší místa americké country hit parády. Druhá je dvojice Ella Langley a Morgan Wallen I Can Love You Anymore a pak zazní vítěz tohoto týdne solově Morgan Wallen Don't We.

0: To bylo aktuální první místo americké countryové parády. Natočil jej Morgan Wallen. Narodil se v roce 1993 v Tennessee, debutové album vydal v roce 2018 u firmy Big Loud a hned na něm byl hit číslo 1 Chasing You. Druhé album z roku 2021 bylo dokonce na albové hitparádě 7 týdnů. No a další hit Love Somebody už známe i z našeho vysílání, je z alba I'm the Problem. Morgan Wallen má několik ocenění od ACM i CMM a je také držitelem titulu Umělec roku 2024. Ale ani on se nevyhnul několika konfliktům s policií kvůli výtržnostem v barech.
1: Legendy minulosti a hvězdy současnosti.
0: No a kdo byl na vrcholu americké countryové hitparády touto dobou v minulosti? Jedním z hitů roku 1979 byl song Tour za Time v podání Donna Williamse. Další měli Kenny Rogers a Duty West a jmenoval se All I Ever Need Is You a Waylon Jennings bodoval také s písní Amanda.

A jsme v druhé polovině pořadu vyhrazené legendám. Dnešní legendou je Randy Travis. Pro country znamenal Randy Travis totéž, co Beatles pro rock. Přehodil generační výhybku v muzice. Když v roce 1986 přišel se svou deskou Storms of Life, vládly country uhlazené hlasy, ozvěn městských kovbojů a Randy Travis vnesl do muziky i témat syrový mužský aspekt, do jisté míry mezižánrový a nadčasový, a taky hned zabodoval. V roce 1986 získal cenu CMA pro objev roku a ve dvou následujících letech i cenu za nejlepší mužský vokál.

Randy Travis se narodil jako Randy Bruce Travis 4. května 1959 v malém městě Marshville v Severní Karolíně. Jeho otec podporoval hudební zájmy u všech svých dětí, sám byl fanouškem honky-tonku, a tak Randy začal hrát na kytaru už v 8 letech a za 2 roky sformoval s bratrem duo a vystupovali po soutěžích a ve slušnějších klubech. Bratr pak musel pro dopravní nehodu do vězení, a tak Randy odchází do Charlotte, kde vítězí v pěveckých soutěžích a upoutává tak na sebe pozornost hudebního biznisu a získává stále angažmá v klubech. Tomu bylo 16.

Kolem 22. roku věku se ani Randy nevyhnul problémům s auty a s jejich zákonnou ochranou. Nebylo to však nakonec tak dramatické, zejména když si ho jeho dosavadní manažer, majitel jednoho z klubů, kde vystupoval, vzal na dohled i po ostatních stránkách, nejen po té hudební. V roce 1978 mu Joe Stampley pomohl navázat kontakt s gramofonovou firmou Polar Records a v následujícím roce vydává dva singly, které určitý ohlas už měly. V roce 1985 Randy podepisuje smlouvu s Warner Brothers a natáčí album. První single skončil na 67. místě hitparády. Rozhlasoví hudební redaktoři ale správně rozpoznali talent Randyho a tak jeho následující single 1982 točili v rádích tak, až se dostal na 6. příčku hitparády a ukázalo se, že měli správný odhad. Randyho vzali i posluchači.

Už zmiňovaná deska Stores of Life vyšla v létě 1986, tedy před 40 roky, a prodali se jí 3 miliony výlisků. Randy Travis se stal prvním vícenásobným platinovým country umělcem a právě tenhle úspěch pomohl jeho následovníkům dosahovat podobných prodejů. Do té doby to byly maximálně zlaté desky, které country interpreti získávali. Z desky byly i další hity, například Digging Up Bones, tu uslyšíme za chvíli. No a pak už to horší nebylo. Další desky v letech 1987, Always and Forever, z té byl hit Forever and Ever Amen, ten také uslyšíme. 1988, starý 8x10, což je míněn kamion, a 1989, No Holding Back, byly troj- a čtyřnásobně platinové.

I v 90. letech byl Randy Travis na výsluní popularity, musel se však už o ní dělit se svými následovníky, například s Clintem Blackem nebo Garthem Brooksem. Ale už začaly přicházet i drobné neúspěchy. Televizní soundtrack z roku 1992 neobsahoval žádný hit, ale dalším albem v roce 1994 to Randy napravil a dokázal, že do starého železa nepatří, a periodu co dva roky to úspěšné album dodržoval i na začátku tohoto tisíciletí. V roce 2001 byl oceněn i za album gospelových písní a jim se pak v posledních letech věnoval. Naznačuje tím tak i trochu ústup z aktuální slávy do oblasti umělců již zasloužilých. Dnešní vydání Country Timeu připravil a komentář přečetl Miloš Keller, pořad zaznamenal a smontoval dohromady Kuba Jiroušek. Oba se těšíme na slyšenou opět ve středu v 19 hodin nebo v repríze v úterý hned po půlnoci.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky hrají pod širým nebem. V pátek 4. září od 19 hodin na tábořišti a hospůdce v Týnci nad Vltavou. Podrobnosti jako vždy najdete na Facebooku Zlatých šedesátek. Hornický skanzen Majerau chystá koncert. 5. září od 18 hodin tady zahrají Gledly SV. Důl Majerau najdete ve Vinařicích v okrese Kladno. KTO a večer plný písní a také vzpomínka na Valdu Matušku. Místo konání je Mladá Boleslav. Sraz je v sobotu 29. srpna v 19 hodin na letní scéně Michalovické Putny. A ještě festival družických muzikantů, ten se koná 28. srpna od 17 hodin v Družci v okrese Kladno. Hrají Tragédi, Gledly SV, Schovanky a skupina Kupa. To byly dnešní pozvánky, které pro vás připravil Tomáš Adamec. Přeji vám hezkou zábavu a nezapomeňte, další skvělé akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Posloucháte pořad Petra Kocmana? Country je všechno, co se mi líbí.
2: Klidný středeční večer vám všem, milí posluchači, přeje Petr Kocman. Vítejte ve večerní vysílání Country Rádia. Vítejte také v pravidelné hodince Country je všechno, co se mi líbí. A já jsem moc rád, že tady mohu přivítat svého pravidelného hosta, paní Marcelu Jurčíkovou. Marcelo, dobrý večer.
3: Přeju krásný večer.
2: Tak vždycky se chci zeptat, jestli jste se těšila do Country Rádia.
3: Ani dospat jsem už nemohla.
2: Trošku jsem si to myslel a opět jste nám přinesla skvosty, tu duchovní potravu, ale ještě než se do toho dáme, tak na úvod pustím jednu krásnou písničku. Myslím si, že by vám mohla udělat radost. Jak jste na tom se skotskými rytmy a s tou skotskou hudební tématikou? Máte ráda?
3: Kamarádka si vzala Skota. Ano. Byla jsem na svatbě, takže tyto rytmy znám a mám moc ráda.
2: No tak pak se vám tahle ta píseň bude líbit, protože ji bude zpívat a hrát Mark Knopfler, což je člověk, který dneska už vlastně kapela Dire Straits nefunguje, je na solové dráze. A tohle je písnička z jeho první solové desky, kam on zakomponoval do předehry, kterou bohužel v rádiích nehrají, nikde nevím, proč ji odstřihli jednoduše, a je to na tomto nejhezčí a právě ten úvod jakovej skotský, hezký s těma flétnama a se vším, tak doufám, že se vám bude líbit. Ta píseň se jmenuje Darling Pretty.

0: Má zlato v hrdle a ježka na hlavě. Zásadně říká, co si myslí, takže jí předchází pověst drzé potížistky. Tajtrlíky prý dělala od jak živa a pořád zpívala. Hlavně tedy s mámou při mytí nádoby. Už tušíte, o kom bude řeč?
1: A neprozradíme ještě chvíli, ale já myslím, že i milovníci country a folku znají operní divu Dagmar Peckovou. Minimálně se doslechli o nějakém tom skandálku kvůli tomu, že je svéhlavá, umanutá a pro ostřejší výrazy nechodí daleko. A hlavně boří mýty ve stylu: já na operu nechodím, tam zpívá jen starý, uječený, ošklivý báby. Tak postoj některých lidí charakterizovala ona sama. A přitom název ten její knížky zní tak mravokárně: Ty vole se neříká. Je to taková mozaika složena z drobných střípků z osobního i profesního života. A příběhy dokonce osobně načetla do audioknihy.
0: No, Dagmar Pecková se mimochodem proslavila výrokem, a teď cituji: zastávám názor, že bych si žádné tajemství neměla nechávat pro sebe. Tak schválně, jaké tajemství na sebe prozradila?
1: Řadu zajímavých pikantností. Jedna z těch 100 plus 1 historie v knížce Ty vole se neříká je třeba o tom, jak musela co by novomanželka žít necelý měsíc pod jednou střechou z tchýni. Nějak tam šlo o rekonstrukci nějakého bytu. Vážná kolize nastala kvůli tomu, že chtěla dát česnek do bramboráku, že tím prý chce zabít jejího Jířu, protože ho určitě chytí žlučník. Dagmar Pecková taky přiznává, že udělala pěveckou kariéru v Německu jenom proto, že neuměla jazyk, takže nemohla nikoho urazit. Jen se prý usmívala a říkala: jo, byte.
0: Výborný. No, Dagmar Pecková se také netají tím, že svého času měla tak unavenou, vyhořelou duši, že přestala zpívat a podstoupila dokonce odbornou terapii. No a zkuste si, milí posluchači, tipnout, co tehdy doma vyráběla ve velkém. Takže číslo do studia 210 323 333 a musíte být rychlí a znát správnou odpověď. Takže otázka ještě jednou zní: jako psychoterapii Dagmar Pecková pojala výrobu za A houslí ze sirek, za B náušnic z korálků, anebo za C čokoládových pralinek. Volat můžete právě teď.

0: Tak, to byla druhá tráva, Robert Křesťan, Krvavá Marie, a vy jste volali, ale nejrychlejší byl posluchač Mirek, kterého právě teď vítám ve večerním vysílání Country Radia. Mirku, ještě jednou krásný dobrý večer přeji.
1: Dobrý večer vám, posluchačům.
0: Tak, mě zajímalo velice, když Dagmar Pecková podstoupila odbornou terapii, tak jakou zvolila psychoterapii, tak za A, mohlo to být výroba houslí ze sirek, nebo za B, náušnic z korálků, anebo za C, výroba čokoládových pralinek. No a vy jste správně řekl, že to je...
1: Za C, čokoládové pralinky.
0: Ano, je to tak. Vychutnejte si potlesky jenom pro vás. No, její kuchyň se prý tehdy proměnila na továrnu na čokoládu a najednou jí bylo o dost lépe. Tehdy mimochodem vyrobila 2200 pralinek s 22 druhy různých náplní, které pak rozesílali jako jedlé dárky přátelům a manžel balíčky vozil na poštu.
2: A já dodám, co dodala paní Pecková, cituji. Myslím, že je rád, že už jsem zase na jevišti a vyblbnu se tam. A v přesně takovém provokativním duchu pojala i svoji druhou várku fejetonově laděných příběhů. A to je právě bonus pro vás. Pro vás, pro výherce. Tentokrát se jmenuje Tanec mezi vejci. A v knížce například vzpomíná na to, jak z vele úspěšných 5 koncertů k 55. výročí Spiritual Quintetu v Lucerně, kde byla hostem, vzniklo společné turné na několik let. Tak třeba v kongresovém centru ve Zlíně zabloudila a nemohla najít ten správný sál. Nějak tam pobíhala zmateně a najednou byla v hledišti a směřovala na pódium. To bylo fajn, jenomže pro změnu zase chyběl kontrabasista Dušan Vančura, protože jí šel hledat. Diváci byli přesvědčeni, že to měli secvičené. Neměli. Jak Dagmar Pecková ujišťuje v té knížce Tanec mezi vejci, vážně to byla náhoda.
0: No úplně to vidím, jak Dušan hledá paní Peckovou. On byl důsledný v některých věcech, tak to musela být opravdu, jak se říká, vydařená taškařice. Tak Mirku, my vám gratulujeme ke krásným knihám, budete mít co číst. Budu se těšit někdy naslyšenou. No a já velice děkuji vám, Marcelo, že jste dorazila. Příští týden máte podepsanou omluvenku.
2: Bylo mi ctí a potěšením na příští týden. Skutečně budu mít absenci?
0: Ano, a já se budu moc těšit, protože vlastně víte co? Dneska je 26. srpna, takže my se příště uvidíme a uslyšíme až v září v novém školním roce.
2: No jo.
0: Tak byste možná mohla zkusit posluchačům nějakou knihu s tématikou školního roku. No, tím vám nechci nic podsouvat, je to samozřejmě čistě na vás, ale kdyby náhodou, tak...
2: Uvidím, v jaké náladě budu.
0: Ano.
2: Když si budu vybírat knížky pro vysílání, takže možná bude už školní, ano. Možná taky ne.
0: Ano, nechám se překvapit. Tak vám moc krát děkuji i za posluchače, mějte se krásně a já vám na cestu pošlu jednu krásnou písničku, kterou bude zpívat Aaron Watson a Courtney Patton, a je to písnička, ve které zpívají o starých dobrých časech, která se dívka ptá svého dědečka a říká mu: dědečku, povídej mi o tom, jaké to bývalo kdysi, když si ještě lidé rozuměli a maminka s tatínkem byli spolu, nerozváděli se a tak. Strašně dojemná píseň. Mimochodem už z 80. let, ale nově natočená. Tak tu máte na cestu. Mým dnešním milým hostem byla paní Marcela Jurčíková. Naschledanou a naslyšenou.
2: Naschledanou.

To byla malá vzpomínka na rok 1998 a na první country muzikál v Čechách Benzina Makeup, který se v originále hrál pod názvem Pump Boys and Dinettes. Hrál se v Chicagu a hrál se také na dalších muzikálových scénách s velkým úspěchem a v Čechách dostal název právě Benzín a Makeup. To byla titulní píseň. No, já bych teď moc rád zaspomínal ještě jednou písní na Dolly Parton, která nás bohužel včera opustila v 80 letech. Je to píseň, která se mi nevešla do té hodinky, ve které jsem na ní vzpomínal a zařazoval jsem tam písně, které jste od ní, jak jsem se od vás dozvěděl, posluchačů, když jste mi psali, ani neznali. Byly to takové raritní písně, třeba duet s Barry Gibbem od Bee Gees nebo nový duet s Kenny Rogersem a některé další kusy. Samozřejmě nadále bych mohl vzpomínat ještě několik hodin, protože těch zvláštních raritních písní mám mnoho. Takže možná ještě se jedna objeví během dnešního vysílání, protože je to skutečná rarita, ale teď bych rád pustil písničku, kterou Dolly Parton zařadila na své album v roce 1993, jmenovalo se Slow Dancing with the Moon a jednak je to celkově vydařená deska, má tam i skvělý gospel High and Mighty, tuším, že to je poslední píseň celého toho alba, ale hlavně tam byla píseň, která se jmenuje Romeo. A ta píseň je zvláštní v tom, jednak ji samozřejmě Dolly napsala celou, jak hudbu, tak text, ale zvláštní je v tom, že se v té písni potkala se svými kolegyněmi, slavnými country zpěvačkami Mary Chapin Carpenter, Pam Tillis, Skety Mateo a také Tanya Tucker. Ale hlavně tam s nimi také krátce vystupuje Billy Ray Cyrus, veliká hvězda, obzvláště tehdy, protože on na začátku 90. let nahrál Achy Breaky Heart a byl opravdu v laufu, jak se říká. A oni se s Dolly Parton kamarádili. A Dolly Parton je mimochodem kmotra jeho dcery, slavné popové zpěvačky Miley Cyrus, takže oni k sobě měli velmi blízko. No a tehdy k téhleté písnice natočili i skvělý videoklip, ten bych vám doporučil ke zhlédnutí. Je opravdu velmi vtipný, vystupují tam samozřejmě všechny dámy, zpěvačky, no a Romeo je jasný, kdo tam vlastně hraje, o koho jde, kdo je ten Romeo, je to samozřejmě Billy Ray Cyrus, je to velmi vtipná píseň, tak pojďme zaspomínat na rok 93 a samozřejmě na Dolly Parton.

Domnívám se, že z mých pořadů jste asi pochopili, že mám rád, když kolaborují různí interpreti, nejlépe i z jiných žánrů, s těmi countryovými umělci. A nesmírně mě baví také to, když si vezmu na paškál nějakou velmi známou píseň. No a něco takového jsem pro vás teď připravil, protože v té písni, kterou za malý moment uslyšíte, se setkal velmi známý světově proslulý jazzový zpěvák Michael Bublé, kterého mimochodem měl velice rád a uctíval třeba i Karel Gott. A společně s Michaelem Bublem se v písni objevuje zpěvačka, rodačka z Pensylvánie, Lauren Allard. No a společně si na jedno speciální album Michaela Bublého vybrali píseň, která je pro milovníky country hudby, ale nejen pro ně, notoricky známa. Je to skladba Help Me Make It Through the Night, kterou jsem vám ve svých pořadech pouštěl už v mnoha různých úpravách, a tohle to je jedna z těch mnoha dalších a je krásná. A já mám velikou radost vždycky, když hudebníci v tomto případě jako z popového a jazzového světa sáhnou po nějaké country písničce a dají jí takový svůj, řekl bych, typický kabátek. Tak pojďme si poslechnout, jak to dopadlo v tomto případě.

To byla Blanka Šurková, zpěvačka vlastně už mnoho, mnoho let kapely Schovanky. Tohle ale byla nahrávka z doby, kdy zpívala ještě s kapelou Fešáci. A mimochodem tu písničku si tehdy na začátku 90. let vypůjčila shodou okolností z repertoáru Dolly Parton, která ji složila a jmenovala se White Limousine, tedy pojednávala v podstatě o tom, o čem zpívala Blanka i česky. Teď mám pro vás další krásné hudební setkání. Tuhle tu písničku, kterou uslyšíte, dal dohromady zpěvák Buddy Jebel, jeden z takových těch novodobých honky-tonkových šílenců, jak já jim říkám, to jsou ti countrymeni, kteří se drží té staré, krásné country hudby. Samozřejmě mají tam různé vlivy jiných stylů, ale prostě drží tu línii těch starých cowboyů. No a pozval si do té písně své kamarády,

Na závěr dnešní hodinky country je všechno, co se mi líbí. Jsem si připravil jednu píseň, kterou určitě důvěrně znáte. Jmenuje se Rhinestone Cowboy. U nás ji zpívá také Valda Matuška jako To jsem já, ten cowboy. A je to píseň, kterou v roce 1974 jednak složil, ale také zpíval jistý Larry Weiss, který se zasloužil později i o několik dalších hitů na hitparádách, ať už pro sebe nebo pro další zpěváky. No a tu písničku vyslal do světa, ale nesetkala se s nějakým větším úspěchem, což se ale stalo o rok později, v roce 75, kdy nahrál velmi slavný countryman Glen Campbell. On byl totiž v té době na turné v Austrálii a během toho turné tu píseň zaslechl někde v rádiu a strašně se mu líbila. Když se vrátil zpátky do státu, tak utíkal tehdy za ředitelem vydavatelství Capitol Records, pro které tehdy natáčel, a vešel k němu do kanceláře a říkal: našel jsem skvělou novou písničku, tu musíš slyšet, jmenuje se Rhinestone Cowboy a musím jí zpívat. No, takže se pak samozřejmě jí podařilo pustit tomu řediteli a ten řekl: no, to máš pravdu, tu prostě musíš nahrát, to jinak nejde. Takže Glen Campbell ji nahrál i se studiovou kapelou, sám v té písni hrál na kytaru, 12-strunnou kytaru i na elektrickou kytaru, samozřejmě zpíval a zpíval i některé vokály. No a dá se říct, že je to jedna nejenom z nejznámějších country písní, ale také dokonce, jak se shodují takzvaní odborníci, tak říkají, že to je signifikantní píseň Glena Campbella. A myslím si, že je to určitě pravda. Rozhodně patří do takové té trojce nejsilnějších písní, jako je By the Time I Get to Phoenix, Gentle on My Mind a právě Rhinestone Cowboy. A Glen Campbell s ní rozpoutal tehdy opravdu velkou vášeň na hitparádách, protože ta píseň zasáhla nejenom country hitparády, ale i popové, takže to byl veliký, veliký průlom. No a já vám tu skladbu teďka pustím v malinko jiné úpravě, protože ten originál znáte z rotování country rádia. Tuhle tu píseň teďka zaspívají dva známí countrymeni, a sice Colin Ray, což je pán, který dodnes koncertuje, hraje, ale je pravda, že největší slávu zažívá v 90. letech. No a společně s ním jako duet z téhleté písně udělal Billy Dean. Nejenom vynikající zpěvák, ale také velmi plodný autor, který složil písně pro mnoho známých countrymenů. A oba dva se vlastně v téhleté písni poklonili Glenu Campbellovi a jeho odkazu, jeho písním. Tak to je poslední skladba hodinky a já se na vás budu samozřejmě těšit i po 21. hodině ve večerní vysílání Country Rádia. Petr Kocman vám přeje klidný prázdninový večer.

21 hodin 9 minut k tomu posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia a s vámi Petr Kocman, samozřejmě až do půlnoci, takže nás čeká do té doby spousta písní, určitě spousta povídání, zajímavostí. Jednu mám pro vás připravenou, té mě přivedla paní Marcela Jurčíková, když jsme před hodinkou vyprávěli o Skotsku. Tak na to se těšte například, no ale těšte se hlavně na krásnou muziku. Protože v této hodině je pro vás třeba připravena nádherná píseň Vášky od Jardy Samsona Lenka.

No ale píseň, která je připravena teď, tak ta vznikla o 10 let později, než tak, jak Babi Daněk vyrukoval s touto krásnou písní. To bude Věra Martinová z CDčka Věra Martinová a přátelé a píseň, kterou pro ní otextoval Mirek Hofman, a ta píseň se jmenuje Me Blues. Přeji vám hezký večer.

0: Dneska slaví svůj svátek všichni Luďkové. Já jim přeji vše dobré. Doufám, že jste si sváteční den užili a stále ještě užíváte. Já tedy mám Luďků ve svém okolí několik, jeden z nich je dokonce můj kamarád od malinka z chaty, takže se známe velmi dlouho, také znám několik hudebníků Luďků. No a Luděk je mimochodem odvozená domácká podoba českých jmen Ludomír a také Ludoslav a ten význam je jenž lidu přináší mír, anebo také slavící lid. No a také jde o domácku podobu německého jména Ludvík, která se později osamostatnila a její význam je slavný válečník. Takže, milí Luďkové, jste v podstatě slavní válečníci. No, kdybych měl tedy teďka některého z těch Luďků vyzdvihnout, tak bych rád zavzpomínal na skvělého Luďka Nekudu, což byl pán, který pro mě osobně tedy na té české kulturní scéně neměl v té své době konkurenci, protože byl nesmírně vtipný, psal skvělé scénáře, také mimochodem výborně zpíval a byl všestranně talentovaný. Bohužel nás opustil velmi záhy v relativně mladém věku. A já bych na něj rád teď vzpomněl takovou krátkou ukázkou z jednoho televizního vystoupení. Myslím si, že je to vlastně vtip, který už téměř zlidověl, že všichni, aniž bychom si uvědomili, že ho přinesl vlastně Luděk Nekuda, tak ho známe. No a hned potom, po té kratičké ukázce, nám samozřejmě Luděk Nekuda také zaspívá společně s kapelou Rangers, kterou mnoho let vystupoval na koncertech.
1: Tatínek říká synovi, hekni uň. Kluk říká, uň. Ale prosím tě, nemlání. Tak oni normálně, prostě, obyčejně hekni uň. Kluk říká, uň. No a nerozčuj mě, fakt, ať tam fatku. Já ti fakt dám fatku, já mě práci poprvé, já jsem utáhaný jako pes a ty mě ještě budeš tadyhle blbosti. Naposledy ti hekám klidu, hekni uň. Kluk. Uň, tak já ti dám takovou, přijde matka, říká, co na něj řeš, prosím tě, já teď mě fakt, jak si nemám čas rozčilovat, mě tě. Podívejte, já mu říkám uň, ať řekni, a on říká uň, hele, řekni mu to sama, já se nebudu s ním rozčilovat. Matka říká, řekni kuň, kluk, kuň, otec vyskočí, pic mu fačkuje, vidíš ho, hajzla, já když mu říkám řekni uň, tak on říká uň, ale ty když mu řekne řekni uň, tak on řekne normálně, správně uň.

Víkendové večery na Country rádiu. Pátek v rytmu šumné country, sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country.

Když dneska večer před 8 hodinou přišla do studia paní Marcela Jurčíková, ještě než jsme tedy začali soutěžit o knihy, tak už nevím proč, a není to podstatné, tak přišla řeč na jedno velmi známé skotské jídlo a paní Marcela říkala, že tohleto jídlo dostala naservírováno na svatbě její kamarádky ve Skotsku a že tedy když zjistila, že to je skopový, tak... tak si díky odmítla a dostala hovězí steak a všichni ostatní to záviděli, protože oni neměli tolik kuráže říct, že skopové z díky tedy ne. No a to jídlo se jmenuje haggis a je to tradiční a zároveň tedy národní skotské jídlo, nevím, jestli ho znáte, ale je to součást slavnostního menu, které nesmí chybět u dvou velmi zásadních skotských svátků, což je tedy Burns Supper, to je 25. ledna, je to oslava narození skotského národního básníka Roberta Burnse a také při svátku svatého Ondřeje, patrona Skotska, což je 30. listopadu. No a základem tohoto jídla jsou ovčí vnitřnosti jako srdce, játra nebo plíce, ke kterým se přidává ovčí lůj, to je velmi podstatné, a také cibule, různé koření, sůl, ovesné vločky a někdy i mletá ječná krupice. No a směs těchto, ale i dalších ingrediencí, pozor, se vaří dle tedy toho originálního receptu, asi 1 hodinu v ovčím žaludku. Ano, slyšíte správně. No, existuje mnoho receptů, jak připravovat haggis, ale základ bývá stejný a haggis se obvykle podává se šťouchaným bramborem a také šťouchaným tuřínem. Dokonce existuje i vegetariánská verze, ale nevím, s tou jsem se nesetkal. Ve Skotsku jsem vždycky viděl ten originál haggis. No, autor receptu není znám, ale všeobecně se předpokládá, že vznikl postupem času. Je to druh jídla, který si obyvatelé Manchesteru připravovali na cesty mimo domov, obvykle z věcí, co byly po ruce, takže většinou chovali stáda ovcí, takže větší část pokrmu je právě z nich. No a jídlo je vařeno v tom ovčím žaludku pro jeho pevnost a snadný přenos, což byl v minulosti velmi důležitý aspekt. No a k původu haggis existuje také několik samozřejmě dalších teorií a příběhů. No a během oslav je servírování haggis vrcholným číslem večera, totiž v tu chvíli pohasnou světla a z předsálí se ozve zvuk skotských dud. Dveře se otevřou a dovnitř vchází, pozor, skotský dudák ve slavnostním kroji, ten je následován kuchařem, pochopitelně, který na stříbrném podnosu nese hlavního hrdinu večera, tedy pokrm haggis, no a za kuchařem vchází osoba, již připadla čest přednést báseň skotského národního básníka, již zmiňovaného Roberta Burnse. A ta básně se jmenuje Address to Haggins. Při níž je Haggins slavnostně naporcován. Tento průvod projde za zvuku dud celým sálem. Ten obřad je pevně dán. No a poté se zastaví v čele sálu, nebo když je to menší společnost, tak v čele stolu. No a za přednesu básně je haggis slavnostně naporcován, zalit a zapít sklenkou pravé skotské whisky. No a stejně jak byl přinesen, je haggis za zvuku skotských dud opět odnesen. Tak takhle je to se slavným národním pokrmem všech Skotů a ta dobrota se jmenuje haggis. Zapamatujte si to a aby se vám lépe přemýšlelo, kdy si haggis připravíte, tak já vám k tomu pustím krásnou písničku, byť tedy rodáka z Irska, slavného Van Morrisona, kterému se přezdívá mimochodem Cowboy z Belfastu. Ten ovšem natočil desku, kde se to dudama jenom hemží. A v tomhletom případě je to slavná píseň Raglan Road.

To byla Vaby Rivola a písnička Island. Tak a jako úplně poslední skladbu v této hodině jsem zařadil píseň Jerryho Lee Lewise, velikána rock and rollu, ale také člověka, který vždy miloval country hudbu, která vždycky šla ruku v ruce s rock and rollem samozřejmě. A je to písnička, kterou si dokonce kdysi do svého repertoáru u nás vybral také Pavel Bobek, známý milovník rock and rollu, konkrétně Jerryho Lee. Do jehož repertoáru sahl víckrát v minulosti a ten český text mám pocit pro Pavla tehdy napsal pan Žantovský, nejsem si úplně jist, ale typoval bych, že to je jeho dílo, ale tohle je ten originál právě od Jerryho Lee, Middle Age Crazy. Přeji vám hezký poslech a těším se na vás po 22. hodině ve vysílání Country Rádia.

To byl Michal Tučný a písnička z jeho skvělého alba Jak chcete žít bez koní z roku 1984. Je 10 minut po 22. hodině, posloucháte středeční večerní vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman. No a v této hodině si připomeneme jedny narozeniny, které připadaly na včerejší den, ale jelikož je malinko zastínila ta smutná zpráva o odchodu Dolly Parton, tak jsem to odsunul, i když ten dotyčný z Dolly Parton také s okolností souvisí, a také si řekneme něco o dnešním mezinárodním dni. Tak to vše a samozřejmě i mnohé další vás čeká v následující hodině. Teď už se přesuneme do roku 1963, kdy Bobby Bear vypustil do světa krásnou píseň 500 Miles Away From Home ze stejnojmenného alba. Přeji vám hezký poslech.

celý. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Daddy.
1: Come here, baby.
0: Daddy.
1: Yay!
0: Right.
2: Tak tuhle tu krásnou píseň od Billyho Ray Cyrusa jsem nepouštěl jen tak náhodou, ale protože tento pán včera oslavil 65. narozeniny. Je zvláštní hrou osudu, že je oslavil v den, kdy jeho blízká rodina, přítelkyně Dolly Parton, navždy odešla ve svých 80 letech. Oni byli opravdu velmi silně spjati, jak už jsem říkal, tak Dolly Parton šla za kmotru jeho dceři Miley Cyrus, což je opravdu veliká popová hvězda současnosti. On má celkem 6 dětí, nemá tedy jenom Miley, ale má také třeba Noah Cyrus, což je také v poslední době velmi známá popová zpěvačka. On měl krásné manželství, teda nepočítám to první, to bylo ze Cindy Smith a byli spolu jenom 5 let, ale on pak byl od roku 93 po celých 30 let po boku Tish Finley, což byla výtečná manažerka, která mu také vedla jeho vydavatelství a jeho booking management. A rozešli se spolu, rozvedli v roce 2023, protože Billy Ray, no ne, protože to já nevím, samozřejmě nevidím do jejich soužití, ale on se v podstatě začal objevovat ještě před oficiálním jejich rozchodem se zpěvačkou Fire Rose, kterou si vzal tedy v tom roce 2023, ale bohužel to vydrželo jenom do následujícího roku. Ta zpěvačka byla totiž o mnoho let mladší. No, zkrátka to nevyšlo. Ale od roku 25 mimochodem není ženat, ale randí se známou hollywoodskou herečkou Liz Hurley, kterou znáte z mnoha filmů. No, Billy Ray Cyrus samozřejmě s muzikou koketoval už od mládí a dělal své první pokusy už asi v 10 letech, no ale důležitý pro něj byl rok 1990, kdy se přestěhoval ze svého rodného Kentucky z města Flatwoods do Los Angeles a tam zkoušel štěstí dostat se k nějaké nahrávací smlouvě a hned se mu to tedy nedařilo. Dokonce to bylo tak zlé, že skoro rok spal v autě, neměl moc peněz, ale mezi tím poctivě psal písně, což se mu vyplatilo, protože v roce 90 podepsal smlouvu s tehdejším Polygramem Mercury Records, což byl velký vydavatel, a také předskakoval na koncertech Ribby McEntire, veliké hvězdy countryové. No a v roce 92 vydal své debutové album Some Gave All, no a bylo rozhodnuto, protože to album obsahovalo ten obrovský hit Achy Breaky Heart, který znáte samozřejmě i u nás v podání kapely Neto Pavla Kaisera. No a já bych tedy samozřejmě tuhle tu píseň rád připomněl, protože to je jeho signifikantní píseň, kterou zkrátka musí hrát, ať chce nebo ne. Přestože natočil a složil spoustu dalších krásných písní, tak tuhle musí hrát na každém koncertě. Ale jelikož ten originál znáte, tak já vám teď pustím verzi, která vznikla k 25 letům výročí od nahrání téhleté písničky. A vznikl takzvaný Muscle Shoals Mix. Muscle Shoals je velmi slavné studio na jihu Spojených států, kde nahrávali i takové hvězdy jako Rolling Stones, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton a mnoho dalších. No a on z té písně udělal duet a pozval si do ní velikého country mazáka Ronnieho Millsapa. Takže si pojďte poslechnout výroční mix téhleté slavné písně Billyho Ray Cyrusa, který včera oslavil 65. narozeniny.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají dany, pane inspektor, že na country rádiu.

Včera, tedy 25. srpna, také všichni milovníci stříbrného plátna vzpomínali na Seana Conneryho, který by slavil své narozeniny. Narodil se 25. srpna roku 1930 v Edinburghu ve Skotsku. Byl to celý život hrdý Skot. No a on vlastně se věnoval filmu až v pozdějším věku. Nikdy to neměl nalajnováno tak, že by řekl tak a budu určitě herec, to rozhodně neměl. A známe ho samozřejmě z mnoha rolí. Myslím si, že nejvíce ho proslavila samozřejmě role agenta Jamese Bonda, kterého stvárnil v 7 filmech mezi lety 62 až 83. V té úplně první Bondovce doslova zazářil, to byla klasika Dr. No v roce 62, pak to byly Srdečné pozdravy z Ruska, Goldfinger, Thunderball nebo Žiješ jenom dvakrát, Diamanty jsou věčné, Nikdy neříkej nikdy. Ve všech těch filmech byl naprosto dokonalý a myslím si, že vytvořil takový ten pravý vzor Jamese Bonda, proto já třeba osobně se nebyl až tak nadšen z Daniela Craiga. Myslím si, že on tedy minimálně v těch prvních dvou filmech z toho udělal takový tuctový akční film. Chyběl mi tam trošičku ten nadhled, který po Seanu Connery měli další herci, třeba Pierce Brosnan, toho jsem také miloval v roli Bonda. No ale Seana Conneryho jsme viděli také v dalších filmech, třeba ve Vraždě v Orient Expressu hrál skvěle v Highlanderovi. Také ho mám rád v té trilogii Indiana Jones, kde si zahrál v Poslední křížové výpravy v roce 89. To byla dokonalá role. On tam vlastně stvárnil otce Indiana Jonese. A ten film je také nejoblíbenější z té celé série. No a pak to byl třeba První rytíř nebo Báječná, byla také Skála nebo Liga výjimečných. No a on také byl přezdíván, že se vracím k tomu jeho hrdému skotství, tak byl přezdíván jako největší žijící skot. No a v roce 89 byl časopisem People vyhlášen mimochodem nejvíce sexy žijícím mužem. A dokonce v roce 99, tehdy mu bylo tedy 69 roků, tak byl vyhlášen nejvíce sexy mužem století. No a krom toho, že byl propagátorem toho samostatného Skotska, což je dlouholetý boj, tak byl také vášnivý a skvělý golfista. Zemřel 31. října roku 2020 ve svém domě na bahamském ostrově New Providence a bylo mu 90 let, čili požehnaný věk. Já bych teď rád na Seana Conneryho, pro mě jednu a provždy Jamese Bonda, rád zavzpomínal právě jednou z písní z Bondovek. Tuhle, tu, kterou jsem vybral, naspívala Carl Simon a jmenuje se Nobody Does It Better. Vzpomínka na Seana Conneryho a na Jamese Bonda.

a pak mi klesla víčka, v ten moment už jsem spal. Sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nech si poradit.

Na závěr hodiny bych ještě rád vzpomenul jedny narozeniny ze včerejška, protože včera oslavila 39. narozeniny skvělá, shodou okolností také skotská rodačka, skotská zpěvačka Amy MacDonald. To jméno už samo o sobě samozřejmě napovídá, že by mohla být ze Skotska. Ona na sebe upozornila kdysi písní This is the Life, která opravdu zazářila na hitparádách, vzala ty hitparády útokem, a to nejenom v Evropě, ale i ve světě. Ale ten její start nebyl úplně tak jednoznačný, protože ona vlastně začala tak, že poslala kdysi svůj demosnímek jistému producentovi, Peteovi Wilkinsonovi, a ten úplně úžasnul nad tím, jak mohla napsat takové texty. Rozpozná ten textařský v jejím relativně mladém věku. No a celý rok s ní nahrával písně, které ona připravila, pak ji nabídli jednomu vydavatelství a to samozřejmě okamžitě se zpěvačkou podepsalo kontrakt. Tak pojďme vzpomenout tenhle ten velký hit roku 2007. Bude zpívat včerejší oslavenkyně Amy MacDonald, This is the Life. No a já vám přeji hezký poslech a těším se na vás po 23. hodině ve večerním vysílání Country Rádia.

23 hodin 9 minut, posloucháte středeční noční vysílání Country Rádia, s vámi Petr Kocman, tohle byl Ivan Mládek s Benjo Bandem a Dáša Jedla Cukroví. Nevím, jestli to víte, ale dnešek, tedy 26. srpen, je Mezinárodním dnem psů. No, Den psů je relativně nový svátek. V roce 2004 jej vyhlásila populární americká odbornice na chov našich domácích mazličků, jistá paní Colin Pageová. A ta je odbornicí na chování domácích mazlíčků, nejenom tedy těch psích, ale i kočičích a dalších. A také bojuje mimochodem za ochranu zvířat a jejich práv, za což jí samozřejmě patří dík. To datum 26.8. bylo vybráno podle dne, kdy si její rodina adoptovala svého prvního pejska, Sheltie. Bylo jí tenkrát 10 let. No a u pejsků funguje spousta zajímavostí. Já nevím, jestli jste třeba věděli, že nejúspěšnějším lovcem na světě je africký lovecký pes. Tito psi jsou úspěšní dokonce v 50 až 70% svých lovů a dokonce za to drží Guinnessův světový rekord. No a dalším Guinnessovým rekordem oplývá taky saluky za nejstarší psí plemeno. Tohleto plemeno se datuje až do roku 329 před naším letopočtem. Tehdy se ve starověkém Egyptě tito psi drželi jako královští mazlíčci a říká se, že toto plemeno je dokonce ještě starší, protože na jihu Iráku se našly pozůstatky psa, který se tomuto plemenu velmi podobá a lze je datovat do doby až 7000 let před naším letopočtem. Představte si to. A taky jsem dlouhou dobu nevěděl, že například Sharpei a pes Chow Chow, tak oba dva mají černé jazyky. Nevím proč, to se mě neptejte, ale zjistil jsem, že mají černé jazyky. A také to, že 30% dalmatinů je hluchých na jedno ucho, to jsem netušil, ale za to však vím, že dalmatini jsou jedlíci, protože Karel Wagner měl krásného dalmatina. A když u něj hudebníci u Karla točili ve studiu, tak pejsek tam pobíhal, jmenoval se Charlie, byl to opravdu krásný dalmatin. A ten měl ve zvyku, že hudebníci, kteří se zouvali a nechávali si boty a šli nahrávat do studia, tak Charlie si s těma botama zkrátka poradil a hudebníci, když přišli, tak přišli o boty. A jednou mi Karel říkal, že tam natáčel Pepanos své album v 90. letech a já už jsem to věděl, tuhle skutečnost, takže jsem si dával pozor, boty jsem si dával jinam, ale Pepanos, ten chudák, to netušil a nejenom, že mu dalmatin Charlie sežral boty úplně nový, jak říkal Pepa, ale ještě svačinu, kterou si tam položil, takže pozor na dalmatiny. No ale mimochodem, pokud by v dálkovém dostihu soutěžil gepard a chrt, tak představte si, že by vyhrál chrt, no a je to proto, že chrti jsou opravdu neuvěřitelní v běhu na dlouhé tratě a údajně dokáží udržet tempo přibližně 55 km v hodině. Něco nevídaného. Tak, prosím vás, pokud máte doma pejska, tak ho musíte podrbat za úškem a dát mu nějakou laskominu. Já už jsem to dneska udělal před odchodem do rádia, ale mám pocit, že až se teďka vrátím domů, tak budu muset odměnit znovu, podrbat za uchem a dát nějakou laskominu, protože naše psí slečna Daisy na mě vykoukne a bude dělat smutný oči. Takže udělejte to taky. No a já všem pejskům tomu dnešnímu svátku posílám skvělou píseň, která pochází z repertoáru Henka Williamse, ale kdysi v 80. letech i Greenhorni, tehdy vlastně Zelenáči, nahráli s českým textem Honzy Vyčítala, tehdy zpíval kytarista Zelenáčů Aleš Maudr. Ta píseň se jmenuje Viju na měsíc.

0: Tak, dneska jsem přál k svátku všem Luďkům a taky pejskům samozřejmě před chvíli, ale Luďkům už předtím a vzpomínal jsem Luďka Nekudu, skvělého zpěváka, taky textaře, scenáristu a jak se dneska říká baviče. Myslím si, že to byla opravdu ojedinělá osobnost, no ale stejně tak je naprosto unikátní osobnost na naší kulturní scéně Luděk Sobota, který dneska také slaví svůj svátek, takže na Luďka Sobotu zapomenout rozhodně nemohu. A přemýšlel jsem, který z jeho povedených špílců mám zařadit. A vzpomněl jsem si, jak už když jsem byl, nevím, kolik mě mohlo být, třeba 8 let, nebo tak nějak jsem poprvé slyšel jeho pohádku o perníkové chaloupce. Takže jsem pro vás tento záznam v archivu svém vyhledal a je to záznam z jednoho televizního vystoupení z roku 1983. Já jsem to musel slyšet někdy později, protože v té době mi bylo nějakých, no a možná to byla ta doba, tak nějak to muselo být třeba 84-85 a vím, že jako malý kluk jsem se tomu hrozně chechtal, tak uvidím, co to se mnou udělá po letech. Takže Luděk Sobota, pohádka o perníkové chaloupce.
1: Dobrý večer, milé děti. Tak to byla taková chaloupka, jo. A ta byla celá z perníku, jo, ale celá, tam bylo všechno z perníku. Tam bylo z perníku, tam bylo například, tam bylo z perníku. No teď nevím, no ale hodně to bylo z perníku. Například Heraklitový desky byly z perníku. A teďka, Jeníček s Mařenkou, jo, takovej chlap se ženskou, jdou v lese, v noci, teďka tma, už je taky horko, už je taky, a oni jdou, běžej, zakopnou, upadnou. Pryč od toho, milé děti. Podíváme se raději někam jinam, podíváme se raději do chaloupky, co se nám tam děje. Tam v té chaloupce bydlí taková babička, zlá už taky celá nějaká, nepříjemná, že jo, nervózní, přímo ježi baba, to je no. Co se budu s babou párat? No a ta už taky čeká hosty, proto zatopila v peci, to už je jí takovej zvyk soukromej. Hergo, já nechal Jeníčka v lese zase. Co nám to tam dělá ten Jeníček v tom lese? On to nějak nemůže najít nebo co? Ten už toho ze zoufalství leze po stromech. Jednu chvíli je z toho vyloženě na větvi. Ale právě v tu chvíli, když je na té větvi, jo, tak v dálce vidí takovýhle vlastně malinký jsem tě říct, světýlko, jo, a rychle ze stromu dolů, šup dolů zmařenou a rychle do chalupy, šupy dupy, babička jim otvírá dvířka u vrátek, následuje srdečně a upřímné uvítání, že srdečně a upřímně osobně s babiznou skočej. Ta babička jim ukazuje ten svůj interiér, že má to tam moc hezký, má tam ku příkladu také starožitný ten, jak se to jmenuje, kurníček. Ale já nevím, co to do baby bylo. Přeci jenom staršíček už taky roupama neví, co má dělat. Ona, prosím vás, tomu Jeníčkovi nařízla prstíček, jo. Jestli prej už je dostatečně zdatnej. No pochopíte, no on byl zdatnej, jo, byl to takový pořízek. Naříznutej zátel. A teďka oni do toho začí říkat, ale jestli my bychom také neboli nestrčili, ale alespoň dva prstíčky, neboli nestrčili. Smolíčku, pacholíčku, otevři nám svou světičku, za hory, za doly, nasaďte mi parohy. Já to nedám dohromady. Od kurníčku znova si to nemůže. Prstíček, ona mu nařízla kurníček. Kurníček šopá, to ne. Jak on tam, jo, takhle to bylo. Tam byla taková lopata, jo, vedle tý pece. A on ten Jeníček už to nějak nemohl vydržet. On tu lopatu popad, hodil na ní Mařenku, jo. Vlastně, co to kec. A to je jedno, ono s Mařenou už to taky nebylo k vydržení. Šup si do pece a teď si tam se ježí babou žijou dál. Šťastný a spokojený, hodně zdravý, všechno nejlepší do novýho roku. Mají se rádi a perníku už mají taky plný zuby. Bylo to někde u Pardubic. Ta baba byla o 15 let starší.

si svůj sen, když to chceš, jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout

To byla Miluška Voborníková, písnička Dej mi lásku, a ten krásný text pro někdy si napsal pan Michal Žantovský. No a jelikož se blíží půlnoc, já se s vámi pro dnešní večer loučím. Přeji vám klidné sny, zítra krásný a úspěšný den. Podle předpovědi nemá pršet, takže jestli máte nějaké sportovní aktivity, tak můžete klidně vyrazit, protože ten déšť opravdu nebude, tedy alespoň na většině území, jak jsem se před malou chvílí poučil. No a budu se na vás těšit samozřejmě opět ve 20 hodin ve večerní vysílání Country Radia. Už teď mám pro vás připraveny nějaké perly z mého hudebního archivu, tak se můžete těšit. No a já se s vámi, když dovolíte, rozloučím jedním krásným japonským příslovím, které praví: když pro tebe udělali den, neodvěčuj se jim nocí. Přeji vám hezké sny a zítra naslyšenou se těší Petr Kocman.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu Folkmeny Country Radio.

0: jsem prošel kampou a mířil k mostecké věži ke věži. Bitte schön, wie kommt man zum Wenzelsplatz?
1: Ja, ja, ja.

0: Vltavě čistila si peří vodní fauna, i rackové rovnali si na slunci, peroutky znečišťujíc přitom sochy Matyáše Brauna Matěje. Please, would you be so kind as to tell me where can I find the Wenceslas Square?
1: Yes, yes, yes.
0: Staré město přijalo mě jako svého syna, jen holuby vystřídali klouzavý let Racka. Pátá byla z radnice a taky z Klementýna, když jsem kráčel po náměstí primátora Vacka doktora.

0: Konečně jeho průčelí zdobí stylová štukatura. Zvenku hraje vám na city, zevnitř však na vášně, když na dveřích objevíte nápis Inventura do háje. A tak jsem prošel staré město, prošel i to nové, prošel jejich uličky, ty širší i ty uší. Praha je a zůstane má věčná první love. Nesehnal jsem sice štafle, leč potěšil duši Čecháčka. Prostě tě požalsta, jak mě prejtí k berioskeli k čajke?
1: Da? Da.

Posloucháte další hodinku nedělního večerního vysílání na Country Rádiu nazývaného Folkmeny. Tuto hodinku reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. I touto hodinku vás provede Miloš Keller. Na úvod zahřívací kolo bratři Ebenové a také Gordon Lightfoot. A potom už výročí tohoto týdne. Ať už gratulujeme a nebo vzpomínáme. Ještě jednou jsme pogratulovali Karlu Plíhalovi, folkovému básníkovi, písničkáři, držiteli několika port a také ceny Anděl 2012. Narodil se 23. srpna 1950. 24. srpna 1955 se narodil Vladimír Vitiska, kontrabasista Nerezu, a proto nám Nerez zahrál písničku Za poledne. 24. srpna 2021 zemřel akordeonista a dlouholetý člen skupiny Čechomor Radek Pobořil a 25. srpna 1964 se narodil Richard Kroček ze skupiny Buty, a proto nám také Čechomor a Buty jednu písničku zahrají.

0: chtěl bych se jmenovat Jan.
1: Výročí tohoto týdne. Na koho ve Folkmeny vzpomínáme a komu gratulujeme?
2: Pokud se vám u ženských dnes a denně nedaří,

A ještě tu máme dvojici písniček. Jedna je Vzpomínka. 25. srpna 1980 se narodil kytarista a zpěvák, zakládající člen skupiny Epidemie, Lukáš Kazík. Ten už není mezi námi, tak Epidemie zahrál jednu z nejstarších písniček, Lovec amorů. A 28. srpna 1962 se narodil kytarista a zpěvák Lukáš Stráník ze skupiny Stráníci. Stráníci tuhle rubriku uzavřou písničkou Zlý trápení.

prosatuje, tak skáču přes kaluže a taky přes příkopy. Brýle jak roky klopy, Nero mi dopisuje.

Když jsem dostal do ruky CDčko označené Semiš a jmenující se Kousek za městem, tak jsem si říkal, že to bude skupina. Při bližším prozkoumání a poslechu jsem zjistil, že Semiš je solista a že natočil celkem 13 převážně svých písní na tohleto album. Na albu se s ním podíleli i třeba Eliška Hlubinková, Jakub Šimáně, Lukáš Kamas a nebo Honza Žamboch. Většinou autorem hudby a textu je Semiš, pomáhá mu občas právě Eliška Hlubinková, která zpívá vesměs 13 velmi podobných písniček pomalého tempa, obrácených spíše do sebe, zamyšlených a trošku filozofujících. Pro rozhlasové vysílání jsem nicméně vybral dvě. Tu jednu jste slyšeli, ta se jmenovala Pro legraci, byť téma není úplně optimistické, a ta druhá, která zase ní za chviličku, se jmenuje Růže v kopřivách.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Skupinu Mňau Mňau Band důvěrně znáte z našeho vysílání už nějakou dobu. Proslavili se hitem o motoráku N152 v Bonanze, ale úspěšně soutěžili také s písničkou Kánoje ve folkových stupních. Obě písničky jsou z jejich nového prvního CDčka a tohle CDčko budou také křtít. A na tento křest si připravili i zajímavou veršovanou pozvánku.
1: Osadou mocný nech hlas jme se nést. Mňau Mňau Band, že má mít CDčka křest. Vcuc, to je plackyté vznešený název a křtění 2. září je v Praze. Já sám si na tu věc mile rád přivstanu, ač je to až v 7 na večer v Kaštanu. Zapijem všecičko, dojde i na kance. Za kmotra pozvem si Míru Ošance. Kdo chce své místo mít ten večer jisté, v SMS tiket nech uchvátí lístek. Zdráv buď, ať na náš křest nešels, či šellis, tím končím zvaní za Mňau Mňau Band šellis.
0: Tak a ještě pro jistotu ten termín zopakuji, pokud by to v tom veršování zapadlo. 2. září od 19 hodin večer v pražském klubu Kaštan, to je na Bělohorské v Praze 6. Přeji hodně návštěvníků.

Vlak se řítí pod kletí a z kolejí to hvízdá. Na záchodku Jíra křičí, páni, to je jízda. U kapličky pasáček se hrůzou křižuje. Odtud se trať notně svažuje. Zajíc z mlází vyskočil, jak ryk mu přetrh snění. Okolek už v kolejnici není udržený.

holubově podkletí utratí domek kouká a v něm bydlí odedávna nějaký Jindra Louka. Dřív to bejval bremzák, pak ho ale vzala dna. Nad vlakama slintá u okna. A když takhle zrovna čučí

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Čtyři roky na dvou madracích,

0: Po telefonních linkách si teď povídám s Václavem Koblencem a povídám si, respektive budu si s ním povídat, o koncertě kapely Bonsai číslo 3, respektive většinu toho poví on. Já tě zdravím, ahoj, tak co máš na srdci?
1: Ahoj Miloši, já zdravím všechny posluchače Country Rádia a všechny bych srdečně pozval na 28. srpen, což je pátek, do úžasného renesančního vodního zámku Kratochvíle, to je v Jihočeském kraji, kousek od Budějovic. A naše folková kapela Bonsai číslo 3 tam bude mít letošní největší koncert, úplně jako ze všech, které jsme kdy měli a mít budeme letos. Bude to v zámecké zahradě. Navíc ta zámecká zahrada bude osvícená, nasvícená 500 svíčkami, takže to opravdu bude romantické a magické. Budeme hrát skoro 2 hodiny a bude tam i jedno malé překvapení. A ještě takový bonus. Letošním hitem zámku Kratochvíle jsou pávátka. Jo, slyšíte dobře, jsou to pávátka, což jsou jako malinká kuřátka od tamních pávů a jsou úplně úžasná.
0: Takže to bude nejenom koncert pro uši, ale i pro oči na zámku Kratochvíle. Ještě jednou, kdy?
1: Bude to v pátek 28. srpna od 8 večer.
0: A najdou se někde nějaké webové stránky, pokud si posluchači všechno nezapamatují?
1: Buď se můžou podívat na naší kapelní webovou stránku bonsai3.cz nebo na stránky zámku Kratochvíle a vstupenky nejlépe získat přes portál Go Out.
0: Říká Vašek Koblenc, který pozval na koncert skupiny Bonsai číslo 3. Já mu za to děkuji, popřeji hezké počasí a také hodně návštěvníků.
1: Moc děkujeme a všem posluchačům Country Rádia krásné léto.

každý ráno ve vosu. Tlačenice v šatnách, stejný jarmelky a pytlík na svačinu. A ty smála ses jak raubíř pod vysypaným oknem na místě činu. A o přestávkách házela si drobky po lavičkách kosu. Protivnej hnědovokej anděl, co odstřihli mu svatozář. Flét na značky Yamaha, co se šklebí z podaktovky. Hudebka už začala a uče zase sršej blesky od taktovky. Duší studijní typy a srdcem každej popela.

0: lidi s adresama občas mizej, no tak si to tak neber. A tak prázdnej peron připomíná třídu hned při trestu po škole. V hlavě máš rovnici snad těžší, než je souboj s Petákovou. Skelnej odraz zůstal, čítanku si vrátil a tak nějak vychází s tobou. A ten anděl někam odlít i s tou svojí plastovou flétnou.
1: Hlášení školního rozhlasu.
0: Martin Felix se narodil 23. prosince 1994 a byl to asi ten největší průšvihář na škole. A když jsme se po pár letech sešli na jeho pohřbu s naší třídní, tak nás šíleně sjela a řekla nám: no mládeži, takhle vás teda rozhodně potkávat nechci. Proto je tato píseň věnována všem těm, kteří měli někdy dobrý třídní kolektiv. A pokud už jste se nějakou dobu pořádně nesešli, tak to koukejte udělat dřív, než taky dostanete vyhubováno od vlastní třídní učitelky. A pokud jste ve třídě měli taky takovýho protivnýho, hnědovokýho anděla, tak mu to koukejte říct dřív, než zase bude někde školní sraz před obřadní síní. Chodili jsme spolu do jedné školy, každý ráno ve vosu. Šaty už tam nejsou, místo nich skřínky a děti nosej kroksy. Okna jsou z plastu, naše třída prázdná a tabule na fixy. Lavičky odřezaný, poslední zvonění padlo i těm.

0: lidi s adresama občas mize, no tak si to tak nebe. Lidi z Ačka občas mizej, no tak si to tak neber.
1: Posloucháte Folkmemy s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádiu.

No a na závěr se podíváme zase jednou do historie, do 80. let na kazety Dostavník 1, 2 a 3. Tohle byla písnička, která se jmenovala Léto, natočili Ženáči. Dáme si ještě písničku, tu natočili Vodáci a pořad, respektive tuto hodinku, uzavře Topas všemu, co máš rád. Pokud posloucháte reprízu, je to všechno, pokud premiéru po 22. pokračujeme dál.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten, jak v té chvíli může být šťasten muž, daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Jo, to bývaly časy. Správnej pardál to dokázal roztočit na Žižka Perku zrovna jako v Jardále. To každej tančil po svým prkně. A když do lokálu vtrhla patrola, hned věděl, kde tesař nechal díru. Na dostaveníčko s první republikou vás pozve skupina Patrola Šlapeto už v pátek po 19. hodině. To mají daný, pane inspektor, že na country rádiu.

0: Vážení přátelé, já vám budu hrát, ale současně i zpívat.
1: Šmitec jste si nechal tady vzadu. Šmitec, zapomněl jste si tady šmitec vzadu.
0: No ale na co smyčec?
1: Nechal jste ho ležet tady vedle. Jste nechal ležet šmitec.
0: No ale na co smyčec?
1: No chcete hrát tady na housle a nechal jste si tady šmitec vzadu.
0: Prosím vás, přece tohle nejsou housle.
1: To nejsou housle?
0: No ovšem, že ne.
1: A co je to?
0: No to je banjo.
1: Co?
0: Banjo.
1: Banjo?
0: No ano.
1: Tohle to?
0: No to je banjo.
1: To je banjo tohle?
0: No samozřejmě.
1: Podívejte, banjo. Hezký banjinko to je, co?
0: No je to takový lahodný hudební nástroj.
1: Ano. No tak trošku tvarem skoro jako taková basa, bych řekl, co?
0: Ale prosím vás, banjo a basa to jsou rozdílné nástroje.
1: No ne, je to menší, je to menší, ne, já myslím jako taková mladá basa, víte, že to je, mládě?
0: Banjo a basa,
1: to no ne, je to menší, já říkám, návaz, že to je menší, ano, je to menší. No.
0: Koukám jako blázen.
1: Co říkáte?
0: Ale že koukám jako blázen.
1: Je tak? A víte, že jsem vám to chtěl zrovna taky říct? No, je to menší, je to jako housle, no proto jsem si to poplet.
0: Ale prosím vás, housle, dejte to.
1: Kdyby to nemělo housle. Tady tu bublinu, tak to jsou
0: no jo,
1: housle.
0: Bublinu. Dávejte dobrý pozor, já vám to vysvětlím. Tak na housle se hraje s tímto smyčcem.
1: Ne jo. No. Nebo s jiným taky, že jo?
0: No nebo s jiným, jo. To je jedno.
1: To je jedno, ano, prostě se smyčcem.
0: No. A na banjo se brnká.
1: Brnká, ano.
0: A v tom je právě ten podstatný rozdíl.
1: No jo, tak v tom je rozdíl, ano. Ale taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
0: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
1: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
0: Vy jste z hudební rodiny?
1: No, bodejť. Táta hraje taky.
0: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
1: Táta je taky ladič pijan.
0: Ladič pijan dokonce.
1: No tak on je víc pijan než ladič, víte. Ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná, tak trošku.
0: Vy máte syna.
1: Syna mám.
0: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
1: No. Kluk je to.
0: No když je to syn, tak je to kluk. No, tak prosím.
1: A chytrej kluk je to.
0: Tak. Jako táta, no. Že jo? No jo.
1: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřil, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
0: No tak zima, sichravo.
1: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
0: V té zimě, ne?
1: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
0: no,
1: víte?
0: No, já chápu, jo.
1: Tak vám hned povídá, bude padat níh, povídá. No. A uděláme hulála.
0: To je ale roztomilý. No.
1: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
0: No, to je ale chytré dítě, no jo. A kolik pak je mu roku?
1: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval něco podobného, jako je tohle banjo?
0: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
1: Co takovou brnkačku?
0: No tak
1: nějakou...
0: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
1: U koho myslíte?
0: No jak to u koho? Ukulele.
1: Ukulele?
0: No.
1: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
0: No člověče, jaký Kulel?
1: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
0: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
1: Je tak, ano.
0: No.
1: Tak on vůbec nevyučuje, u něj je jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
0: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
1: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, že jo? Ale jak si je ten pan kulele bydlí?
0: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
1: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan kulele, ne?
0: Člověče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale ukulele.
1: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, že jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
0: Ne, vůbec nikde nebydlí.
1: No prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
0: No jak vám to mám vysvětlit?
1: Poslyšte, Bůh věc, je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, víte, tady si zatím hrajte na šmitec, ví, ukulenej.

0: výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme nové album Marty Johnsona Všem holkám.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

snad ani teď úplně nevěřím. Tam na drobí, kde se dával jsem s tebou,